0: s náma.
1: Brum, brum, šiška, jmenuji se Miška.

0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Radio Junior.

носу, прочь, как свет, я кулак.

0: tady, mami, a jak vypadá?
1: Kdo? Náš tatínek? Mm-hmm. Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No, tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký. Má krásné vlasy, krásné oči. Je trochu trumpeta, trumpetista. Náš tatínek je totiž muzikant, víš?
0: Mami, a to už budeme mít tohohle tatínka na pořád, nebo si ještě můžeme vybrat nějakého jiného?
1: Ne, jiného si vybrat nemůžeme, protože jiného nechceme.
0: Ale...
1: Žádné ale, a nebudeme se o tom dál bavit.
0: Ale já...

0: že jsem puchtík s pasem královským.
1: Rádio Junior.

0: to není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no. Naučili se to.
0: No, to jo. No, ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: Mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krát, ale lásce sloužil rád. Pryč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme! Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dup. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!

ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít,

0: Počkaj.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: V zoologické zahradě slon se drbe na bradě.

nazývá se čvachtání. To jsou asi lachtani. Vedle s tichou rozkoší. Tam si hrošile noší. Lvi a taky tygříci nemohou mi odříci podívanou krmení.

jsem zůstal u opic.

0: jsem se probudila, ej.
1: Hned jsem se tím unavila, ej.
2: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, ej.
2: Kouzlím kránu.
0: Otevírám peklo bránu, ej. Ve svém kotli lek tvar.

0: to mě zase loupá v kříži.
1: Radio Junior.

0: Restart s Petrem a Karlem.
1: Holky a kluci, dobré ráno všem, je 6 hodin a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Komajzem.
2: A Karlosem, dobré ráno. Úterní ráno, nesmíme si to poplést.
1: Ano.
2: Protože podle mě budeme sem tam říkat a pondělní, ale dneska už je úterý 23. června a dnešní vstávání je, bych řekl, takové čistě pohádkové.
1: Pohádkové, to je...
2: Vyspal jsem se jako princezna,
1: fakt?
2: Zkrátka.
1: Tak to já ti závidím, já ne.
2: Já jsem vstával v 5.27.
1: Když jsem tě volal?
2: Když jsi mě volal, já jsem vyspaný jako princezna. Ale proč říkám princezna? Mohl bych být vyspaný třeba jako dobře, stačilo by říct, jo?
1: No, stačilo. Nebo kdyby ses vyspal špatně, tak bys mohl říct, že ses vyspal třeba jako...
2: Špatně,
1: nebo potom bys mohl říct, jako tady zrovna dnešnímu tému, třeba nevím, vyspal jsem se jako hladový vlk, nebo něco
2: jako
1: takového.
2: Hladový vlk, který by rád snědl karkulku.
1: Ano, přesně ano. Tak.
2: Ale proč o tom mluvíme?
1: No, protože holky, kluci, dnešní téma jsou pohádky.
2: A to je nádhera.
1: To je krásný téma.
2: To je nádhera. Takže my si řekneme, Bůh ví co.
1: Bůh ví co, uvidíme.
2: Řekneme si toho ale hodně.
1: Řekneme.
2: My si třeba prozradíme v druhé hodince. Jak bych to řekl, kdo tady šéfuje pohádkám na Radio Junior, jo, řekneme si naše nějaký jako oblíbený princezny.
1: Oblíbený princezny,
2: no, jako
1: oblíbený
2: na,
1: pohádky.
2: Na koho máš crush, že jo?
1: Jo, jasně, to jsem měl dlouho v dětství, no.
2: Prostě...
1: Ale to je potom, to je na potom.
2: To je na potom.
1: To je na potom,
2: teď
1: protože...
2: přichází.
1: Tak dáme ty zprávy, no.
2: Ale budou pohádkový.
1: Budou pohádkový, budou kouzelný.
2: Přichází pohádkové zprávy.
1: Oh yeah.
0: Minutové zprávy.
2: Je úterý 23. června a je 174. den roku. Do konce roku zbývá 191 dní a do školy. Do školy se jde už pouze 4x.
1: Oh yeah. Holky, kluci, dneska slaví svátek Zdeňka, takže všem Zdeňkám přejeme všechno nejlepší. No a něco k nějakým celosvětovým dním, tak dnes je Mezinárodní olympijský den. Peťo, co sport?
2: Mistrovství světa ve fotbale, tam se teď vydáme. Francii čeká Irák, Argentina porazila Rakousko a Messi překonal historický střelecký rekord. A český tým hraje 25. června s Mexikem, a to ve 3 ráno, a půjde o hodně. Karlíku, půjde o hodně i s dnešním počasím, jak jsme na tom?
1: Peťo, to ti rád řeknu, protože dnešní počasí bude vypadat takto. Ráno bude polojasno až skoro jasno a ojediněle se nám vyskytnou i mhly. No a během dne tak bude přechodně oblačno, zejména teda na jihozápadě, s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami, no ale večer se nám bude zase vyjasňovat hezky. No a co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 17 stupňů do 28 stupňů Celsia.
2: Takže nebude takovej pařák.
1: Nebude takovej pařák. Dneska je klidnej den.
2: Prostě pohádkovej. To byly zprávy.
1: Ují.

0: 6 hodin a 6 minut.
1: Oh yeah.
0: A vy právě teď vstáváte s Českým rozhlasem, s rádiem Junior.
1: S pohádkovým rádiem Junior.
0: S pohádkovým rádiem Junior. S ranním restartem na rádiu Junior. S pohádkovým ranním restartem na rádiu Junior.
1: S pohádkovým Komajzem.
0: A s pohádkovým Carlosem. Ano, dnešní téma pohádky.
1: Ano, mě teďka napadlo vlastně, nám poslední dobou bylo takový témata, že to je jahudkovej Komajz, jahudkovej Carlos, pak to bylo,
0: jo,
1: co...
0: Jo, je to super.
1: Komajz, předtím to bylo Komajz, Myšák Carlos a,
0: ano, Hroch.
1: A Hroch Komajz.
0: Jo, musel starý tento den připomenout.
1: Jo, teď mi to tak napadlo. Ale dneska pohádkový.
0: Pohádkový.
1: Nám fakt jdou teďka dobrý téma, tak když se tohle můžem říkat.
0: Jaká je tvoje nejvíc oblíbená pohádka, Kájo?
1: Je. Je takhle, já mám rád pohádky a pohádky jsou upřímně takový jako příležitosti, že když si pustím pohádku...
0: Tak u toho usneš.
1: Ne, tak u toho brečím, kolikrát, aha, u konců.
0: Když jsi tak jako četlivý divák pohádek.
1: Jo, u pohádek, jo, u filmu ne, ale u pohádek, nevím, vždycky jsem tam viděl jako něco a jako víc a je to hezký, jak je to animovaný a takový to, nevím, jsem na to citlivější, no.
0: Uh-huh.
1: Ale, jo, no... nejoblíbenější pohádka jako asi Princezna Zemlejna.
0: Opravdu.
1: Když nebudeme brát ty animovaný.
2: Malý,
1: jako,
2: ale šikovný.
1: No přesně, to byla fakt jako dlouhodobě moje, to jsem fakt jako měl rád. Takže to bych asi zařadil. Už jsem ji teda dlouho neviděl, ale jako fakt si pamatuju doby, kdy to jelo furt u nás doma.
0: Dobře.
1: Co ty, nějaký šperk mezi tady pohádkama?
0: Nějaký šperk? To je těžko říct. Těch pohádek je hodně. Mm-hmm. A je hodně oblíbených. Ale teďka momentální v této době prostě jak vycvičit draka. Já nevím.
1: No,
0: já jsem tomu teďka hrozně propadnul.
1: Zase?
0: Jo, předevčerem jsem viděl druhý díl. Teď čeká, že ten třetí. A ten jsem ještě neviděl. Třetí díl jsem neviděl.
1: Třetí si neviděl?
0: Ne.
1: Takže ty jsi viděl poslední... Takže
0: druhej.
1: Ty jsi viděl jenom Alfa draka už.
0: Alfa draka.
1: Jo.
0: Přesně. A teď mě čeká třetí díl. A do toho potom oni to sfilmovali, že jo?
1: Mm-hmm.
0: Takže to už není animovaný potom, ale je to hraný hercema.
1: Mm-hmm.
0: Takže to si pustím zápětí po tom třetím dílu.
1: Dobře.
0: Ale to mě teďka jako...
1: Počkej, a ty jsi nikdy neviděl tu trojku?
0: Ne.
1: Ne? Jo, tak to...
0: Nějaké ukázky na TikToku maximálně.
1: Tak to budeš čučet, protože...
0: Budu čučet?
1: To, budeš čučet. Mně se ta trojka líbila hodně.
0: Fakt?
1: Mm.
0: Dobře.
1: Je
0: v těch pohádkách takový, jako co si... Proč ty máš rád, Zemlejna? Proč já mám rád tady třeba draky? Já možná, protože já, když to vidím, já bych hrozně chtěl být škyťák a mít vlastního draka.
1: Hele, ale to jako bych chtěl každý. To je jako... Je, přesně... Tohle je podle mě jako... oblíbená pohádka u většiny. Znám teda lidi, kteří to úplně nemusí, ale tohle to přesně, prostě ty pohádky, když mají fantazii a mají nějaký ten, nějakou tu úplně jako rozdílnou realitu,
0: tak
1: a ty na to
0: láká.
1: Koukáš, tak tě to láká.
0: A co dalšího, mají pohádky? Proč? To jsou pohádky.
1: Mm-hmm.
0: Rozumíš? To si tak řekneme samozřejmě v dalším vstupu, protože jedeme, 2 hodinky jsou před náma, jo. Ale jak se známe, tak to
1: my prokecáme. To zakecáme.
0: Nic, mějte krásný ráno a...
1: Dobré ráno všem, dobrou chuť.
0: Dobrou chuť, pokud právě obědváte nebo večeříte.
1: Mhm.

0: 6 hodin a 13 minut.
1: 6:13.
0: 6. To je 6:7, ne?
1: No, tak teď jsem si to udělal 6:13.
0: Takže že máme 6:13 a vyladíte ranní restart na Rádu Junior.
1: Ranním restartu s pohádkovým Komajzem.
0: A s pohádkovým Carlosem.
1: Ano.
0: A schválně, jestli Karlíku poznáš, co je tady tohleto za znělku? Poznáváš?
1: Je to česká pohádka.
0: Je to česká
1: pohádka. Krakonošovy pohádky.
0: Správně. A mě trošku vyděsilo.
1: Ano.
0: Že ti to tak jako dlouho trvalo.
1: Protože já jsem nebyl schopný to zařadit teďka. Já vím, že to znám z dětství a teď ale jako jsem byl jako, jaká škatulka tohle je?
0: A to bych řekl, že to je kumšt českých pohádek.
1: To asi jo. Jako je pravda, že jsme na tom vyrostli všichni naši věkovky.
0: Já to miluju. Anče, Kuba, Hajnej, Trautenberg, krásný pohádky. Ale jak jsme zavázali na to, co dělá pohádku pohádkou.
1: Ano.
0: Tak jak bys to třeba ty takhle jako, co dělá podle tebe, co musí mít pohádka, aby to byla pohádka, schválně.
1: Takhle. Když všechno vezmu kolem a kolem, tak určitě takovej ten šarm, takovou tu jiskru toho, že
0: jasně,
1: se tam něco děje, takový to fantasy prostě.
0: Má
1: a to.
0: To šarm a jiskru.
1: Ale v pohádkách většinou vlastně kolikrát princezny.
0: Dobře.
1: Kolikrát třeba i nějaký, ježíš, jak bych to řekl.
0: Třeba princové, když máš ty princezny.
1: Dobře, tak princové, ano. Království, dobře, tak když už jsme tohle z toho bereme, takhle tyhle ty věci, ale taky bych řekl i nějaký jako třeba hodný nestvůry, zlý nestvůry a tak.
0: A co kdybych řekl, že pohádkou dělá dobrý konec? Že všechno nakonec dobře dopadlo?
1: No hele, Peťo, to...
0: Není to ve všech procentech. Výjimka potvrzuje pravidlo, ano. Ale když se řekne pohádka... Tak já tam vidím to, že má dobrý konec, ten happy end.
1: Ten happy ending.
0: Ano. A to se mně líbí, že do toho života je to jako hezká motivace.
1: Ano.
0: Protože já se tím jako často řídím.
1: Mm-hmm.
0: Hele, všechno dobře dopadne. Jo, i ten škyťák zachránil tu bezubku. Jo.
1: Mm-hmm.
0: I ten škyťák byl v druhém díle pod to náčelníkem. Prostě všechno dobře dopadlo.
1: Je to tak, ve finále porazili Alfa Draka a všechno
0: přesně.
1: Takový.
0: Ale Peťo... Takže když se ti prostě v životě nedaří, tak žij jako v pohádce.
1: No, to je trošičku
0: bude
1: sporný.
0: Bude to dobrý konec.
1: To je trošičku sporný. Já ti tohle teorii teďka trošičku schodím.
0: A proč bys to dělal?
1: Je to strašně krásný a toho se hlavně drž. Ale je taky nutný zmínit, že historie různých příběhů, tak jak je známe dneska, tak úplně není taková, jak je to vykreslováno. Protože třeba hodně pohádek tak původně končilo, nechci říct, že tragicky, ale vlastně jo. Kdy třeba, hele, Červená Karkulka, tak ten tvůj happy end, jo, myslivec no, zachrání Karkulku a babičku.
0: A babičku vytáhne z břicha vlka.
1: No tak v první zapsané verzi od Charlesa Perraulta, tak žádný myslivec Karkulku nezachránil a skončilo to celý tak, že prostě vlk Karkulku sežral a tím to skončilo a mělo to být varování pro mladé slečny a pro mladé dívky. Další třeba tak bylo to, že Popelka, tak to byla taky úplně jiná pohádka v podstatě, protože v původní verzi od bratří Grimmů, a já bratry Grimmy miluju úplně, protože ty jejich pohádky, ty jejich původní náměty...
0: Já mám radši pohádky, které končí dobrým koncem, Kájo.
1: To je sice pravda, happy endy jsou fajn, hele. Ale důležitý je taky brát v potaz tohle z toho, že to tady bylo.
0: Bylo. Ale já tady s touhle teorií nesouhlasím. Já chápu,
1: to není
0: že...
1: teorie.
0: No, tak to je fakt.
1: To je fakt.
0: Já chápu, že byly nějaký náměty, ale jde o to, co ty pohádky nám chtějí říct teď. Každá pohádka má nějaký ponaučení. Každá. A i tady, jak třeba dával výstrahu holkám a dívkám.
1: Ale jo.
0: Ale za mě prostě pohádky musí končit dobrým koncem.
1: To je pravda a kolikrát jako i v těch původních verzích a v těch jako původních spisech a námětech to tak je, třeba přesně u té Popelky, tam je jenom trošku jiný ten středobod toho, jak princ najde Popelku. ale jinak skončí potom spolu.
0: Aspoň, že tak.
1: Ale je to tam potom takový to, kdy si... No, já to asi říkat nebudu. Nebudem si kazit ráno.
0: A příštím vstupu si třeba řekneme, jak se teda pohádky mění.
1: Ano.
0: Jestli bychom si třeba uměli představit, že Šípková Růženka tak dlouho spala kvůli tomu, že hrála do půlnoci videohry.
1: Mhm.

0: Pepek, Rádia Junior.
1: Honzo, kde máš úkol? No nemám, pes mi ho snědl. Honzo, to je ale hloupá výmluva. Ne, ne, ne, paní učelko, paní učelka, já přísahám. Ale teda dalo mi práci ho k tomu přinutit.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
2: Chtěl bych napsat píseň o lásce, který věřím. Chtěl bych napsat píseň, kterou se ti svěřím.

chtěl bych napsat píseň, tak jak se to může, o tom, že jsi nedospělá růže. Chtěl bych napsat píseň.

0: 6 hodin a 29 minut, no a vyladíte Český rozhlas Rádio Junior, ranní restart.
1: S pohádkovým Komajzem.
0: A s pohádkovým Karlosem.
1: Ano, přesně tak, dneska to bude plný zázraků.
0: Ano, plný zázraků.
1: Ano.
0: Při naše dnešní téma jsou pohádky.
1: Pohádky, kouzelný téma, hezký téma.
0: Hezký téma na úterní ráno.
1: Mm-hmm.
0: S tím se jako hezky stává, bych řekl. Viď?
1: Jo, určitě.
0: My ty pohádky už jsme tak jako nějak nakousli, probrali. Třeba jsme si řekli, že pro mě dělá pohádku pohádkou dobrý konec. Kája s tím úplně moc nesouhlasí.
1: Já ne, že s tím nesouhlasím, já s tím souhlasím a tohle z toho se drž. Jenom to nebylo vždycky takhle.
0: Nebylo to vždycky takhle, dobře, rozumím. Taky jsme si řekli třeba o tom, že tam jsou princové a princezny. To
1: ano.
0: Bylo takový, to je hodně zajímavá věc, to bych nečekal. Máš třeba jako vysněnýho hrát někdy prince?
1: Já bych jako mohl tak se svojí výškou hrát jako prince trpaslíků, asi tak.
0: No ale...
1: Nebo hobitína.
0: Hobitína, ale takže prostě, ale máš jako nějaký herecký sen hrát v pohádce.
1: To asi ne.
0: Ne.
1: Jako strašně rád bych hrál v pohádce, ale
0: řekni mi, jaký herec nechce hrát v pohádce.
1: Ne, já jsem neřekl, že nechci hrát v pohádce. Já jsem neřekl, že to je můj jako vysněný sen, protože to mám jinou roli.
0: Vysněný sen. A jaká je tvoje vysněná role?
1: No taková někdo jako... zlej s roztroušenou osobností.
0: Aha.
1: Jako byl třeba Heath Ledger a tak.
0: To nevím, kdo je.
1: Joker.
0: Aha, Joker.
1: Kdysi dávno.
0: Jo.
1: Takhle, tohle je moje vysněná fight, jako top role, kterou bych chtěl jako někdy to. Někdo s roztroušenou osobností a...
0: Tak to jasně, ale kdybych šel takhle jako to, tak prostě můj sen je zahrát si nějakýho jako prince... v pohádce, nebo někoho, kdo tam bude třeba umět kouzlit, nebo bych chtěl šermovat.
1: Mm-hmm.
0: Víš, chtěl bych mít ten jako barokní kostým, nebo renesanční, kde je to jedno jaký, se krásný kostým, kde bych šermoval, potažmo bych třeba měl i hulku a uměl bych kouzlit.
1: Tak, to je hezký to.
0: Víš, že si to, takový tak... to, co jsem dělal jako malý klučina, když jsem si doma hrál s kleckem, nám prostě, že to je meč, tak to bych si chtěl takhle jako prožít v realitě, hrát prince.
1: Ne, ale jako určitě, já neříkám, a ježišmarja, ty bláho, prostě hrát v pohádce, kdyby se poštěstilo, to by bylo skvělý, bylo by to kouzelný.
0: A hlavně třeba moje babička, nebo prostě moje okolí, by vlastně uznalo až v momentě, kdyby viděli mě v nějaký pohádce, třeba štědrovečerní,
1: ano.
0: Tak by uznali to, že jsem herec. Do té doby tam. Tak jako něco tady šmrdlám, jo?
1: Něco tady šmrdlíš.
0: Něco tady šmrdlím, ale ta pohádka, to je takovej ten jako herecký cíl, jako minimálně u mě, jo?
1: Mm-hmm.
0: Ale hele, co je takovej, ale pohádkový cíl, za mě pohádkový cíl je to, aby třeba byla i na světový úrovni.
1: Ano, dobře.
0: Tím myslím ne kvalitou, to nemusí být na světový úrovni, protože se dá udělat kvalita i jinak, ale na té úrovni, že ta pohádka frčí i v jiných státech, i v zahraničí. Jakou bys řekl, že jaká je ta pohádka, tady naše česká pohádka, která boduje absolutně v zahraničí?
1: Jo, jako ono máme celkem dost pohádek takových, ale jako nějak... asi nevím, hele. Jako je jich fakt jako hodně.
0: Byla doba, kdy se dávali tantiémy.
1: Ano.
0: Takzvané reprízní.
1: Ano,
0: jo?
1: Ano.
0: A třeba pan herec Trávníček z těch tantiémů z tohoto filmu žije dodnes. Pořád. Já ti to prozradím a možná
1: řekni
0: ti to prozradí zejména hudební podkres.
1: Tak tři oříšky.
0: Ano. Ano, protože Tři oříšky pro Popelku, tak to je světový fenomén, protože opravdu tady tento trhák, vánoční trhák, tak jede ve spoustě zemí, a to třeba v Německu, Rakousku, Švýcarsku a hlavně v Norsku, kde je to taková i dokonce posvátná záležitost. Když v Norsku jednu na Vánoce v televizi pustili Popelku v neobvyklý čas, prostě tak, kde, jak nejsou zvyklí Norové, tak všichni naštvaní diváci zahltili televizi tisíci stížnosti, že Popelka nejela v ten čas, kdy měla jet.
1: Ale tak to bylo i u nás, ne? Teďka nedávno, kdy Popelku stáhli, nebyla v 8, ale byla snad někdy já nevím, kdy to bylo, možná rok, dva zpátky už, možná ty dva roky zpátky, ale že přesně se stalo to, že Popelka nebyla na Štědrý večer a byla potom až během svátku a taky byli všichni naštvaný, že jo?
0: No.
1: Protože Popelka prostě, no patří to k Vánocům, máš to spojený s Vánocema.
0: Jednoznačně.
1: A hele, já tady mám skvělý fun fact, ale je to spíš o tý animovaný neboli kreslený Popelce.
0: Mhm.
1: O té princezně, tak vlastně tam celou dobu ten střevíček, který má ten princ a díky kterému potom Popelku najde, tak je tam vyzobrazován skleněný. Ale Popelčin střevíček tak byl v původní francouzské verzi z kožešiny a ta kožešina tak se řekne francouzsky, a teď pardon za výslovnost francouzštinu, neumím, to by nám řekla Magda tady od nás, ver, píše se to v a měkké i r, no ale kvůli podobnosti slov tak došlo k záměně a zaměnilo se to za sklo to slovo, protože sklo se ve francouzštině řekne asi taky ver a píše se v, e, r, r, e.
0: Jasně.
1: Takže kvůli mailce nějakého překladatele, tak místo toho, aby měla potom Popelka kožešinovej, tak má skleněnej.
0: A ten je za mě teda mnohem lepší.
1: Tak jako šajní, že?
0: Šajní, já chtěl bych mít skleněnej střevíček. To má málo kdo.
1: To má málo kdo, no.
0: Takže, co nám tady z tohohle plyne, že světový fenomén z českých pohádek je pohádka.
1: Tři oříšky pro Popelku.
0: A to si zapamatujte.
1: Zapište si to za uši, holky, kluci.
0: Že nikdy nevíte, kde se vám to bude hodit. 6 hodin a 36 minut. Čau.
1: Ahoj.

0: Novinka hitparády Rádia Junior.
1: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A tentokrát vyhrává Anetka Šedivá, která chce do našeho žebříčku dostat megahit od své nejoblíbenější zpěvačky. A schválně, jestli poznáš, která to je. Je to megahvězda světové pop music, která své dětství trávila na malé plantáži vánočních stromků v americké Pensylvánii. Její rodina vlastnila několik amerických kovbojských koní a šetlenských poníků. V dětství taky soutěžila v jezdecké show a začala zpívat v muzikálech. Už ve 14 letech získala smlouvu s nahrávací společností a začalo se jí přezdívat princezna country. Teď je jí 36 let a každý její hit se okamžitě katapultuje na přední příčky světových hitparád. Její fanoušci, takzvaní Swifties, umí rozpoznat každý detail v textech a když vydá novou skladbu, internet se na chvíli úplně zastaví. Nedávno nám v hitparádě skvěle bodoval její single The Fate of Ophelia. A já jsem si naprosto jistá, že už voláš, že to je jménem Taylor a příjmení má Swift. No a teď už si od ní užijí její píseň Opelite, která je o tom, že i po těžkých životních chvílích může přijít nový začátek. Taylor Swift.

0: 6 hodin a 47 minut a vy stále ladíte ranní restart na Rádio Junior.
1: Ano, s pohádkovým Komajzem.
0: A s pohádkovým Carlosem, ano. Naše dnešní téma pohádky. My jsme si řekli, že třeba ten světový fenomén a řekl bych nejvíc úspěšná pohádka, ta česká, i když tak se to říct nedá, je pohádka...
1: 3 oříšky pro Popelku.
0: Ano, je to tak, ale...
1: A není se čemu divit vlastně, jako je to nádherná ta pohádka. Hele, zkoušeli se i obdoby, právě třeba ti Norové, tak zkoušeli taky natočit Popelku.
0: Fakt,
1: která, no, já jsem ji teda neviděl, ale někdo mi snad říkal, že toto, a ono tohle to bylo i víc názorů. No prostě není to ta naše, není to ten originál, není to, nemá to prostě...
0: No tak jasně, není to naše tady klasická, i když teda musím říct, že třeba ten princ... Tak on tam byl předabovaný, že jo?
1: Kde?
0: Trávníček byl předabovaný. V té naší Popelce.
1: Tak v té naší bylo předabovanýho, že jo, spoustu tam herců, protože jsme měli v koprodukci s Němcema.
0: No, ale že i ten náš český trávníček, tak v české verzi, tak to není trávníček, ale naše Libuška Šafránková, tak ta je Origoš. No, ale potom, jaký třeba můžeme vnímat i dobrý pohádky, úspěšný, když nebudeme brát tady ty 3 oříšky, tak jakou další pohádku vnímáš, že je prostě takové ta... A možná je blbý, on je jako je konec června, ale pojďme říct takový ty pohádky, který prostě na Vánoce musí jet.
1: Tak určitě ta Popelka, to jsme zmínili. Za mě ještě možná... Já bych ještě řekl, z čerty nejsou žerty.
0: No jasně.
1: Ty jako vůbec. Čert ví proč, možná taky. Pojďme pomáhat.
0: Anděl páně.
1: Anděl páně.
0: To je krásná pohádka.
1: Je to nádherná pohádka, já jsem ji miloval. Mně se strašně moc líbila ta dvojka.
0: Mně se taky líbila dvojka u tohohle.
1: Mně možná jako, já normálně většinou, druhý díly většinou ať jsou to pohádky, ať jsou to filmy, cokoliv, tak ty druhý díly už nejsou kolikrát tak povedený, že jo, třeba, protože to nějak jako, nevím, víc jako prodlužuje nějakou tu dějovou linii, nebo ještě víc zaplejtá z toho prvního dílu a kolikrát už je to takový překombinovaný potom a kolikrát se povede i to, že neobsadí ty stejní herce, anebo jsou tam úplně nový postavy. Tak tady se mi ta dvojka líbila hodně.
0: Mně taky. A co třeba Pyšná princezna? Taky.
1: Ano.
0: Taky bych řekl takový jako fenomén mezi pohádkama
1: nebo
0: českýma.
1: Když jsme u princezen, tak princezna se zlatou hvězdou na čele.
0: No jasně.
1: To taky.
0: Princezna Myší Kožíšek.
1: No jasně, Myší Kožíšek.
0: Takže přátelé, za 4 dny končí škola. Už pouze 4x jdete do školy. Jo? A tak možná, když budeš kradě, tak co udělat? Tak já být váma, tak...
1: Kouknu na pohádku nějakou.
0: Když bude pršet.
1: Ale
0: jinak,
1: no, to
0: jinak
1: je,
0: běžte ven.
1: To je ten problém.
0: Jinak běžte ven, no ale my tu máme
1: tropy.
0: Takovou... A máme tropy.
1: Budeme mít
0: ve
1: tropy.
0: Ve studiu, protože přichází...
2: Raní pomsta.
1: Já jsem myslel tropy počasí, tady máme ve studiu teďka tlaky, ale...
0: No tlaky, tropy, je to tady všude, ale ano, raní pomsta, ten okamžik přišel.
1: A tak dobře.
0: Pokud není od Jirky Kohouta, tak je to dobrý.
1: Není, to by tady jenom nechal, zavolejte mi.
0: Jo, zavolejte mi.
1: Ne, je to od Pěti Ševčíka. Čo zborci, dejte si pohádkový battle. Vaším úkolem bude vyjmenovat co nejvíce pohádkových princezen. Střídejte se a kdo jako první nedokáže pokračovat, tak prohrál. A dneska uklízí ve studiu při vašem odchodu. PS, zítra ráno vysílám já, tak si dejte s úklidem záležet.
0: Jo, aha, takhle, on vysílá.
1: Jsi takhle jako to, jo. Peťo, děkujeme ti mnohokrát.
0: Peťo, děkujeme ti mnohokrát. Takže pokud to správně chápu, tak náš úkol je prostě říkat názvy princezen.
1: Jo. A střídáme se po jednom.
0: A princezen, pojďme definovat princezna. Stačí prostě hlavní ženské hrdinky v pohádce, protože ne všechny jsou princezny.
1: No právě, já bych to jenom zúžil na ty princezny. Protože ale Popelka, víš, Popelka taky není, že jo?
0: Není princezna.
1: Není. Stejně tak Mulan třeba.
0: Mulan není princezna, nebo Krásná zvíře, to taky není princezna.
1: Není, no.
0: Zubejda, Rebelka, to nejsou všechno princezny.
1: No, Rebelka jakoby ještě, jo.
0: No jo, Rebelka vlastně, jo.
1: Jako není to princezna, ale je prostě jako, dobře, nevím, jak by to řekl.
0: Fakt jenom čistě princezny se definujeme, jo.
1: Jo, Jenom čistě princezny.
0: Tak to vím jednu a jsem konec, jako.
1: Aspoň to bude rychlý.
0: Ani Sněhurka není princezna, chápeš?
1: To bude možná těžší.
0: To je těžký.
1: Ale tak...
0: Těch princezen není moc. A
1: ale tak nějaký jsme vyjmenovali teďka.
0: To vůbec mi nic nenapadá, jako.
1: Ne.
0: To fakt jdeme na princezny, tak to bude hodně brzo konec.
1: Tak jo.
0: To je princezny.
1: Tak, jo, dáme princezny.
0: Dobře.
1: Ale ono ti tam docvakne, ale já vím třeba teď. Jo. Já řeknu jednu a tobě dojde druhá.
0: Dobře. Takže náš challenge začíná právě teď.
1: Oh yeah. Elsa.
0: Anna.
1: Vidíš.
0: Tak radši víš.
1: Locika.
0: Šipková růženka.
1: Princezna se zlatou hvězdou na čele.
0: Pyšná princezna.
1: No vidíš, jak se chytáš. Tak já řeknu tu rebelku, já půjdu s tou rebelkou. Rebelka. Aha.
0: Rebelka.
1: Pohoď, něco vymysli, něco. Ježišmarja, co bylo dál za princezny? No?
0: Teď se všichni v autech křižujete, že jsme takhle hloupí. Pane bože, ale, a takhle v té rychlosti ráno mě nenapadaný princezny.
1: No.
0: Já neprohraju, ti říkám, ne. Kurňa, jaký princezny ještě? Já nevím, ty víš, jako.
1: Ne, jako teď mi došly nápady, jako já jsem jenom rád, že nevíš, protože já bych nevymyslel.
0: No, nevím.
1: Ale, no.
0: Bohužel? Bohužel?
1: Mhm.
0: Tak. Jsem prohrál.
1: Tak holky, kluci... Peťa prohrál a Peťovi Ševčíkovi takhle vzkazujeme. Budeš mít zítra uklizeno, Peťa, to tady dá do pucu.
0: Dám to do pucu.
1: Nevadí, to je moc hezký jingle tohle. To mm-hmm. jsem slyšel párkrát jenom za vysílání. Ne.
0: Ano, takže Peťa to dá tady do pucu.
1: Je to tak. Tak ale tak teď nám tam jde nějakou písničku.
0: Teď jsem se úplně sám sebe zklamal. Že jsem to nezvládl.
1: Ale ne, bylo to dobrý.
0: Jo. To znamení pustit si pohádky prostě.
1: Ano.
0: Sakra, jsem fakt zklamaný sám za sebe.
1: Málo koukáme na pohádky asi, no.
0: Není čas?
1: Není čas, no.
0: Ale až budeme mít děti, tak budeme znát všechny princezny světa.
1: No, to teda.

0: Petrem a Karlem.
1: Druhá hodinka je tady.
2: Je to tady, máme tady kouzelnou pohádkovou druhou hodinku. Ahoj, ahoj.
1: Ano, co to bylo?
2: Filip Raimond.
1: To byl Filip Raimond. A vlastně, že i Filip Raimond nehrál v žádné pohádce. Podle mě je v České republice spousta herců, kteří byli neoceněni a mohli by si zahrát v nějaké pohádce.
2: Jo, určitě.
1: Třeba já.
2: Náš čas přijde, Peťo.
1: Náš čas přijde, já v to doufám. Ale musí přijít nějak zavčas, protože prince můžu hrát jenom v nějakém časovém horizontu.
2: Tak budeš hrát krále, když tak.
1: Ale krále bych si zahrál taky rád. Mít hezký bílý vousy, velkou korunu.
2: Ten nivovej kabát.
1: Nivovej kabát, vidíš to? Nevím, proč jsi řekl niva, ale vlastně vím, co myslíš.
2: No, ono se tomu tak říká snad, ne?
1: Fakt?
2: Já nevím.
1: Nivovej...
2: Ne, já nevím, ono to totiž, že ho připomíná, jak je to bílo-černý, prostě to nivovej.
1: Mě to připomíná stračatelu zmrzlinu.
2: Tyjo, stračatelu bych si dal, ale...
1: Já bych si dal jakoukoliv zmrzlinu. Jenomže dieta je dieta. Ale zkrátka, ano, pohádky, to je naše dnešní téma, takže my vás vítáme u ranního restartu.
2: Oh yeah.
1: S pohádkovým.
2: Komajzem.
1: A s pohádkovým.
2: Carlosem.
1: Geniální.
2: Super.
1: Ano, pohádky, naše dnešní téma, takže vás vítáme vy, kteří jste právě teď vstali a naladili jste se nás až
2: ano,
1: teď.
2: Dobrou chuť, snídaní, obědu, večeři, ano. Cokoliv právě teďka děláte, dlabete.
1: Ano, my vám tiše závidíme. A Karlíku, co nás čeká v druhé hodince? Prozrat nějaké detaily.
2: Takže čekají nás zprávy.
1: Zprávy.
2: Čeká nás stejně jako minulý týden soutěž.
1: Budeme soutěžit,
2: holky, kluci. Čeká nás potom taky telefonát s někým vlastně, za kým stojí tady většina pohádek.
1: Ano,
2: kde se pohádky rodí, taková, já nechci urazit.
1: Maminka pohádek,
2: to si řekl hezky, ano.
1: Já jsem se bál, co totiž řekneš ty, tak jsem chtěl trošku.
2: Já jsem nenašel slovo opatrovkyně.
1: Opatrovkyně.
2: No to možná ani slovo není.
1: Patronka pohádek Rádia Junior. Tu budeme mít na drátě za nějakých 8 minut, ale teď si dáme v rychlosti zprávy.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Je úterý 23. června a do školy se půjde už pouze čtyřikrát.
2: Oh yeah. Svátek dneska slaví Zdeňka, takže všem Zdeňkám přejeme všechno nejlepší. No a co se týče nějakých celosvětových dnů, tak dneska máme Mezinárodní olympijský den. Peťo, co sport?
1: Tak my se podíváme na mistrovství světa ve fotbale. Francii čeká Irák, Argentina porazila Rakousko a Messi překonal historický střelecký rekord. No a český tým hraje už 25. června a to s Mexikem a to ve 3 ráno. A půjde o hodně, takže to sledujte. Půjde o hodně i v dnešním počasí.
2: Peťo, to ti rád řeknu, dnešní počasí bude vypadat takto. Ráno bude polojasno až skoro jasno a ojedinělé se vyskytnou mlhy. Během dne bude přechodně oblačno, zejména teda na jeho západě, s občasnými přehánkami nebo bouřkami, no a večer se nám ale zase bude vyjasňovat. No a co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 17 stupňů až do 28 stupňů Celsia. Takže
1: Bude příjemně
2: dneska.
1: Ale žádný pařák.
2: Žádný pařák, tropy nás ještě dneska nečekají.
1: Nebude to prostě Egypt, bude to taková jako Srí Lanka.
2: Ono.
1: A tohle?
2: Byly zprávy.

0: okrutnou nudu.
1: 7 hodin a 7 minut. To je krásný.
2: 7-7.
1: 7-7, 6-7 bychom taky mohli.
2: Ano, a to už je dávno za náma.
1: To už je dávno za náma.
2: Hodinu.
1: Hodinu. No a vyladíte Rádio Junior ranní restart.
2: S pohádkovým Komajzem.
1: A s pohádkovým Carlosem. Ano, pohádky, to je dnešní téma, o kterých se bavíme a povídáme. A taky jsme si povídali o tom, že i tady na Rádio Junior máme oddělení pohádek.
2: Ano.
1: A šéfuje tomu taková, jak bychom tomu říkali, maminka všech pohádek, patronka pohádek. Na Rádiu Junior. No a my jsme rádi, že právě teď tu patronku pohádek máme na drátě a není jí nikdo jiný než naše Terka Rašová. Dobré ráno, Terko.
3: Dobré ráno, to jste mě krásně teda otitulovali, to děkuju.
1: Líbí se ti to, patronka všech pohádek na Rádiu Junior?
3: No, úplně super, no, krásný.
1: Abychom to tak jako nějak dovysvětlili, tak ty máš tady nejen to, že seš moderátorka, redaktorka, spravuješ sítě, máš toho zkrátka hrozně moc, ale ty ještě plánuješ pohádky, takže ty určuješ, který třeba pohádky budou v létě, který budou dneska večer, je to pravda?
3: Ano, je to pravda.
2: No hele, a no. Ono, plánování pohádek, tak jako celkem zní jako hezká práce, fakt jako...
1: Ano, je to hezká práce.
2: Práce snu, bych řekl, ať jsme jako v té pohádkovský to. No ale určitě ono tomu tak není. Podle čeho ty vlastně jakoby pohádky do vysílání vybíráš?
3: Jako, je toho hodně, těch kritérií se přiznám, protože záleží samozřejmě třeba na ročním období, když je zima, tak se snažím vybrat pohádky, ve kterých je třeba sníh, led, ale jako tentokrát to třeba úplně tolik neplatí, protože na léto vybírám taky teďka pohádky, ve kterých je sníh a led, protože zase se to týká tématu, které máme, protože budeme mít expedici sever, takže se to jakoby v tomhle různí, ale třeba někdy se snažím vybrat pohádku k nějakému mezinárodnímu dni, třeba když je mezinárodní den psů, tak třeba vyberu pohádku o psech, no a pak taky se snažím vybírat pohádku třeba, kterou už jsme déle nevysílali, musím hlídat, jestli ten autor třeba se nám nepřestěhoval do zahraničí, protože pokud se nám přestěhoval autor pohádky do zahraničí, tak my najednou bychom za tu pohádku platili mnohem víc peněz. Takže tam je jako hodně věcí, které musím hlídat. A třeba i to, jestli to zrovna nemá v plánu vysílat Český rozhlas Dvojka, abychom nevysílali jako dvě stanice tu stejnou pohádku.
2: Mm-hmm.
3: Takže je tam toho hodně, na co se musí dát pozor.
2: Třeba.
3: A samozřejmě taky moc ráda vybírám pohádky i podle přání posluchačů. Někdy se stane, že nám někdo napíše, že třeba by chtěl nějakou pohádku, která se mu líbila. Takhle si posluchači třeba přáli pohádku o klukovi, který neuměl zlobit. Ta byla oblíbená, tak jsme ji potom zařadili zase znovu. Nebo třeba pohádka Budulínek taky. O tu si taky vyloženě napsali posluchači. To je taková moderní pohádka, moderní zpracování Budulínka od Víta Peřiny.
1: Hezky, hezky. Ty jsi prostě úplně takhle pohádková machryně. Kolik ti těch pohádek takhle projde mezi rukama třeba za jeden týden?
3: Za jeden týden, tak já plánuju velké pohádky a malé pohádky. Velké pohádky vysíláme ve 13 hodin a ve 20 hodin, takže to je jako jedna na všední den a potom malou pohádku v 8 ráno, takže to je ta druhá na všední den. To znamená, že to je 5 pohádek za týden, takže na červených vychází podle toho asi 22 malých, 22 velkých, takže 44 pohádek.
1: Tyba.
3: A to ještě tam není ta četba na pokračování a rozhlasové hry. Není tam hajaja, nejsou tam pohádkové poklady, to zase plánují kolegyně.
1: Ty blá.
2: No hele, tedy za chvilku nám začínají prázdniny, na což se všichni strašně těšíme.
1: Jistě.
2: A chystáš ty pro děti na léto třeba nějaký speciální pohádkový vysílání? Jako na co všechno bychom se mohli těšit o těch prázdninách?
1: To mě taky zajímá.
3: No právě, že chystáme teďka expedici Sever. A to právě bude obnášet to, že tentokrát pohádky u nás v létě budou takové chladivé, protože budou spojené se severskými zeměmi, jako je Švédsko, Finsko, Dánsko, Norsko, ale i třeba Arktida. A takže jsem vybrala pohádky, které jsou plné sněhu, ledu, nebo jsou to pohádky třeba od dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena, aby to bylo tematické. Nebo jsem tam našla třeba islandské pohádky, malé polární pohádky. Tak myslím, že to bude zajímavé, jsou tam třeba pohádky o trolech a takový jako hit mezi těmi pohádkami je za mě Pipi dlouhá punčocha, kterou napsala Astrid Lindgrenová. A tu vysíláme hnedka 1. července. Takže to je vlastně se Švédskem a to je za mě jako pecka, protože já Pipi miluju. A máme to samozřejmě propojené i s dětmi z Bulerbinu. Ty budeme vysílat v srpnu jako úplně novou novinku, nové zpracování, to je teda četba na pokračování a to si myslím, že je obrovské lákadlo, teda doufám pro všechny naše posluchače.
1: Mně se hrozně líbí, když někdo dělá svoji práci a takže jí má hrozně rád.
2: Ty o tom, a baví ho to.
1: A baví ho to, ty o tom mluvíš strašně hezky a to se i podepisuje na tom, že zkrátka ty pohádky na junioru díky tobě frčí, protože když nejsou ve vysílání, tak je najdem třeba na webu Rádia Junior, ale čas nás tlačí, abychom ty pohádky ještě tady mohli se rozebrat, tak mě by zajímalo poslední otázka. Kdo je podle tebe největší pohádkový hrdina všech dob, kterého by si děti měli vzít, nebo i třeba my s Kájou, vzor? Tím to završíme. To mě zajímá.
3: No, to je teda jako fakt těžká otázka. Vy dva s Kájou, koho byste si měli vzít za vzor? Já si myslím, jakože takovýhle hrdina je určitě takový ten prototyp toho prince, jako princ, který vždycky prostě přijde a zachrání tu princeznu.
1: Dobře, ano.
3: A to vy určitě jste už, jako to si myslím, že vy jste určitě takový hrdinové, ne?
1: Ale tak děkujeme, jo. je to hezký, pokračuj, ano.
2: Hezky se
3: ale
2: to poslouchá.
3: Ale jinak si myslím, že by se vlastně dala vzít i jako Pipi dlouhá punčocha, což je právě moje nejoblíbenější postava. Sice teda ona lže a vymýšlí si, jo, tak to úplně není jako dobré si brát za vzor, ale ona je strašně taková sama s sebou a svá. Ona prostě spí s nohama na polštáři, je schopná péct perníčky na zemi v kuchyni, maluje si na zemi ve škole, tyká paní učitelce. Mně se vlastně na tom líbí, že ona je to prostě je sama sebou. A to si myslím, že je taky skvělý jako vzor.
1: A to je hezký.
2: Jo?
1: A to je moc hezký. A já tady tou větou bych završil naše povídání s Terkou Rašovou. Je sama sebou. A to bych řekl, že v dnešní době spoustě lidem chybí.
2: Je na zlato.
1: Takže si pusťte pohádky, protože je tam toho v nich spousto ukryto. Terka Rašová byla naším hostem. Teresko, mi tím moc krát děkuji. V něj krásný úterní ráno. Všechno zvládni a ať je tvé ráno pohádkové stejně jako tvoje práce. A zkrátka děkujeme.
3: Děkuju, já taky doufám, já jdu k zubaři.
2: No, tak nevím, to zvládni.
3: To bude pohádkové, ale...
1: Právě, že jsi na to narážel.
2: A... Třeba to bude pohádkový.
1: Třeba jo.
3: Ano, ano, třeba jo.
1: Dostaneš tak bonbon. Čau. Teresko, měj krásný úterní ráno. Ahoj.
2: Tak, ahoj.

0: No, holky, kluci, 7 hodin a 17 minut a vy posloucháte Ranní restart Radio Junior s pohádkovým Komajzem.
1: A s pohádkovým Karlosem.
0: No a my jsme se dostali k vaší oblíbené části dne.
1: Ano.
0: Nebo části vysílání, ale věřím tomu, že části dne, protože to kolikrát zlepší náladu na celý den.
1: No možná ne na den, no, já bych řekl, že klidně na ten celý měsíc, než ta knížka přijde, pak se s ní raduješ, protože ti přijde.
0: To je pravda.
1: Ale já jsem tím, ježiš.
0: To nevadí.
1: Já jsem tím prokecel. Já jsem tím prokecel, co se jde dělat.
0: To nevadí, myslím si, že všem to došlo. Holky, kluci, teďka soutěžíme.
1: Soutěžíme, právě
0: a
1: teď.
0: A o co soutěžíme? Soutěžíme, holky, kluci, dneska o knižní novinku Terry Bear, záhada vyloupeného skleníku od české autorky Aleny Monštajnové a do soutěže nám ji věnovalo nakladatelství Albatros Media.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme moc. No a teďka, co od téhle knížky čekat?
1: To mě zajímá.
0: Když se v zahradě začne ztrácet úroda a podezření padne na tajemného skleníkového lupiče, objeví se nečekaný detektiv. Červený plyšový medvídek Terry Bear. Společně se zvířecími kamarády ze zahrady i lesa se pouští do pátrání, při kterém jim cestu skříží nejen velká voda, ale i lži. Původně ilustrované, něžné, vtipné vyprávění zavede děti do světa plného přátelství, odvahy, spolupráce a navíc jim ukáže mnoho zajímavostí ze zvířecí říše.
1: Krásný. Zkrátka je o co soutěžit. Ta knížka
0: no
1: je hezká. Hlavně číst by se mělo, protože tam se formuje slovní zásoba a to, jak potom na lidi působíte. Zkrátka čtení je moc fajn věc. Je to taková pohádka vlastně. Ale
0: ano.
1: Pohádka to bude, když vyhrajete pod jednou podmínkou, že odpovíte správně na naši soutěžní otázku. Já jich přečtu.
0: Ano, Peťo, pojď s tím ven.
1: Jaká česká pohádka boduje ve světě a znají ji téměř v několika jiných zemích? Za A. Z čerty nejsou žerty. Za B. Tajemství staré Bambitky. Nebo za C. Tři oříšky pro Popelku. To byla soutěžní otázka.
0: A vy nám volejte na telefonní číslo 800 199 199.

0: 7 hodin a 22 minut a vyladíte Český rozhlas, Rádio Junior, ranní restart.
1: S pohádkovým Komajzem.
0: A s pohádkovým Carlosem. Ano, dnešní téma jsou pohádky. No, ale momentální právě teď téma je samozřejmě soutěž. My jsme vlastně soutěž o krásnou knížku, ten název a autora aspoň.
1: Terry Bear, Záhada vyloupeného skleníku, a je to od Aleny Monštejnlové.
0: Myslíš si, že jste řekl správně teď?
1: Ne.
0: To nevadí.
1: Já jsem tam někde dal L.
0: To nevadí, ale zkrátka my všichni víme, co je to za
1: Monštejnlové.
0: Ano. A my máme na drátě už soutěžící. O, halo, halo, halo.
2: Dobrý den, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: S kým máme takhle po ránu čest?
2: Po ráno máte čest s Danou.
0: S Danou, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Volám za dceru, která před chvilkou odjela do školy a nestihla vypnout rádio, což očivně bylo dobře, je vaší pravidelnou posluchačkou. A o té knížce už něco málo víme, protože jsme slyšeli někdy o víkendu reportáž, jak se ilustrovala a hrozně nás zaujala. Mm-hmm. Takže jsem jako tajně tak jako přemýšlela, že bych ji i pořídila za vysvědčení, protože si myslím, že to je super věc. I ten Terry Bear je vlastně super věc, super projekt.
1: Mm-hmm.
0: No vidíte,
1: jo, tak to je ale hezký.
0: To je naše premiéra, že bude soutěžit rodič. A mně to přijde ale vlastně hrozně krásný. Jak se jmenuje dcerka?
2: Dcerka se jmenuje Kristýnka.
0: Kristýnka. Tak to Kristýnce neřekneme. Bude to takový tajemství. Pokud samozřejmě daně vyhraješ, jo. To je to
1: zásadní pravidlo,
0: ale... Já myslím si, že jo.
1: To klapne.
0: A tím pádem Kristýnka bude mít hezký takhle dárek k vysvědčení. Já myslím, že náhody neexistují. Takže, ale my si dáme ještě jednou tu soutěžní otázku. Já to ještě jednou přečtu a ty potom, my doufáme, že správně odpovíš. Takže ještě jednou soutěžní otázka. Jaká česká pohádka boduje ve světě a je známá v zahraničí? Za A. Z čerty nejsou žerty. Za B. Tajemství staré bambitky. A za C. 3 oříšky pro popelku. Tak co myslíš?
2: Tak já bych řekla, že to je Cčka, 3 oříšky pro popelku.
0: Ano,
1: ano.
0: Krásná práce, Daní, krásná práce, to byla jistota.
1: No to
0: byla
1: jistota. To šlo na jistotu. Co jiného z těch 3?
0: Moc krát gratulujeme, to je takhle první věc. Gratulujeme, myslím, že hezký dáreček je připravený.
2: Děkujeme.
0: Ale ještě, když jsme ty pohádky, to je krásný téma, tak jaká je takhle tvoje jakožto rodiče, maminky, nejvíc oblíbená pohádka?
2: No, já jsem myslela, že to ráno zazní, nezaznělo, ale my doma zbožňujeme 3 bratry od pana Svěráka. 3 bratři jsou úplně jako za mě opravdu.
1: 3 bratři.
2: 3 bratři, ty jsou jako dobrý, ty jsou ty 3 pohádky v jednom a i ten Anděl Páně. A je pravda, že ta dvojka je opravdu povedená, že... Mm-hmm. Takže i ten Anděl Páně, ale ty 3 bratři máme asi nejradši, no.
0: No 3 bratři, to je krásný. Hele, Kajo, pak si zaspíváme nějakou písničku z třech bratrů. To teďka mám úplně tu motivaci.
1: Na konci klidně.
0: Ježiš, že jsme na tohle zapomněli. Ano, 3 bratři.
1: No, krásná to nevím, jak se nám povedlo, ale tak nehody se stávají.
0: No
1: omily.
0: A pohádka tvého dětství, to mě taky zajímá. Jaká je nejvíc oblíbená pohádka tvého dětství, jakožto maminky?
2: Asi z čerty nejsou žerty, to je taková klasika a my jsme byli i na dovolený, kde se to natáčelo v Pekelných dolech a bylo to tam naprosto super a je to tam hodně takový autentický, že si připadáte chvilku jako v té pohádce, že to je opravdu je to dobrý tip na výlet.
1: Hezky.
0: Krásný.
1: Tak to děkujeme. No a já mám teďka dotaz. Nejoblíbenější pohádku, pohádka z dětství a já mám dotaz. Jaká pohádka běží doma nejčastěji?
2: Mm-hmm. Nejčastěji, ono se to hodně střídá, ale máme rádi Coco. To je taková z Jižní Ameriky, z Mexika, taková duchařská trošku a ta Coco je taky u nás hodně oblíbená.
0: Ano, jakou píseň nebe má, lásko má, lásko má.
2: Přesně
0: ano,
2: tak.
0: Jo, jo. Krásná písnička.
2: Ano, znáte, no, tak přesně tahle je u nás docela jako taky pouštěná hodně.
0: No Ježíš, to je krásný. Moc krát děkujeme. Přejeme krásné ráno, gratulujeme.
1: Dani, ty se nám hlavně neodpojuj, protože s tebou musíme vyřešit, kam ti to pošleme.
2: Ano, díky.
0: Ano, a vy ostatní nezoufejte, přesoutěž je poměrně častá věc.
1: Ano.
0: A štěstí se jednou usměje na každýho. Je 7 hodin a 26 minut.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Všechny zvídavky a zvídavci, pozor, je tu další díl a s ním nová zajímavost. Tentokrát se vydáme do Austrálie mezi koaly. To, že se australský vačnatec koala medvídkovitý živí skoro výhradně jen eukalyptem, nejspíš víte, ale napadlo vás někdy, že je to celkem nebezpečný jídelníček? Listy blahovičníku, jak se taky jinak eukalyptus nazývá, obsahují množství prudce jedovatých látek. Koalové jsou vlastně jediní býložravci, kteří dokáží blahovičník strávit, aniž by riskovali život. Jak je to možné? Koala má totiž velmi složitý metabolismus, specializované střevní bakterie, které se nachází hlavně v až 200 cm dlouhém slepém střevě, a játra, která si s toxickými složkami poradí. Rozloží je a koala je vyloučí z těla. Díky tomu může tyto tuhé nevýživné listy blahovičníku plné toxinů konzumovat. Proč ale vůbec něco takového podstupovat? Možná proto, že je eukalyptus v Austrálii dostupným zdrojem potravy? Roste jich tam asi přes 600 druhů. To ale není ten důvod. Koala se totiž živí jen zhruba 20 až 30 druhy. Pomocí čichu si pečlivě vybírá ty s nejmenším obsahem jedů. Dokonce i mezi listy jednoho druhu si vybírá. Mladé listy totiž toxických látek obsahují víc. Proto koala raději sáhne po starých, tuhých listech. Proč si tedy zvolil tuhle podivnou stravu? Protože šlo o volnou skulinku v ekosystému. Koalům se vlastně podařilo obsadit mezeru. Nikdo jim při výběru potravy nekonkuruje, mají pohodu. Ostatní býložravci se blahovičníkům z dobrých důvodů vyhýbají. To je tedy ta velká výhoda téhle jedovaté pochoutky. Samotný příjem energie z blahovičníkového listí je extrémně malý, proto koala energií neplýtvá a nejraději spí. Je tu ale jeden háček. Se specializovanými střevními bakteriemi se koalové nerodí. Musí je získat od matky. Mládě se narodí jako malinkatý dvougramový uzlíček. Je slepé, holé, hluché a ne zcela vyvinuté. Díky instinktům a čichu se dostane do matčina vaku, který má na rozdíl od klokanů otvor ze spoda. A tam začne sát mateřské mléko. U matky ve vaku hoduje několik měsíců. Když trochu povyroste a nestačí, aby přijímalo mateřské mléko, začne vykukovat z vaku, jehož otvor je v blízkosti matčina konečníku a jeho jídelníček se rozšíří o nevábnou přesní dávku. Samice koaly vylučuje z konečníku upravený trus, vlastně takovou kašovitou natráveninu, kterou mládě olizuje, získává tak důležité bakterie a postupně si zvyká na vysoký obsah jedů v budoucí stravě. Teprve po několika takových svačinkách může začít konzumovat syrové listy eukalyptu. To jste rádi, že to takhle nemají zařízené i lidé. Představte si, že by mezi mateřským mlékem a normální stravou byla ještě jedna mezizastávka. Fuj. Milí zvídavci, mějte na paměti, že kdyby vás někdy rodina koalů pozvala na večeři, je třeba slušně odmítnout. Tuhle vegetariánskou hostinu byste totiž nemuseli přežít. Holky a kluci, pokud chcete o tom, co musí mládě koaly sníst, než poprvé ochutná eukalyptus, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: 7 hodin a 40 minut. No a vy ladíte ranní restart na Rádiu Junior, Český rozhlas. A ranní restart.
1: S pohádkovým Komajzem.
0: S pohádkovým Karlosem, ano. Mm-hmm. Naše dnešní téma jsou pohádky. A jak se třeba pohádky stěhovaly? Tak třeba dneska klikneme na Google, nebo na nějaký jako prohlížeč, mm-hmm. nebo zapneme Rádio Junior, a tam je pohádka, hezky namluvená. A to ale dřív nebylo, protože pohádky se tehdy nevyprávěly dětem před spaním, ale dospělým v zimě, třeba u práce, když se třeba dralo peří. To byla taková práce tehdy. Mm-hmm. A to byla taková jejich tehdejší televize. A protože se pohádky nezapisovaly, každý vypravěč si něco přidal a něco zapomněl. Proto máme jednu pohádku, třeba o Popelce nebo o Koblíškovi, v desítkách různých verzích po celém světě.
1: No jasně, no.
0: To je jako takový hezký.
1: To je hezký. A poprvé se začali, že ho zapisovat, kolikrát právě jsou i pohádky třeba. Dělal to takhle i několik jako tady českých autorů, kdy prostě psali pohádky nebo příběhy na základě přesně lidové slovesnosti, kde takhle jako jezdili a sbírali ty příběhy od lidí, jakým je převyprávěli.
0: Mm-hmm. A potom z toho vznikly pohádky, jak je známe dnes. Hele,
1: je to tak, je to tak.
0: Uměl by si třeba představit, jo, jako klasika versus moderné, jak se pohádky mění, tak třeba jako tak, že jo, tradiční pohádky, tak princezny, draci, hloupí Honza, ano. Čerti a po naučení, že dobro vždycky zvítězí nad zlem, to třeba Erben nebo Němcová Božena.
1: Tak máš... zrovna Erbena Kytice tam neví.
0: Tak to není jeho pohádka, že jo?
1: No,
0: já myslím pohádku od Erbena.
1: Jo, okay.
0: Ne básně. Tam samozřejmě úplně princezna a draka nevystupuje. Pak jsou tady moderní pohádky, to už jsou hrdinové, třeba úplně jako normální lidi nebo zvířata, mimozemštěné roboti, a řeší moderní trable, ekologie, přátelství, jinakost. Se dneska celkem dost děje.
1: Děje, no.
0: A potom máš popletené pohádky, co kdyby třeba Červená karkulka, jichom propojili tu klasiku a modernu. Mm-hmm. Kdyby Červená karkulka byla superhrdinka a Vlk třeba vegetarián, jo? Mm-hmm. A co kdyby, jak jsem už říkal, Šípková Růženka spala tolik let, protože dlouho pařila na počítači.
1: Na počítači. Mm-hmm. Jo.
0: Seš toho zastánce? Já asi ne.
1: A čeho konkrétně teďka?
0: Moderních pohádek.
1: Já asi taky ne.
0: Jako moderní pohádky, jo, když to je hezky animovaný, v tomhle ohledu moderní ne, ale ty témata moderní, to se mi nelíbí. Ale
1: mě taky ne. Pohádky by měly být furt, teď to řeknu blbě, o tom samém přátelství, občas rodina, že jo, a tyhle to, tak, takový prostě jako fakt,
0: čemu si sedneš. A hlavně o tom, že má vyhrát dobro nad zlem a že to dobře dopadne.
1: Ano.
0: Že to má dobrý konec.
1: Ano, Peťo.
0: Že to má
1: ano,
0: dobrý konec.
1: Má to dobrý konec.
0: To je za mě podstata. Ano. Ty s tím nesouhlasíš prostě pořád.
1: Ne, já s tím souhlasím. Já s tou myšlenkou souhlasím. Celou dobu s ní souhlasím. Já mám jenom na paměti celou dobu, že to tam jako nemusí být, ale...
0: Nemusí.
1: Ale ne, je pravda prostě, já už jsem to tady říkal hodněkrát a to jsme se bavili. Jo, to když tak holky, kluci, vy, co jste teďka nově příchozí nebo nějak nebo jste neposlouchali v první hodině, tak my jsme tady s Peťou narazili na to, že Peťa si představuje jako happy endy a tak, že to má mít pohádka, tak jsem mu do toho trošku hodil vidle, že ne vždycky měly ty pohádky happy endy. Kor právě teďka, jak jsi říkal, když se jako vyprávěli nebo potom, když se zapisovali Bratři Grimmové. A tak to bylo takový to. No, ale, takže to bylo teďka naše taková to. Ale ne, já ti tenhle ten názor neberu a ten si hlídej, ten si střeš, ten si opečovávej, protože to je vlastně ten pohled, na který máš koukat, jako nebo se který máš koukat na pohádky.
0: Vlastně,
1: a je to strašně fajn. A ono pohádek, který končí špatně, nebo to, tak vlastně nenajdeš. To jsou přesně jenom tyhle ty jako z těch dob předtím, jak to bylo jiný, no. A ono to kolikrát třeba nebylo ani jako, že to byla pohádka. Že to byl prostě příběh.
0: To je to řekl moc hezky. Hele, tak já bych to tady teďka tento vstup završil pohádkově.
1: Završíme to pohádkově?
0: Završím. Dáme potom i něco z těch třech bratrů. To by se taky nemotivovalo. Ale to mě bude trvat možná trošku díl, než najdu ten podcast. Ale ty jsi nám prozradil, že tvoje oblíbená pohádka je Princezna Zemlejna.
1: No.
0: Jo.
1: Zařadil jsem ji tam, no.
0: Tak ji tam zařadil.
1: Ano.
0: Takže si zaspíváme. Pokud to znáš, tak se přidej.
1: No, zkus. Já nikdy nevím ty slova, jak tam jdou.
0: A potomhle bude Eva Farna, takže to bude hezký.
1: Eden, uděláme si takový Eden.
0: To je Eden, ano. Takže. Ano, piano karaoke CZ, to můžeme
1: ano.
0: Říct.
1: To jo.
0: Ti nám tady zajišťujou naše hudební podklady.
1: Ano. Jak to začíná?
0: Ale to je možná vysoko, počkej.

0: Eva Farná přichází právě teď. To byl hezký, Kájo.
1: Děkuju, Peťo, bylo to hezký, já jsem se to užil.
0: Jo, a to je hlavní.
1: Já se na to podívám asi znovu.
0: A to je hlavní.

0: 7 hodin a 50 minut.
1: Oh yeah.
0: A vyladíte pohádkový ranní restart.
1: S pohádkovým Komajzem.
0: A s pohádkovým Carlosem. A pohádky formují svět. A hlavně písničky z pohádek. A tohle je výborná pohádka.
1: A skvělá písnička.
0: Všichni znáte.
2: Saxáno, v knihách vázaný v kůži zapsáno, kouzel je víc než dost. Saxáno, komu dek se z nich úží. Saxáno, měl by si říct už dost.
0: Dobrý.
1: Nemám text, takže jdu podle tebe.
2: Cizími slovy ti jedna z nich poví, jak muži se loví, buď pan admirál nebo král. Vem okosový, pak dvě slzy vdovy, to svaz a dej psovi, co byl a byl sám opodál. Saxáno, v knihách vázaný v kůži zapsáno, kouzel je víc než dost. Saxáno, komu dech se z nich úží. Saxáno, měl by si říct už dost.
0: My si děláme vlastně takový jako dost ranní pomsty.
1: Jo, my se děláme ale dobrovolně.
0: Dobrovolně, ale já jako rád zpívám, takže
1: já
0: to
1: taky.
0: Vůbec nevadí.
1: Já taky.
0: Saxáno, to je výborná. Výborná, že mám úplně, já jsem naladěnej, přijde dneska domů.
1: Zachumlat jako se,
0: neudělám to, ale já se zachumlám. Já mám poměrně doma chládek.
1: Jo.
0: Takže já se i jako zachumlám a jako pustit si pohádku.
1: Hele, od toho, já si myslím, že tohle to je ale celá message dnešního vysílání a dnešního dne.
0: To je message dnešního vysílání dnešního dne. Najít čas a pustit
1: ano,
0: si pohádku.
1: Prostě, holky, kluci, jakmile přijdete ze školy, a já vím, že tam nebudete dlouho v té škole, protože brácha tak taky chodí teďka už brzo domů, protože jsou programy přesně tím, jak se blíží vysvědčení. Takže až přijdete domů dneska kolem oběda třeba nebo tak nějak, tak po obídku si sedněte, udějte si pohodlí.
0: Jako je pravda, že jako to počasí je jako hezký, že vlastně to vypadá jako, že to je škoda ho strávit u gauče, ale není. Není.
1: Věřte mi, budou teplejší dny.
0: Ano.
1: Třeba zítra. Co už máme za 35.
0: Ježíši Kriste. Mm-hmm. A my zítra hrajeme pohádku Zámecký hotel, muzikál na zámku na Kuksu. Takže já mám takhle přímo jako pohádkový léto.
1: Tak to je krásný, že máš pohádku, že ti to začíná pohádkově.
0: Ano, začíná to jedině a jedině pohádkově. A je to krásný.
1: Tak jo.
0: Je to krásný.
1: No, já věřím. Kouzelný.
0: Je to kouzelný.
1: To je kouzelný.
0: Takže vy si dneska pusťte pohádku a třeba nám klidně zavolejte. Ještě máte nějakých 7 minut nám zavolat a třeba nám prozradit, jaká je právě vaše oblíbená pohádka. Vůbec bych se toho nebál. Vůbec. Takže když tak nám volejte, třeba to stihneme na telefonní číslo
1: 800 199 199. A Peťo, ty tam dej písničku zatím.
0: Oh yeah.

s novinkou Opalite přichází Taylor Swift. Swim od BTS je na 10.

0: ve 310. kole vítězí Rebelky, Adam Seidl, Johnny, Matyvob, Honzino a Arianka se singlem Tohle není love song. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Tohle není love song. Dobře, klub Rádia Junior, to nás čeká dneska taky a bude zajímavý, protože dneska moderuje Janča Richterová a její dětský spolumoderátor Ondřej Holan a navštíví je od 19. hodiny Jakub Holáček z Unicorn Research Center a Marek Vamberský z Unicorn University a na návštěvu Rádia Junior přijde taky humanoidní robot, který předvede, co všechno umí, co má místo mozku, poslechne a koho vlastně a řeč bude i u umělé inteligenci a jejich možnostech a omezeních.
3: To je
2: velice zajímavý.
3: Tak to je hustý.
2: To je hodně zajímavý. Robot ve studiu Rádia Junior. No ale teďka vám moderovali ne roboti, ale živí moderátoři.
3: Co ty víš?
2: No já Petr Komínek a...
3: Já Karel Klement.
2: Ano a my vám moc krát děkujeme za hezké ráno, pohádkové
3: ano,
2: ráno.
3: Ano, za pohádkové ráno. Doufáme, že jsme vám zpříjemnili den.
2: Bylo to roztomilý.
3: Že jste si o nás třeba neřekli, jakože tak to je trapný, nebo to, ale
2: no
3: ve finále to je
2: tak. To jste si asi řekli, asi
3: ale jo, tak to
2: asi
3: je taky dobrý.
2: Hodněkrát.
3: Trapnost zkrátka, je fajn.
2: Dokud to naše tady umění, co tady předvádíme, vzbuzuje nějaké emoce, tak je to v pořádku.
3: Přesně.
2: Takže ale zkrátka, mějte krásný den, už pouze 4x do školy a příští úterý, opět úterý moderujeme příští týden,
3: ano.
2: Prostě natáčení a podobně, ale u speciálního prázdninového módu a to od 10 do 11. Taková rychlovka. Tak se na vás budeme těšit. Tak mějte hezký den a pohádky.
3: Ahoj, ahoj.
2: Pohádky.
4: Rádio Junior, pohádka.
5: Výlet do Afriky. Byla neděle ráno, a Káťa se Škubánkem se chystali na výlet.
6: Co kdybychom šli do zoo?
5: Navrhla Káťa. Škubánek skákal radostí. V zoo ještě nikdy nebyl. V autobuse dostali místo hned vedle řidiče. Káťa si libovala, jaký je odtud výhled, ale Škubánek nemohl odtrhnout oči od šoféra. Líbilo se mu, jak točil volantem, šlapal pedály, přehazoval rychlost a někdy dokonce i troubil.
6: Být řidičem, to je něco! Takový velikánský autobus a musí ho poslechnout na slovo!
5: Ale už to byla konečná, všichni vystoupili a hrnuli se branou do zoo. Škubánek nevěděl, na co koukat dřív. Pán v placaté čepici s nápisem ZOO právě házel do klecí obrovské kusy masa. Byl to Karlíček, nejstarší dozorce v zoologické zahradě a na malém valníčku vezl všelijaké koše a nádoby s krmením. Potom vzal košík plný ovoce a zamířil ke kleci, která vypadala jako prázdná.
7: Pojď papat, Zuzanko,
5: volal něžně. Káťa a Škubánek s napětím čekali, kdo se objeví. Ze zadního rohu klece vyskočila opice a hrnula se ke košíku. Místo, aby se dala do jídla, začala vyhazovat ovoce na všechny strany.
7: Pche, banány tvrdé, kokosy měkké, pomeranče kyselé a datle samá pecka,
5: nadávala Zuzanka a vztekle lomcovala mřížemi.
7: To by u nás v Africe nikdo nežral.
8: Neplkej, Zuzanko, v Africe si v životě nebyla, mírnil ji Karlíček.
7: Nebyla, ale budu. Každá správná opice musí bydlet v Africe.
5: Mlela Zuzanka svou, popadla prázdný koš a hodila ho Karlíčkovi na hlavu. Karlíček už toho měl dost a rychle se dal na ústup. V tom uviděl Škubánek zvíře jako hora.
6: To je ale velký pes a jak smrdí.
8: To je přece slon, smála se Káťa. Počkej, udělám ti s ním fotku.
5: Škubánek si stoupnul před slona, jenže slon byl moc velký a Káťa ho nemohla dostat celého do hledáčku. Ustupovala pospátku dál a dál, až se octla zády těsně u Zuzančiny klece.
8: Usmívej se, Škubánku,
5: zavelela, ale než stačila zmáčknout spoušť, opičí tlapka jí vytrhla fotoaparát. Opice protáhla foťák mřížemi a začala kroutit objektivem.
8: Dáš to sem, prevíte?
7: Rozčílila se Káťa, ale Zuzanka držela foťák pevně oběma rukama a nohou dělala na Káťu dlouhý nos.
6: Tuhle, pojď si pro něj, pojď.
7: Káťa byla v ráži, sundala si bundu a snažila se protáhnout mřížemi.
6: Támhle jsou dvířka na petličku, radila Zuzanka.
7: Karlíček ve spěchu zapomněl zaklapnout zámek a tak Káťa byla v mžiku uvnitř. Foťák ležel na dně klece, ale než ho stačila sebrat, vyskočila Zuzanka ven, zavřela petlici a zaklapla zámek.
6: Škubánku, pomoc, pomoc,
7: křičela Káťa z klece. Škubánek se vrhnul k mřížím, ale v tom ucítil, jak se mu cosi přitisklo vzadu mezi žebra.
6: Ruce vzhůru, nebo střelím, vřeštěla Zuzanka.
7: Škubánek se leknul, taková opice je schopná všeho. Netušil, že co ho tlačí dozad, je jenom obyčejný banán.
6: Teď mě nenápadně dostaneš ze zoo a pak mě zavezeš do Afriky,
7: rozkazovala Zuzanka. Hbitě si navlékla Kátinu bundu, která ležela před klecí. Sahala jí až po paty, což se výborně hodilo. V kapse byla dokonce Kátina čepice, kterou si Zuzanka napařila do čela, že jí sotva koukaly oči.
6: Jde se!
7: Houkla a strkala Škubánka před sebou. Za okamžik vyšli hlavní branou. Před vchodem parkoval malý nákladák s nápisem Krmivo pro zoo. Opice přitáhla Škubánka k autu a otevřela dvířka u volantu.
6: Nasedat a jedem! Neblázni, já nemám řidičák!
7: Bránil se Škubánek, ale nebylo mu to nic platné. Opice vyskočila na druhé sedadlo, zabouchla dvířka a rázně otočila klíčem.
6: Drž volant, jedeme z kopce!
7: Ještě, že ráno viděl Škubánek toho šoféra v autobuse, jenže něco jiného je vidět a něco jiného je řídit sám. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, objevil se dopravní strážník. Naštěstí se Škubánkovi podařilo zabrzdit. Už se radoval, že poprosí o pomoc.
9: Jedete v protisměru, pane řidiči.
7: Zlobil se strážník a přistoupil k okýnku. Jakmile uviděl Škubánka za volantem, vytřeštil oči.
6: Pes a řídí?
7: Škubánek se snažil všechno rychle vysvětlit.
6: Jedu s opicí!
9: To snad ne, zalapal po dechu strážník.
7: Zuzanka se vyklonila z okna.
6: Nezdržuj, vejklado, a radši nám řekni, kudy do Afriky.
9: Přes vinohrady a na hostivař.
7: Zablekotal strážce pořádku a zdrceně usedl na obrubník.
9: Já mám snad úžeh, nebo co?
7: S vyplazeným jazykem, oči na kapotě, dokodrcal Škubánek na nábřeží.
6: Dál pojedeme lodí,
7: prohlásila Zuzanka. Dole na Vltavě kotvil výletní parník a opice se k němu rozběhla.
6: Parník už vůbec řídit neumím,
7: protestoval Škubánek.
6: To se naučíš,
7: rozhodla Zuzanka.
6: Do Afriky se odjakživa jezdí lodí.
7: Parník byl prázdný. Opice postavila Škubánka ke kormidlu a vyrazili plnou parou vpřed. Sama vylezla na stožár, tahala barevné vlajky a zpívala na celé kolo.
10: Každá správná opice.

0: Káťa zatím seděla v koutku na slámě a natahovala moldánky. U její klece se zastavila babička s vnučkou.
1: Tady vidíš, Mařenko, jak velice se podobají opičky lidem.
0: Ta je ale smutná, řekla Mařenka a hodila do klece jabko. Krmení je zakázáno, huboval Karlíček, který byl zrovna na obchůzce. Když ta opička je strašně smutná, omlouvala se Mařenka. Karlíček kouknul do klece a zůstal úplně paf. Holka nešťastná, co tam děláš? A kde je opice?
2: Ujela do Afriky a vzala sebou mého pejska,
0: brečela Káťa. Karlíček rychle odemknul a už upalovali hlavní branou na silnici. Snad nebudou daleko, doufal Karlíček a zamířil k přístavišti, protože si chtěl zkrátit cestu přes přívoz. Po řece sem právě dojížděl parník se škubánkem a opicí. Těm dvěma vůbec nedošlo, že jeli autem do středu města a parníkem zase po proudu zpátky. U přístaviště byla zahradní restaurace a před vchodem stály dvě palmy v kořenáčích.
3: Vidím palmy, hurá, jsme v Africe,
0: jásala Zuzanka. Škubánek přirazil k molu.
3: Jsem doma a ty si jdi, kam chceš,
0: rozhodla Zuzanka a vyšplhala na jednu palmu. Škubánek vůbec netušil, kde je, a tak si šel přečíst ukazatel směru.
4: Zoo 300 metrů, stálo tam.
3: To jsme daleko nedojeli,
0: drbal se rozpačitě za uchem.
2: Psst, buď sticha,
0: zašeptala na něj Káťa, která se krčila s Karlíčkem za plotem restaurace a ukazovala na opici, jak se rozkošnicky vyvaluje na palmě.
3: A to sluníčko hned jinak svítí. Afrika je Afrika.
0: Zívla Zuzanka a za chvíli už bylo slyšet, jak spokojeně chrápe. Na to Karlíček čekal. Přikradl se blíž, podal Kátě a Škubánkovi pytel a ti ho podrželi pod palmou. Pak Karlíček zatřásl kmenem a Zuzanka spadla do pytle, jak zralý kokos. Všichni byli zvědaví, jak se bude tvářit, až se octne zase ve své kleci. Karlíček ji tam vysypal rovnou před košík z banány.
5: Vítám tě v Africe, odlož si, máme tu teplo,
0: vítal opici a sundal jí Kátinu bundu. Pak opatrně vylezl ven a pečlivě zamlkl zámek.
3: Ty banány mají úplně jinou chuť, to se nedá srovnat,
0: libovala si Zuzanka a zamyšleně koukala za odcházejícím dozorcem.
3: Kdybych nevěděla, že jsem v Africe, tak bych řekla, že je to náš Karlíček.
0: Byl čas vrátit se domů.
2: Ach jo, to byl zase výlet,
0: povzdychla Káťa.
3: Náhodou, to bylo prýma dobrodružství,
0: pochvaloval si Škubánek.
3: Víš, že řídit parník není tak těžké? Auto je daleko horší.

někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

Počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se. Turisté zajisté rozutíkají se po lese.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Katky, ahoj kluci, vítejte v mé tady Ušelnově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj Ušelnku, tady to zase vypadá. Holky a kluci, ještě že to nevidíte, je tady poházené snad úplně všechno oblečení, co ve školce máme. A šátky, a šály, a čepice, ale mezi tím jsou barevné papíry a stužky a brýle. Teda tady je ale binec.
0: No, to není binec, Jani.
1: Tak nepořádek.
0: Ani nepořádek, Jani, to je výběr.
1: Někdo vybírá největšího nepořádníka na světě a ty ses přihlásil do soutěže.
0: Ne, to jedna. Vyndal jsem všechno, z čeho by se dal vyrobit super kostým přece.
1: Jo, tak, kostým,
0: no,
1: jasně.
0: Kostým, jasně, ano, no tak kde máš ten svůj? No, ukaž, jsem děsně zvědavý, za co půjdeš?
1: Aha, kostým, dneska je ten karneval.
0: No, ty jsi zapomněla, Jani.
1: Tak tahle sukně ne, z tohohle by se dal vyrobit třeba kominík, no tohle by taky šlo, tohle by nešlo, tohle by taky šlo.
0: Školce všecko oblečení, co tu máte. Jana všechno rozhazuje, lítá kolem ní všechno možné oblečení, papíry, Ježkova noho. Buďte rádi, že to nevidíte. Já jsem jako reportér a právě vám hlásím, že největší nepořádník celé Ušelnově pohádkové školce je, prosím pěkně, Jana. Jani, uklidni se, uklidni se, všecku je v pořádku. Vždyť jsme přeci šikulové a něco si vyrobíme a kamarádi nám určitě pomůžou.
1: Jasně, vždyť já vím, ale ještě se mrknu tamhle dozadu, jestli by tam něco nebylo zajímavého.
0: Jani, klídek. No. Ano, tak dobře.
1: Já běžím.
0: Necháme Janu hrabošit a vy si, holky a kluci, zatím poslechněte písničku. Bude to písnička Karneval od Míši Růžičkové. Ušelnova písnička.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Uf, a já už mám oblečení na super ježibabu. Jen si k tomu vyrobím čarodějnický klobouk a najdu koště a vyrobím si k tomu samozřejmě i masku. Tak.
1: Tak ježibaba ti bude slušet.
0: No dovol, vlastně děkuju.
1: No a co já? No to je výborný. Jana zapomněla a stejně už ví, za co půjde. A já pořád nevím.
0: Počkej, nebuď smutný, tak řekni, za co bys chtěl jít?
1: Asi by mě nejvíc bavilo jít za piráta.
0: To je super nápad a holky a kluci nám určitě pomůžou s tím, co vlastně všechno takový pirát potřebuje.
1: Jo, já už vás slyším. Jasně, potřebuje pásku přes oko.
0: No bezvá, to uděláme třeba tady z té látky.
1: Jo, a pozor, taky potřebuje pirátský klobouk.
0: No tak ten vyrobíme z tvrdého papíru.
1: No a to jsem zvědavý, jak mi uděláš šavli.
0: Tu taky vyrobíme z tvrdého papíru. No a pak už jenom domalujeme Ušounovi knírek nebo rovnou fousy a bude to.
1: Jo. A počkat, holky a kluci ještě volají, že potřebuju mapu pokladu.
0: A já mám nápad.
1: No?
0: Kamarádi, holky, kluci, přesně to bude váš dnešní úkol.
1: Ušounův úkol. Děkuji moc, že mi pomůžete a namalujete mi mapu pokladu.
0: Namalujte tam řeky nebo potoky a lesy a louky.
1: A nebo ne, možná je ten poklad totiž na pustém ostrově, takže tam bude ostrov, na něm palmy, kolem moře,
0: Nebo veliká hora, sopka.
1: Jo.
0: Zkrátka, kamarádi, je to jenom na vás. Vymyslete si svou vlastní super mapu pokladu a vezměte si na to pastelky.
1: Nebo fixy a vodovky.
0: A papír.
1: Nebo čtvrtku.
0: A během pohádky namalujte jako úkol mapu pokladu pro piráta Ušouna.
1: Jo, děkuju předem. Tak a teď můžete krásně poslouchat a u toho přenádherně malovat.
0: Přesně tak.
1: Ušounova pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Telátko vaří čaj. Jednoho dne se tatínek Bejk vrátil z práce hrozně unavený.
1: To byl dneska den,
0: postěžoval si telátku.
1: Pan vedoucí velký vůl si na nás pořád něco vymýšlel.
0: Posadil se v pokoji do křesla a odpočíval. Telátku bylo tatínka líto.
2: Nechceš trošku vody?
1: Ne, ale dal bych si čaj. Kde pak je maminka?
2: Na nákupu, ale já ti ho udělám, tatínku.
1: A umíš to?
2: Umím.
1: Dobře.
0: Souhlasil tatínek.
1: Tak mi nějaký dobrý čaj na povzbuzení u vás.
0: Telátko šlo do kuchyně, dalo vařit vodu a mezitím přemýšlelo, jaký čaj by tatínkovi udělalo.
2: Šípkový, heřmánkový.
0: Prohlíželo si i krabičky s kořením a nakonec se mu nejvíc zalíbilo jasně červené se zajímavou vůní.
2: Pálivá paprika,
0: přečetlo si na krabičce.
2: To bude jistě tatínkovi chutnat.
0: Vysypalo celou krabičku do tatínkova hrnku a všechno zalilo horkou vodou.
2: Už jdu, tatínku,
0: zavolalo.
2: A nesu ti prima čaj.
0: Unavený tatínek si k čaji nejprve přivoněl.
1: Voní to zajímavě.
2: A co teprve, až ochutnáš?
0: Tatínek se na telátko usmál a pořádně se napil. A pak se začaly dít věci. Tatínek vytřeštil oči, vyskočil a popadl se za krk. Pak začal skákat po pokoji, plivat okolo sebe a vydávat divné zvuky.
2: Co ti je?
0: Divilo se telátko.
3: Vodu!
0: Zasýpal tatínek. Telátko mu podalo vodu a tatínek vypil celý kbelík. A to ji ještě před chvílí nechtěl. Konečně mu bylo lépe. Utřel si slzy, které mu vyhrkly z očí a podíval se na telátko.
1: Ty jsi mi dal. To byl teda čaj. Ale musím uznat, že už vůbec nejsem unavený.
0: A odešel na zahradu spravovat plot. Chvíli později se vrátila z nákupu maminka. To byla tíha, řekla, když se vypřáhla ze žebřiňáku. Musím si trošku odpočinout. Telátko mamince podalo hrnek s čajem, který tatínek nedopil.
2: Tohle tě určitě postaví na nohy, maminko. Věř mi. Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
4: kde právě skončila pohádka a někteří už máte super mapy pokladu. Někdo má zatím jenom kousek a někteří je zatím ještě vymýšlíte, ale to nevadí, všecko je to paráda.
5: My s Ušounem jsme zatím našli pirátské kalhoty a vyrobili šavli a pirátský klobouk a pásku přes oko. Z pana Ušouna je roztomilý pan pirát.
4: Počkej, to jsi spletla, Jani. Z Ušouna je přeci strašlivý pirát. Jsem známý ve všech mořích a všichni se klepou, když mě vidí připlouvat mou pirátskou lodí. Je na ní lepka z hnáty se skříženými hnáty. Jo, ho, ho, jo, ho, ho, Ušoun.
5: Samozřejmě, promiňte mi, pane strašlivý piráte, ušoune.
4: No, nevadí, paní čarodějnice. Vám to přeci odpustit musím. Mohla byste mě začarovat a to bych před karnevalem hrozně nerad. Už se totiž moc těším.
3: Tak si dej pozor, strašlivý piráte, ušoune.
5: Tak už pojď, potřebujeme se potom vyrábění a čarování pěkně protáhnout.
4: No a tanečkem se protáhneme určitě. Ušounova písnička k tanci.

0: ale posloucháte Moldery, učovnou pohádkovouško. Jsme totiž dneska s Janou na karnevalu a hezky jsme se zatancovali.
1: Je to super a dokonce tak, že si můžeme i pěkně zahádat.
0: No jo. Učovnova hádanka.
1: Nastražte uši, kamarádi, co pak to slyšíte?
0: To my přece víme, že jo, holky a kluci, pozor, 3, 2, 1, frkačka je to.
1: Tak tohle byla frkačka a byla to brnkačka, ale co slyšíte teď?
0: Chyták. Zase frkačka.
1: Já vím, byl to chyták. Tak ale teď, co slyšíte teď?

0: Tak, co jste to slyšeli?
1: No jo. Pojďme na to, holky a kluci. 3, 2, 1. Písnička, byla to písnička.
0: Paráda, naše karnevalové hádanky jste zase skvěle všichni uhádli. A co říkáte, kdybychom si tu parádní karnevalovou písničku doposlechli?
1: Jsem pro, a kdyby se vám chtělo, klidně si u ní zase poskakujte. Mně se třeba poskakovat chce.
0: A mě taky.
1: A já si u ní poskakovat budu.
0: A já taky.
1: Jako čarodějnice, co? Budeš ukáž, jak si poskakuješ?
2: Budu si poskakovat čarodějnicky.
0: A jdeme na to.
3: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které to dneska s Ušounem rozjíždíme na karnevalu.
1: Tancujeme a zpíváme si, hrajeme si tu i hry, to mám teda moc rád.
0: Já taky. A vtipné je, že třeba soutěž v chůzi s miskou na hlavě vyhrála červená karkulka.
1: Jo, a míčky na koš nejlíp střílí Spider-Man.
0: Ušonku, co kdyby holky a kluci ostatní vítěze soutěží zase uhádli?
1: Jo, to by šlo. Ušounova hádanka.
0: Takže pozor, nejvíc barevných papírů pozbíral...
1: Pozor, byl to ten, kdo měl na hlavě klobouk, na kalhotách opasek a v ruce kolťák, tedy pistoli. Kdo to byl?
0: Co říkáte?
1: No?
0: Haló, co říkáte? No jasně, byl to kovboj.
1: Jo, skvěle hádáte. A kdo další vyhrával? Nejlepší taneček předvedla královna ledového království. No, tak kdo to byl?
0: Já už to slyším, všichni holky a kluci to vědí. Je to Elza.
1: Jo, paráda. Jste prostě nejlepší hadači, holky a kluci.
2: Milé masky, budeme se loučit. Užijte si poslední písničku dnešního karnevalu.
1: Jo, to je škoda, že už je poslední, ale co se dá dělat?
3: Ještě si ji užijeme.
1: Jo.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Jdeme zpátky do školky. Jana si ještě po cestě prospěvuje a poskakuje u toho.
1: Pojďte se poskakovat a prospěvovat se mnou.
0: No ale jakou písničku?
1: Tak už, abychom se trošku sklidnili, tak třeba Čížečku, Čížečku. Znáte ji, kamarádi?
0: No jestli ne, tak se ji s námi můžete naučit. To je přeci pěkná a hodí se vždycky. I když jdeme z karnevalu, i když jdeme na karneval, i když jdeme kamkoliv nebo děláme cokoliv, Čížečku, Čížečku se hodí vždycky.
1: Ráno, v poledne, i večer, i teď.
0: Jo.
2: Čí,

0: krásná písnička a přitom se dá dělat, jak ten mák roste, že jsme na dřepu a zvedáme ruce nahoru.
1: Potom... A nebo jak jedí mák.
0: No jasně, jak se mele, jak se láme, no všecko se to dá napodobit. No teda my jsme Aleši, kurve.
1: Jo, a mezi tím jsme došli až ke školce.
0: Jo, už jsme úplně u školky.
1: No a krásně jsme si to dneska užili, ale víš, co nás čeká teďka?
0: No, co?
1: Musíme ve školce uklidit.
0: Jo, já už jsem nějaký unavený po té cestě.
1: Ne,
0: já si myslím, že si půjdu lehnout.
1: Ne.
0: Jo, já klidně budu tady i po...
1: Ne. Musíme uklidit.
0: No, to jsem si myslel. Dobře.
1: Ale kamarádi, než začneme uklízet, tak se s vámi ještě rozloučíme a musíme vás poprosit o obrázky.
0: Jo, protože nám můžete poslat mapu pokladu, kterou jste malovali, za úkol.
1: A nebo třeba můžete namalovat mě jako čarodějnici a Ušouna jako piráta.
0: Jo. No a nebo nám namalujte Čížečka, Ptáčka, Maličkého, jak se je mák. Třeba aj tak. A nebo nám namalujte, za koho rádi chodíte na karneval vy.
1: No, a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: No a my potom někomu z vás za ten obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Pak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš pirát Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A dneska si dáme nakonec ještě jednu pěknou čarodějnickou písničku.

0: máme pro vás skvělou zprávu.
1: Jo, jakou?
0: Rádio Junior vysílá 1. července ve 20 hodin pohádku Pipi dlouhá punčocha.
1: Pipi? Počkej, to je ta pihatá holka, co má dva rezavé copy a bydlí sama ve vile Vilekule jenom s koněm a opicí?
0: Jo, to je ona, moje oblíbená pohádková postava. Pipi má taky velikou sílu, klidně by tě zvedla nad hlavu.
1: Tak to bych teda nerad. Ale za to si rád poslechnu, jak se bude hrát na píditele.
0: Já taky. Na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas bude Pipi od 1. července po dobu 56 dní. Jupí!

0: správy. Je úterý 23. června a do školy se půjde už pouze čtyřikrát.
1: Oh yeah. Svátek dneska slaví Zdeňka, takže všem Zdeňkám přejeme všechno nejlepší. No a co se týče nějakých celosvětových dnů, tak dneska máme Mezinárodní olympijský den. Peťo, co sport?
0: Tak my se podíváme na mistrovství světa ve fotbale. Francii čeká Irák, Argentina porazila Rakousko a Messi překonal historický střelecký rekord. No a český tým hraje už 25. června a to s Mexikem a to ve 3 ráno. Mm. A půjde o hodně, takže to sledujte. Půjde o hodně i v dnešním počasí.
1: Peťo, to ti rád řeknu, dnešní počasí bude vypadat takto. Ráno bude polojasno až skoro jasno a ojediněle se vyskytnou mlhy. Během dne bude přechodně oblačno, zejména teda na jeho západě, s občasnými přeháňkami nebo bouřkami, no a večer se nám ale zase bude vyjasňovat. No a co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 17 stupňů až do 28 stupňů Celsia. Takže
0: Bude příjemně
1: dneska.
0: Ale žádný pařák.
1: Žádný pařák, tropy nás ještě dneska nečekají.
0: Nebude to prostě Egypt, bude to taková jako Srí Lanka.
1: Ano.
0: A tohle
1: byly zprávy.

0: Rádio Junior.
1: Guinnessova kniha rekordů umí zvedat laťku.

0: ki.
1: Dekuyu dzieveczko, że si tak hodna. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby. To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby. To abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.
1: To mám, Karkulko, proto aby. To aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
0: Proč máš tak velkou pusu, babi?

0: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo!
1: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
0: Je přihranej. Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
2: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
3: Pozor tam uvnitř!

0: i se svou babičkou.
1: Vystrašenou dceričkou.
0: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka o lup. Ještě zpívá vyřešiti, necháme-li zvíře žíti.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

asi jedí. Tihle lidojedi, začínám se obávat o své bezpečí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí. Neboť každou chvíli

malinká. Tyhle zvuky podivné mi nějak nesvědčí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí. Neboť každou chvíli něco z džungle zaječí.

0: hadem žízní hynu, v puse ani slinu. V batohu mi zbejvá jen paštika zaječí.
1: A k tomu každou chvíli něco tady kvílí.
2: K tomu každou chvíli něco zžu.

0: mléko, které skutečně ve vás se tvoří bezděčně. Věřte si tomu nebo ne, lidem to chutná výtečně. Neřekl ale,
1: neřekl ale,
0: co hlavní je,
1: co hlavní je,
0: že čím více

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hit parády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Radio Junior.
1: Přinesl jsem domů čtyři koťata, dvě černá, dvě pěkně strakatá. Našel jsem je

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: jeskyně ven.
1: Stejně jako pralidé.
2: A to znamená jak jako?
1: Zapálíme si louč. Její plamen nám ukáže, odkud sem proudí čerstvý vzduch, tedy kde je východ z jeskyně.

0: Uc, uc, uc, uc. A další písnička je... Hele, tady něco mzučí, ne? Pojď sem. Počkej, já ti dám. Já už tě mám.
1: Posloucháš? Rádio Junior.

0: Hodně štěstí, zdraví, přejem Hájájovi.
1: Hodně štěstí.
2: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
1: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
2: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
1: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
2: To já Hájáju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
1: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
2: No jasně. Tak domluveno.
1: Jupi! Aha.

Hádala se paraplata, které je víc do kulata.

0: Separa plata.
1: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
3: Je úterý 23. června a do školy se půjde už pouze čtyřikrát.
4: Oh yeah. Svátek dneska slaví Zdeňka, takže všem Zdeňkám přejeme všechno nejlepší. No a co se týče nějakých celosvětových dnů, tak dneska máme Mezinárodní olympijský den. Peťo, co sport?
3: Tak my se podíváme na mistrovství světa ve fotbale. Francii čeká Irák, Argentina porazila Rakousko a Messi překonal historický střelecký rekord. No a český tým hraje už 25. června a to s Mexikem a to ve 3 ráno. A půjde o hodně, takže to sledujte. Půjde o hodně i v dnešním počasí.
4: Peťo, to ti rád řeknu, dnešní počasí bude vypadat takto. Ráno bude polojasno až skoro jasno a ojediněle se vyskytnou mlhy. Během dne bude přechodně oblačno, zejména teda na jeho západě, s občasnými přehánkami nebo bouřkami, no a večer se nám ale zase bude vyjasňovat. No a co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 17 stupňů až do 28 stupňů Celsia. Takže
3: Bude příjemně
4: dneska.
3: Ale žádnej pařák.
4: Žádnej pařák, tropy nás ještě dneska nečekají.
3: Nebude to prostě Egypt, bude to taková jako Sri Lanka.
4: Ono.
3: A tohle?
4: Byly zprávy.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Když furianský pan táta odmítne dát Matějovi svoji dceru Majdalenku a vyžene ho, nezbude hochovi, než aby se vydal do světa. Podle pohádky Jana Drdy o Matějovi a Madlence pro rozhlas napsal František Pavlíček, režie Karel Weinlich. Účinkují David Schneider, Silva Sekvencová, Rudolf Hrušínský starší a další. Vyrobeno v roce 1980.

0: Dobré jitro! Dobré jitro, teta!
1: Dobrý, jasný, jako malovaný. Jak pak se vyspala Richtářovic Majdalenka?
0: Děkuju za optání.
1: Neměla bych vlastně říct Matějová?
0: Pravda, že Matějová, tetičko.
2: To jsem přece byla od prvního dne, co k nám přišel za pasáčka. Ach, ty můj Matýsku, Matějko rozmilej. Když pomyslím, jak jsi mě učíval, co vyspěvují ptáci. Kde kvetou nejonačejší kytky? Kde jsou domovem čmeláci?
3: A ty jsi mi za to nosívala v dolky nebo povidlové koláče?
2: Jako tenkrát, když se spustil do toho krahulíka.
3: Co přepad naši holubičku tamhle na mezi?
2: Smím se na ně podívat?
3: Radši ne. Má v hnízdě mláďata.
2: Přinesla jsem ti buchtu. Makovou.
4: Jako mandle. Jako marcipánek.
2: Z dálky to vypadalo, jako byste si spolu povídali, ty a holubička.
4: Takže jo.
2: Co pak holubice mluví lidskou řečí?
3: Věř mi nebo nevěř, Majdalenko. Poděkovala a ještě mi poradila, abych sněl tamhle ty jahody.
2: A co se stane, až je sníš?
3: Porozumím, co si povídají ptáci v povětří i na zemi.
2: A ty to kouzlo vyzkoušíš?
3: Víš co? Zkusíme je oba. Ty jsi mi dala buchtu a já se s tebou rozdělím o jahody. Tohle já a teď zas ty.
2: Ta je sladká, vonavá.
3: A třetí slupnem spolu.
2: Jako bys mi dával houbičku.
5: No počkej, pohůnku, to bude nejprask.
2: Táta.
3: Je zle.
5: Já ti proženu faldy. Máš se starat o dobytek. A ne hubičkovat moji dceru.
3: Utíkej, Majdalenko.
2: Ale co ty, Matěj?
3: Musím do té bouřky.
2: Kdybych se přimluvil.
3: Dostaneme oba. Radši běž domů.
5: Tak přidej do kroku, Matěji, a pojď si provej platu.
3: Jen co, zavedu kravky k napajedlu.
5: Sem povídám, ničemníku. Darebo, rebelante.
6: Kikriki, kikriki, tohle jsou jen marné křiky. Neměl bys Matěje hanět, jednou se mu budeš klanět. Kikriki, kikriki.
2: Ten ti to vytmavil, panečku.
5: Čemu se směješ, uvoz dřenče?
3: Já, pan táto, ani jsem nepíp.
2: To já, tatínku.
5: A co je tu k smíchu?
2: Kohout zpíval, že se Matějovi jednou pokloní.
5: Až naprší a uschne. Jak pak, že mu vůbec rozumíš?
6: Tohle jsou jen marné křiky. Přestaň pouštět hromy kladby. Jednou budeš strojit svatby. Kikriki!
5: Co to vykřikuje, jako krháč bláznivej?
2: Že jednou Matěj bude můj ženich.
5: Useknu mu hlavu kosou, krákorovi, prosto řekýmu. A tebe, kluku, vyženu za vrata.
3: Snad se tolik nestalo, hospodáři.
5: Stalo, nestalo. Pakuj se. Už tě nechci mít na očích.
2: Kvůli hubičce, tatínku. Já mu jí dala sama.
5: Ještě se s tím chlup.
2: Když ho ráda vidím.
5: Už ani slovo. Nebo napráskám i tobě. Támhle jsou vrátka, Matěj. Neopovažuj se do nich ještě někdy vkročit. Leda bys byl kníže pán.
2: Matějku můj milej. Co si počinem?
3: Nezbývá nám, než si podat ruku na rozloučení.
2: A co já si počnu bez tebe?
3: Mně nebude líp, Majdalenko.
2: Co když na mě zapomeneš?
3: Ani kdybych vandroval kraj světa.
2: Kam se poděješ?
3: Musím za hory. Tady mě nikdo do služby nevezme. Kvůli tvýmu tátovi se neopováží.
2: Srdce mě bolí, když si pomyslím na ten dlouhej, trudný čas.
3: Přečkáš ho. Jestli mě máš ráda.
2: Nade všecko, Matějíčku, radosti má jediná.
3: Tak tu na mě věrně čekej.
2: Kdy se vrátíš?
3: To neví ani váš kokrháč.
2: Vzpomínej na mě ve dne v noci. Tak jako já.
1: Neplač, holka, však on se ve světě nestratí. Není tříska, aby ho odnesla voda, ani peříčko, aby ho sebral vítr.
2: Ale sám přes hory, teta. Vlci jsou tam. A roubíři.
1: Povídám ti, přestaň. Jemu neulevíš a sama si darmo oči vypláčeš.
2: Kdybych mu mohla pomoct.
1: Věrná láska je nejlepší pomocníček. A znalý průvodce po klikatých cestách.
2: Nezlobte se, teta. Ale já si doma ani nemůžu poplakat.
1: Tak pojď ke mně do komůrky. Tam si beze všeho můžeš spustit stavidla.
2: Jen aby teta nepadl mezi loupežníky.

0: Tak, to bysme měli, chaso. Zberana zbyly jen kostičky, pivní soudek duní jako buben. Je čas jít na kutě. Co stráže?
1: Vartujou, jak jste poručil, hejtmane.
0: Tak hajdy do pelechu, ať jste ráno jako rybičky.
1: Ano, ano.
0: Počkat. Ouha. Co pak to tamhle praska, jako by se houštinou valil medvěd?
1: Kuzma, pane hejtman, stál na vartě až dole na rozcestí.
0: Koho mi sem vedeš, starej, na samou noc?
2: Pat mi do ruky pod lesem na rozcestí. Povídal co si, že ho vyhnali ze služby.
0: Počkat, vyspovídám si ho sám.
2: Jo.
0: Pojď blíž k ohni, mládenečku.
3: Dobrý večír.
0: A podobně. A teď pěkně vyklop, co si zač.
3: Matěj, Pohůnek. Jenže co mě rychtář vyhnal, nikdo si mě netroufá vzít, aby si ho nepohněval. Tak jsem si řekl, že zkusím štěstí v městě za horam.
0: A co takhle u mne? To bys nevzal práci?
3: Podle toho, jakou, pane hejtman?
0: Podívejme se na čiperu. Ty víš, kdo jsem?
3: Nejspíš loupežnický hejtman Madlafous.
0: Žádnej Madlafous? Tak mi říkají leda burani a svíčkový báby. Maulfaldus. A jak pak si to poznal?
3: To zas není tak těžká hádanka, pane hejtman. Když člověk vidí tuhle tu chasu, vaši zlatou šavli, skříň zlaťáků na pařezu.
0: Ty bystrá hlava, líbíš se mi, Matěj. Můžeš to zůstat.
3: Starat se vám o koně. Umím i boty spravit a taky trochu vařit.
0: A co takhle loupežnický řemeslo? V tom se nevyznáš.
3: Jak těživ jsem to neskoušel.
0: No, přiučíš se. Nevypadáš, že jsi z hloupětína.
3: Radši bych se přidržel svýho kopita.
1: Pane hejtman, pane hejtman, hula, hula.
0: Co mi tady hulákáš?
1: Hula, huláni. Teda jeden. Zatím, na koni.
0: Co myslíš, Kuzmo? Kdo by to mohl být?
2: Nejspíš zvěd před královským furverkem s dukátama, jestli je bezpečná cesta.
0: No tak sláva, však jsme se na ně nečekali.
1: Teďka budeme mít žně?
2: Jenom jestli nás ten hulán nezmrčí a nedá jim vědět.
0: To by byla chyba, chaso. Musíme na něj vyzrát. Kuzmo, co mi radíš?
2: Těžko hádat, kde čert vejce snese.
1: Pusťte mě na něj, pane hejtman, já s ním udělám takovej alarm.
0: S bobrem na zajíce, trdlo. Ty spustíš hurá, on vezme do zaječích. Vůz s penězma se otočí zpátky a máme po koláči. Kde pak? Na takovou práci se musí radši s chytrou fintou, než s nabitou flintou. Dukat tomu, kdo vymyslí, jak vyzrát na hulánskýho zvěda. Kuzmo.
2: Mě zrovna nic nenapadá.
1: Šabli do zubů!
0: Buď ticho, trumbero.
3: Opravdický dukát, pane hejtman?
0: Tady je, Matěj. Jen si ho zasloužit.
3: Nevím. Vlastně... Jen mě tak napadlo.
0: No.
3: Co kdyby se všichni dobře poschovávali v křoví?
0: No.
3: Vy byste mi půjčil šavličku?
0: Hm?
3: Pochvu té šavle bych pohodil tamhle do zátočiny.
0: No, proč pak?
3: Hulán si ji všimne, ale nechá ji ležet. Jenže kus dál uvidí na mechu šavly. Skočí z koně šavlička jako nová, vzpomene si na pochvu. Jenže má se pro těch pár kroků štrachat do sedla?
0: Už mi svítá, už ti kluku vidím do karet.
2: No ne.
0: Uváže on koníčka ke stromu a tradá pěšourem pro pochvu.
3: Doslova tak, pane hejtman. A vy mu zatím koníčka potichu odvedete a támhle ti dva hodí hulánovi zezadu plachtu přes hlavu.
0: A je náš a my se můžem chystat na furverk. Ty jsi hlavička, Matěj. Čepici máš podšitou liščí kůží. Dukát je tvůj.
1: Dukát je jeho.
2: A jo.
3: Děkuju. A můžu si jít po svých.
0: Ani krok, ani krok. To pusť na dobro z hlavy. Zapletl ses do mých plánů, tak to musíš zůstat sám.
3: To vám teda Pěkně děkuju, pan táto.
0: A teď honem do Křovýho Lomce. Do Křovýho ani mouk. Připravte se k dílu. Ty, Matěj, zanes támhle šabličku. Kuzma položí pochvu, co je ten zakrslej smrček. Jo. Koukej, koukej, ať je hezky vidět. Všichni ostatní si přihotoví bambitky, kudly a jak se objeví furtwerk, zahrajte jim skočnou.
3: Že jsem tak smělej, hejtmane. Nač pak bambitky a nože?
0: Rozsekáme je, než vzdechnou, amen.
3: To se mi nezamlouvá.
0: No a co teda? Mám s nima vést diskurs, aby nám tu fůru zlata nechali po dobrým?
3: Vždycky se dá vymyslet nějaká klička. Ale šavlování, to není pro mě.
0: Jestli si to troufáš splichtit bez velikých křiků, dávám ti svou tlupu na komando. Chaso!
1: Ano.
0: Od této chvíle posloucháte tuhle Matěje. Já zůstanu tady na tom chlumku a vy se sem vrátíte hned, jak bude po práci. To jsem zvědavej. Dnes kvůli žádostivej, ba přímo žhavej. Nevede si hloupě čertu v chlapík. No ne, ty se vyznáš v tlačenici, člověku. Na mou věru ví, kam zasejt lebedu a jak podojit bejčka. Jeje, ty bys snad vytřel zrak samotnému Maulfauldusovi. Och, ty umíš vzít vlka proti srsti. Sláva ti, synku, sláva, tomuhle říkám, čistá práce. Tak co, Kuzmo, co je s hulánama?
2: Užili zaječí rady.
0: A královský furtwerk?
2: Je tamhle na kraji paseky.
0: Počítám, že vrchovatej.
2: Byl, než nás ten šival vyved.
0: Matěj, co pak stropil?
2: Pěknou věc, neřád. Kdyby bylo po mým, pověsil bych ho tamhle na jedli.
0: Napřed bych rád věděl, co má za vroubek.
2: Ten nám, pane, vyfouk hoblík. No nejlíp bude, když se pochlubí sám.
0: Ať hned přijde.
2: Tak pojď. Moc spacírovat nemůže, svázali jsme mu nohy, aby nevzal do zaječích. Poponeste ho blíž.
0: Matěj, co pak to slyším? Prý ses vybarvil jako kraslice. Co pak si proved?
3: Ale nestojí to za řeč.
0: Kuzmo, připomeň mu to.
2: Když jsme se zmocnili vozu s dukátama a jedeme ke skrýši, slyším sem tam cink, cink a zase cink. Nedá mi to, ohlídnu se a Ježkovi zraky. Matěj sedí na fůrverku, co chvíli nadzvedne prkno a trousí na cestu dukáty.
0: Naše dukáty?
2: No právě.
3: Jak pak vaše? Ukradený.
0: Matěj, pomáč se na rozumu. Co tě to napadlo rozhazovat zlaťáky do mechu podle cesty?
3: Myslel jsem, ať kápne taky něco chudákům. Babkám, až půjdou na klestí. Houbařům a drvoštěpům.
0: Člověče, já neloupím proto, abych to pak rozdal žebrotě.
3: Ale neubilo by vás, kdybyste sem tam pustil chlup. Tak jsem to udělal za vás.
0: Jenže bez mýho dovolení. Tím pádem tě musím přísně potrestat. Co pak mi radíte, chaso?
2: Pověsit.
0: Tak. Jak pak by se ti líbil límeček z konopí, Matěj?
3: Jako psovi hůl.
0: Aha. A co by teda bylo spíš podle tvýho gusta?
3: Do kapsy dukát, raneček na záda a raz dva rovnou za nosem do nejbližšího města.
0: Tak abys neřekl, že jsem neuznalej, já ti tvý přání vyplním. Do každý kapsy ti dám po dukátu, i raneček dostaneš. Jenže aby ses nemusel trmácet pěšky, zavezeme tě rovnou až k zámecký bráně. Tam tě položíme svázanýho jako snop a oni už podle dukátu poznají, co si zač.
3: Koukám, že pan hejtman ví, kudy do komory.
0: Hlavní věc, Matěj, že jsi spokojený.
3: A dobře mi tak. Měl jsem vědět, že kdo si začne s čertem, skončí v ohni.
0: Správně. Chaso, v dílu. A jak jsem řekl, do každý kapsy dukát, ranec přes rameno a hajdy s ním k zámecký bráně. To bude pan král koukat na převzácnýho hosta.

0: být on? Nevidím na něm nic vzácného. Co si zač, chasníčku?
1: Neprodleně vysvětlím, královská milosti. Jmenuje se Matěj a je nejspíš z Madlafousovy loupežné roty.
0: Takový pěkný mládeneček, že mu není hamba.
1: Rabiát. Je to, když královská milost dovolí. Přepad váš mincovní povoz.
0: A to se podívejme na pohled nevinátko. A že by takový randabas?
2: Žádnýmu z vašich hulánů přitom neskřivili ani vlásek, pane králi.
0: Že ani vlásek? No tak uznejme tu šlechetnost, pane komoří.
1: Jenže dukáty jsou v pekle.
0: Aj, to je arcichyba. Přímo kardinálně, no, co si s ním tedy počneme?
1: Radím vzít ho zkrátka. Pověsit pro výstrahu Madlafousovi a všem jeho habánu.
0: Krátké pořízení na mou věru. Jenže tobě, mládenečku, se to, myslím, dvakrát nezamlouvá, co?
2: Hádejte, pane králi. To zajista se nezmýlíte.
0: A tak co s tebou? Když máš tak ošklivý vroubek, ale...
2: Já se s loupežníkama nezaplet z lehkomyslnosti, pane králi. Ale z nouze.
1: Plané výmluvy. Radši ho ani neposlouchejte, milosti. Pravím, pověsit a basta fidli.
0: Nevím, jestli netrestáme nepravého, nevím.
1: Já bych taky radši viděl na provázku Madlafousem. Jenže... tomu se nikdy nedostaneme na kobylku.
0: A ty, Matěji, pověz, nač pak zrovna myslíš, ale pravdu?
2: Co bych zapíral? Líto je mi mojí mladé hlavy.
0: Já to taky nedělám rád.
2: Tak mi odpusťte a já vám to nějak vynahradím.
1: Rád bych věděl, jak.
0: To je arci otázka. Přímo zatrachtila. Jak napravit tu prohnanou loupež? Leda bys nám k tomu povozu z dukáty pomohl nějak zpátky.
1: A zítra vám ho Madlafous uloupí zas.
0: Na mou milou. Jsme v koncích, zrozumem.
2: Já bych myslel, napadlo mě, jestli dovolíte.
0: Ven s tím.
2: Dejte mi radši šavličku než šibeničku a já bych vás třeba zbavil všech loupežníků.
0: No to je nápad, přímo kapitální. Jenže, jak bys to chtěl zaonačit?
1: Neposlouchejte ho, milosti. Takhle se chvástat, že vás zbaví loupežníků. S pány obršty a generály už takový čas strojíme plány, lámeme si hlavy a on si buran jen tak, jako by nic prohodí, zbavit loupežníků. Už za to nehorázné vychloubání zaslouží potrestat na hrdle.
0: Ale nevyskakujte hned, pane komoří. Mladá hlava je troufalejší. A ty, Matěji, pověz, jak bys to chtěl nastrojit.
2: Dejte mi škadronu a uvidíte.
0: A mám nebo nemám?
1: Já bych mu dal 25 na hřbet.
0: Ale kdyby nám opravdu dokázal ulevit od té loupežnické sloty.
1: Jak vaše milost stráčí? Dejte mu tedy škadronu hulán.
0: S tou toho moc nenadělá. Koně jsou jako lund. Vojáci otrhaní jako dranti.
1: S tím, ať si láme hlavu on, když ji nosí tak vysoko.
0: No tak poslouchej, Matěji. Moje královská milost se zrovna teď ustanovila, že tě udělá velitelem hulánské škadrony, a to za tím účelem, abys mi pomohl od hejtmana Madlafouse a jeho loupežnické roty. Když to dokážeš, dostaneš milost, hojnost od všeho a třeba i povýšení na knížete. A když pohoříš, tak půjdeš na šibenici.
2: Můžeme si na to plácnout, pane králi. A teď už bych šel za svýma hulánama.
0: Pan komoří tě k ním zavede.
3: Uláni, stůjte jako svíčky. Jsem tu jménem jeho královské milosti a tohle je váš nový, nejvyšší.
4: Dejte si pohov, chlapci. Já jsem ze stejného pytle jako vy a nepotrpím si na jenerálské mravy. Radši mi povězte, jak vám který mu říkali doma. Ku příkladu tobě, desátníku.
5: Poslušně hlásím, pane obršt, já jsem Jira.
4: Já zase Matěj. A toho obršta si strč za klobouk. A dejte všichni hlavy dohromady, jak se dostat na kůži lišáku Madlafousovi.
3: Od nich se tak dočkáš rady. Madlafouse musíte vzít šturmem, jak vám velí hulánská čest.
4: To se lehko řekne, pane komoří. Jenže jak šturmovat v divočině mezi skalama, kde hejtman zná každý strom a každý kámen. Víte co? Já se za ním do těch kopců pustím sám. A vy se zatím poschováváte na kraji lesa v houští a počkáte na můj rozkaz.
5: Jestli smím něco říct, to pískáš vysoko, Matěj. Strkáš hlavu do vlčího pelechu. Radši pojedeme s tebou.
4: Iba ne, Jiro. Bylo by vás škoda, chlapci.
3: Jaká pak škoda? Jsou to vojáci.
4: A já si zas myslím, že je škoda každýho mladýho života.

0: To, že řekl Majdalenko.
1: No, tohle teta. Škoda každýho mladýho života. Tak mi to sivá holubička vyprávěl. Hulánu mu bylo líto, ale na mě nepomyslel.
0: Takhle to nesmíš brát, Majdalenko.
1: A jak teda? On si odejde do světa, jako by se nad ním země slehl. Na chvilku se neukáže, zkázání nepošle, nakonec se mu třeba ani nezasteskne.
0: Nekřivdi, holka, je mu hůř než tobě.
1: Můžu snad já za to, že padl do drápů Madafousovi? Proč na něj šel sám?
0: Měla bys ho politovat a ne horlit.
1: Kdybych měla jenom lítost, bylo by mi hej. Jenže já nevycházím ze strachu, co s ním bude. Od té minuty, co vím, že ho Madlafous drží v zajetí, nezamouřím oko, jak je noc dlouhá. Už mě napadlo, že bych se měla vypravit za ním do hor.
0: Ani ho nenajdeš. Zabloudila bys.
1: Holuby doupňáci by mi poradili cestu. Jenže si netroufám začít o tom před táto.
0: Tiše. Na sínce vrzly vrátka.
1: To je on. Před ním teta ani slovo.
2: Pak to tu máme za vizitu.
0: Ach, jaká pak vizita, rychtáři? Přišla jsem, že Majdalence pomůžu s předením.
2: Radši jí pomozte vyšívat kordulku.
1: Nepotřebuju vyšívanou.
2: Já myslel novou. Svatební. No co koukáš, jako by si zahlídla strašidlo?
1: Ač by mi byl svatební čepeček, když si mě vyhnal ženicha?
2: Mám pro tebe onačejšího.
1: Já jinýho nechci.
2: A já zas nechci nic slyšet. Synek nejbohatšího sedláka ze vsi přijde si o tebe říct.
1: Ať si radši sedí doma.
2: Povídal jsem žádný řeči. On mi vzkázal a já ho pozval.
1: Táto, přece bys mě nenutil.
2: Žádný smlouvání. Jednou jsem řekl, že bude svatba.
1: Ale slavit jí budeš bez nevěsty. Já dala slovo Matějovi.
2: Kam jdeš?
1: Za ním.
2: Hned se vrať.
1: Až budu vědět, co a jak je s ním.
2: Madleno, domů. Palice dubová. A vy, tetka, taky stojíte jako pařez a slovíčkem jí nedomluvíte.
0: Těžké domlouvání, rychtáři. Majdalenka není kam vítr, tam plášť.
2: Majdo, vrať se. Nebo u všech rohatejch.
1: Nevrátím. I kdyby si se nesezal celý peklo. Musím za Matějem. Usoužila bych se. Ach, ty moje trápení, sladký Matýsku, nebojej. Ještě, že jsi neslyšel, jak jsem tě prvé houpovala. To mě lítost uštkla do jazyku. A taky úzkost, jak ti je. Ale už jdu za tebou, srdce moje. A nepřestanu tě hledat, kdybych měla tyhle kopce a lesy a skály třikrát zvandrovat křížem krážem. Veď mě, holubičko, ale pomaloučku, nemám křídla jako ty. Musím se protrat hlužím. Co to tamhle probleskuje v přítmí? Jaké divné stíny se to tam míhají mezi stromy? Koho to tam přivázali k jedli? Matějíčku! Ach, ty moje nebožátko! Zvázali tě jako žitnej snop.
3: Zvázali. A brzy začnou s cepem. Kde se tu bereš, Majdalenko?
1: Nepřišel jsi za mnou, musím já za tebou.
3: Vybrala jsi pěkný místečko na schůzku. To ti musím říct.
1: Máš na kánku a ještě plašíš v rány.
3: Tak už se moje milá nezlob. Nebylo mě do zpěvu. Ale když jsi tu se mnou, hned je líp. A to jsi mi ještě ani nedala hubičku na uvítanou.
1: Já tě přišla vysvobodit z léčky a ne se s tebou hubičkovat.
3: Už jsem jako pěna. Už tě poslouchám.
1: To ne, Matějko. Já budu poslouchat tebe. Musíš mi říct, co mám udělat.
3: Tři věci, Majdalenko. Na kraji lesa najdeš mý hulány. Ať koníčkům obalí kopyta mechem a opatrně obklíčí tuhle skrýž. Ale ještě než odejdeš, vem z kapsy mýho kabátu hrst chmele a mařinky. Šikovně se přikradeš k loupežnickému ohni a nasypeš to uspávací kořeníčko do kotle, co si v něm ti holomci ohřívají pivo.
1: A to je všechno.
3: Počkej, nepospíchej tolik. Řekl jsem tři věci a tohle byly zatím dvě. do třetice a ze všeho nejdřív mě musíš rozvázat ruce.
1: Ach, Matěji, tohle snad nedokážu. Ty uzly jsou jako kámen.
3: Musíš, moje Dalenko. Představ si přitom, jak tě potom stisknu.
1: Tak se nejíbej. Jsi jako živé stříbro. Podívej, jeden povolil.
3: To se mi ulevilo.
1: A druhej.
3: Jako by mi pod kůží rejdili mravenci.
1: Třetí, zaplať pambu.
3: Ty moje nejmilejší.
1: Hned mě pusť. Máš rozum. Kdyby se loupežníci náhodou ohlídli.
3: Však právě. Přivábím je sem. Ty zatím ukořeníš pivo a pak hurá pro škadronu. Běž. Hejtmane! Pil bych. Chce se mi spát. A proč mě moříš hladem?
4: No. Nesmíš na mě tak hurtovat, obršte. A nebo ti můžu říkat Matěj, jako dřív?
3: Tituluj si mě podle libosti, Madlafouse. A taky bys mě mohl podat aspoň kousek slaniny, když vy všichni takhle hodujete.
4: Dostaneš, co hrdlo ráčí, až povíš rozumný slovo. Pojď blíž, Kuzmo, a ukaž Matějovi, jak si na něj brousíš šavli. A ty, mladej, přines mi od ohně konev piva. Zavdejte si, chaso, však je kotel vrchovatej.
3: Tady je malba z hejtmane.
4: Na zdraví.
3: Ať slouží.
4: Jak pak to teda bude, Matěj? Když jsem tě lapil, něco jsem ti nadhodil.
3: A víte, že už se nepamatuju.
4: Aby se zdal se mnou do Holportu. Já se svojí tlupou a ty se škadronou bysme dokázali velký věci.
3: To, jako myslíte, že bych se s celou škadronou dal k vám?
4: Potaj. Sem tam bys mi prozradil, odkud panu králi povezou zlatky. No a...
3: Aha. Zkrátka a dobře bych krále šidil.
4: No, on by proto na buben nepřišel. A ty by si pomohl.
3: No to jo.
4: Ty se na sebe podívej. Obršt a čáku máš oblejskanou. Lokty se ti derou z kabátu. A já mám tamhle skrýš plnou zlata. Tobě kručí v žaludku a já mám v jeskyni 3 vyuzený bagouny. Kola síra. 4 šunky. Na 2 žebřiňáky bys to nepobral. Dolej mě korbel, mladý.
3: Ano, Edmane.
4: A pijte, chaso, pivíčka je požehnaň. Na zdraví, Kuzmo.
5: Na zdraví.
4: Už je šavle, jak se patří, ostrá?
5: Jako břitva, hejtmane.
4: Na tebe jí brousí, Matěj. Víš to?
3: Já mám kůži tuhou jako úhoř.
4: Nešprýmuj a pověz, jak ses rozmyslel.
3: Napřed bych rád slyšel, kdo ti dal vědět, že jsem se vydal za váma do hor.
4: Ale to je v zámku jeden takový chytrák, co nám občas za pár dolarů utrousí nějakou novinu.
3: Který pak to je, že jsem tak zvědavej?
4: To je tajemství, Holenku.
3: Možná, že bych uhád. Není to ten chytrák, pan Komoří?
4: Matěj, lavička, kdyby jsme se my dva dali dohromady oběma, by nám narostlo zlatý peří. Neříkej, že nemáš chuť si plácnout.
3: To mám, hejtmane. Ale z každé strany jednou do tvýho klobouku.
4: V tom pádu ti setnu hlavu jako krocanu. Pojď sem, Kuzmo. A ukaž mu šavličku. Stávej, staříku.
5: A já jsem vedl.
4: Jak pak, že jsi usnul jako dudek? A co vy, chaso? Ještě jsem nedal
6: troubit na čerku. Matěj, poslední slovo. Co máš za lubem?
3: Tak poslouchej. Tebe strčím s celou bandou za mříže? A co jste nakradli, vrátím potrefeným.
6: Povídali, že mu... Kuzmo?
5: To co je...
4: Jako Krocanovi. Zatrápený pivo.
6: Dobrou noc.
3: Chlapci huláni! Jste tady?
7: Čekáme už hodnou chvíli.
3: Svažte je. Naložte na žebřiňák ke skrýši postav stráže, Jiro. A hlavně mi hejtmana vartujte jako oko v hlavě.
7: Bude, jak si řekl, Matěj.
3: Majdalenko, tak už se neschovávej. Dobře si to provedla. Hned bych ti dal hubičku, chceš?
8: Dost času, až budeme sami cestou.
3: Ty myslíš, že se rovnou vrátím k vám?
8: Jak jinak, Matějčku?
3: Ale to já nemůžu.
8: A proč?
3: Co pak to jde odběhnout od nedokončeného díla? Pan král mi svěřil tuhle eskadronu.
8: Jira mu ji přivede zpátky.
3: Jenže já mám v zámku ještě jinou práci.
8: Tak ty se teda se mnou nevrátíš, paličáku!
3: Až za nějaký čas.
8: A kdy pak to bude?
3: Až si budu moct o tebe říct beze strachu, že mě pan táta Richtář vyžene.
8: A že já se do té doby ustejskám?
3: Majdalenko, dej si říct.
8: A že si pro tebe oči vypláču?
3: Napřed musím jedno a potom druhý.
8: Furiante, paličáku, jdi si s pánem Bohem.
3: Když myslíš, tak jo.
8: Matěj. Matějko. Nezlob se, já to tak nemyslela. To jenom, že se o tebe bojím. A ze samého stejskání už nevím. Matýsku. Matějčku. No jo. Pěkně si to vyvedla, Majdo. Vždyť on měl přece pravdu. Odpust mi to, Matějko můj. A šťastně se vrát.

0: Loupežníci sedí v chládku, pane králi. Zlato leží v klenotnici.
1: A teď ještě co zkomořím. Co myslíte, milosti?
2: Vyprášil bych mu Šizuňkovi, strč ho mezi raubíře, když jim dělal kmotra.
0: Tak jsem to udělal správně.
1: Co pak?
0: Už tam je? A teď bych prosil, abyste poručil dát každému hulánovi popečeným jelitu.
2: A tím vyvalí sud s vínem a ať pro ně napečou buchty s tvarohem. A tebe, Matěji, ustanovím komořím a generálem. Ode dneška si kníže Matius.
0: Když já bych se radši vrátil k sedlačině, pane králi. A už mám taky čas na ženění.
2: A věčná škoda, že nemám dceru.
0: Musel bych jí dát košem, pane král. Já už mám jinou, u nás na vsi. A moc rád bych za ní, kdybyste dovolil.
2: Nedovoluju, poroučím. A sám tě na tu cestu vymostruju. Šaty se zlatým premováním, pod červené sedlo ohnivého koníčka, vpředu dva trubače.
0: Já bych radši sám, bez trubačů.
2: Aha. A na veselku mě nepozveš?
0: Až s jakou mě přivítá její táta. Já bych vám potom vzkázal.

0: Majdalenko, jestli pak víš, kdo se objevil v celý svý kráse, hned z rána zaťukal u mě na okno.
1: Snad ne Matěj teta.
0: Tiše, tiše. Zůstal u mě v pastoušce a prý, abych ho tvýmu tátovi šla omeldovat.
2: Co si tam šuškáte, vy dvě?
3: Viděla jsem Matěje, rychtáři.
2: Tak mu kalupem běžte říct, ať vandruje dál. Tady mu rozmarína nerozkvete.
3: Jenže on vám vzkazuje, kdy prý může přijít na námluvy.
2: Co to povídáte, ženská, to, že si troufá na námluvy? Však já ho vyprovodím, kde mám bič? Kde je pořádná sukovice?
1: Snad bys mu mohl podat aspoň kousek chleba, táto, když jde kolem.
2: Pustím na něj psi. Na mou věru. Opovážil se až k vratům. Nedělej tartas a táhni orum dál, pacholku.
4: Otevřete ušlýmu vandrovníkovi, pan táto.
2: Tohle je Richta, pane špitál pro vandráky.
4: Ani Matějovi byste neotevřel?
2: Tomu bych rovnou přerazil hřbet.
4: Ale mě otevřeš jménem krále.
5: To nebude, Matěj. Tenhle je zvyklý komandovat.
2: A kdože je to? Prosím pěkně, za vratama.
4: Kníže Matius.
5: Pro pána, kdo pak by se nadal?
2: Už běžím, pane Matius.
5: Majdalenko, holem ubrus na stůl, koláče, pivo ze sklípku. Podívej. Celej v aksamitu, klobouk s chocholem, to je persona. Poníženě vítám knížecí milosti, veliká čest pro naše stavení.
6: To je tvoje dcera, rychtáři?
5: Ano, Majdalenka, prosím, uklon se pořádně, ty trdlo.
6: Tak Matějovi ji nedáš?
5: Radši ji hodím do rybníka.
6: A co kdybych si o ní řekl já?
5: S největší radostí, milost pane.
6: Jenom jestli by ona chtěla mě?
5: Poručíme jí, jaký pak stráchy.
6: Radši se zeptám sám. Majdalenko, šla jsem. Zrovna si hledám nevěstu a ty jsi mi padla do oka. Co mi na to povíš?
1: Co vám povím? Neraďte se zlobit, pane kníže, ale já si myslím na jinýho.
6: Pořád ještě čekáš na Matěje?
1: Dala jsem mu slovo. A to platí.
5: Kníže, te urazíš. Všechny nás přivedeš do neštěstí. Měj rozum, huso.
7: Kikiriki!
5: Ještě ty se do toho pleť, kokráči.
6: Jen ho nechte. Ať zaspívá, co má na srdci.
7: Kikiriki! Kikiriki! Tohle jsou jen marné křiky. Co ses pro něj naplakala a teď si ho nepoznala, ani kníže, ani svatej. Navrátil se ti tvůj Matěj.
6: A už je to venku, Majdalenko.
1: Matějičku, Matěj, jak pak jsem tě měla poznat, když jsi jako princ?
5: Pro pána, onže je, vy jste, já jsem z toho dočista Janek. Co já si teď počnu?
8: Budete strojit svatbu, rychtáři. Jak se říká, odříkanýho chleba největší krajíc. A rychtářovic Majdalenka bude doopravdy Matějová.
6: Však se snad moje milá něco načekala.
1: To víš, člověk vydrží čekat až do skonání, když má rád. Tak je to. Matýsku můj ze všech jedinej. A tak už mi dej hubičku.
7: Kikriki, kikriki, teď už žádný marný křik

0: Ahoj kluci, vítejte v mé tady ušel nově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj Ušonku. Je, tady to zase vypadá. Holky a kluci, ještě, že to nevidíte, je tady poházené snad úplně všechno oblečení, co ve školce máme. A šátky, a šály, a čepice, ale mezi tím jsou barevné papíry a stužky a brýle. Teda tady je ale binec.
0: No, to není binec, Jani.
1: Tak nepořádek.
0: Ani nepořádek, Jani, to je výběr.
1: Aha, někdo vybírá největšího nepořádníka na světě a ty ses přihlásil do soutěže.
0: Ne, to jedna. Vyndal jsem všechno, z čeho by se dal vyrobit super kostým přece.
1: Jo, tak, kostým,
0: no,
1: jasně.
0: Kostým, jasně, ano, no tak kde máš ten svůj? No, ukaž, jsem děsně zvědavý, za co půjdeš?
1: Aha, kostým, dneska je ten karneval.
0: No, ty jsi zapomněla, Jani.
1: Tak tahle sukně ne, z tohohle by se dal vyrobit třeba kominík, no tohle by taky šlo, tohle by nešlo, tohle by taky šlo.
0: Holky a kluci, teď je teprve všude po školce všecko oblečení, co tu máte. Jana všechno rozhazuje, lítá kolem ní všechno možné oblečení, papíry, Ježkova noho. Buďte rádi, že to nevidíte. Já jsem jako reportér a právě vám hlásím, že největší nepořádník v celé Ušelnově pohádkové školce je, prosím pěkně, Jana. Jani, uklidni se, všecko je v pořádku. Vždyť jsme přeci šikulové a něco si vyrobíme a kamarádi nám určitě pomůžou.
1: Jasně, vždyť já vím, ale ještě se mrknu tamhle dozadu, jestli by tam něco nebylo zajímavého.
0: Jani, klídek. Ano, tak dobře.
1: Já běžím.
0: Necháme Janu hrabošit a vy si, holky a kluci, zatím poslechněte písničku. Bude to písnička Karneval od Míši Růžičkové. Ušounova písnička.

0: Holci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Uf, a já už mám oblečení na super ježibabu. Jen si k tomu vyrobím čarodějnický klobouk a najdu koště a vyrobím si k tomu samozřejmě i masku. Tak.
1: Tak ježibaba ti bude slušet.
0: No dovol, vlastně děkuju.
1: No a co já? No to je výborný. Jana zapomněla a stejně už ví, za co půjde. A já pořád nevím.
0: Počkej, nebuď smutný. Tak řekni, za co bys chtěl jít?
1: Asi by mě nejvíc bavilo jít za piráta.
0: To je super nápad. A holky a kluci nám určitě pomůžou s tím, co vlastně všechno takový pirát potřebuje.
1: Jo, já už vás slyším. Jasně, potřebuje pásku přes oko.
0: No bezvá, to uděláme třeba tady z té látky.
1: Jo. A pozor, taky potřebuje pirátský klobouk.
0: No tak ten vyrobíme z tvrdého papíru.
1: No a to jsem zvědavý, jak mi uděláš šávly.
0: Tu taky vyrobíme z tvrdého papíru. No a pak už jenom domalujeme Ušounovi knírek nebo rovnou fousy a bude to.
1: Jo. A počkat. Holky a kluci ještě volají, že potřebuju mapu pokladu.
0: A já mám nápad.
1: No?
0: Kamarádi, holky, kluci, přesně to bude váš dnešní úkol.
1: Ušounův úkol. Děkuju moc, že mi pomůžete a namalujete mi mapu pokladu.
0: Namalujte tam řeky nebo potoky a lesy a louky.
1: A nebo ne, možná je ten poklad totiž na pustém ostrově, takže tam bude ostrov, na něm palmy, kolem moře, no jo.
0: Nebo
1: jo,
0: veliká
1: jo.
0: Hora, sopka. No,
1: jo.
0: Zkrátka, kamarádi, je to jenom na vás. Vymyslete si svou vlastní super mapu pokladu a vezměte si na to pastelky.
1: Nebo fixy a vodovky.
0: A papír.
1: Nebo čtvrtku.
0: A během pohádky namalujte jako úkol mapu pokladu pro piráta Ušouna.
1: Jo, děkuju předem. Tak a teď můžete krásně poslouchat a u toho přenádherně malovat.
0: Přesně tak.
1: Ušounova pohádka.

0: Na statku s maminkou krávou a tatínkem Vejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Telátko vaří čaj. Jednoho dne se tatínek Bejk vrátil z práce hrozně unavený.
1: To byl dneska den.
0: Postěžoval si telátku.
1: Pan vedoucí velký vůl si na nás pořád něco vymýšlel.
0: Posadil se v pokoji do křesla a odpočíval. Telátku bylo tatínka líto.
2: Nechceš trošku vody?
1: Ne, ale dal bych si čaj. Kde pak je maminka?
2: Na nákupu, ale já ti ho udělám, tatínku.
1: A umíš to?
2: Umím.
1: Dobře.
0: Souhlasil tatínek.
1: Tak mi nějaký dobrý čaj na povzbuzení u vás.
0: Telátko šlo do kuchyně, dalo vařit vodu a mezitím přemýšlelo, jaký čaj by tatínkovi udělalo.
2: Šípkový, heřmánkový.
0: Prohlíželo si i krabičky s kořením a nakonec se mu nejvíc zalíbilo jasně červené se zajímavou vůní.
2: Pálivá paprika,
0: přečetlo si na krabičce.
2: To bude jistě tatínkovi chutnat.
0: Vysypalo celou krabičku do tatínkova hrnku a všechno zalilo horkou vodou.
2: Už jdu, tatínku,
0: zavolalo.
2: A nesu ti prima čaj.
0: Unavený tatínek si k čaji nejprve přivoněl.
1: Voní to zajímavě.
2: A co teprve, až ochutnáš?
0: Tatínek se na telátko usmál a pořádně se napil. A pak se začaly dít věci. Tatínek vytřeštil oči, vyskočil a popadl se za krk. Pak začal skákat po pokoji, plivat okolo sebe a vydávat divné zvuky.
2: Co ti je?
0: Divilo se telátko.
3: Vodu!
0: Zasýpal tatínek. Telátko mu podalo vodu a tatínek vypil celý kbelík. A to jí ještě před chvílí nechtěl. Konečně mu bylo lépe. Utřel si slzy, které mu vyhrkly z očí a podíval se na telátko.
1: Ty jsi mi dal. To byl teda čaj. Ale musím uznat, že už vůbec nejsem unavený.
0: A odešel na zahradu spravovat plot. Chvíli později se vrátila z nákupu maminka. To byla tíha, řekla, když se vypřáhla ze žebřiňáku. Musím si trošku odpočinout. Telátko mamince podalo hrnek s čajem, který tatínek nedopil.
2: Tohle tě určitě postaví na nohy, maminko. Věř mi. Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
4: kde právě skončila pohádka a někteří už máte super mapy pokladu. Někdo má zatím jenom kousek a někteří je zatím ještě vymýšlíte, ale to nevadí, všecko je to paráda.
5: My s Ušounem jsme zatím našli pirátské kalhoty a vyrobili šabli a pirátský klobouk a pásku přes oko. Z pana Ušouna je roztomilý pan pirát.
4: Počkej, to jsi spletla, Jani. Z Ušouna je přeci strašlivý pirát. Jsem známý ve všech mořích a všichni se klepou, když mě vidí připlouvat mou pirátskou lodí. Je na ní lepka z hnáty se skříženými hnáty. Johoho, Ušoun.
5: Do toho. Samozřejmě, promiňte mi, pane strašlivý piráte, ušoune.
4: No, nevadí, paní čarodějnice. Vám to přeci odpustit musím. Mohla byste mě začarovat a to bych před karnevalem hrozně nerad. Už se totiž moc těším.
3: Tak si dej pozor, strašlivý piráte, ušoune.
5: Tak už pojď, potřebujeme se potom vyrábění a čarování pěkně protáhnout.
4: No a tanečkem se protáhneme určitě. Ušounova písnička k tanci.

0: Великоноці. Але послухати мудрі учив нову порадковушку. Смето тіж дне сказіяно на карневалу, а гезки сме си дотанцували.
1: Є то то супер, а доконце так, же си можемо і пекне загадати.
0: Ну йо-йо-йо-йо-йо-йо. Ушов нова гаданка.
1: Nastražte uši, kamarádi, co pak to slyšíte?
0: To my přece víme, že jo, holky a kluci, pozor, 3, 2, 1, frkačka, frkačka je to.
1: Tak tohle byla frkačka a byla to brnkačka, ale co slyšíte teď?
0: Chyták. Zase frkačka.
1: Já vím, byl to chyták. Tak ale teď, co slyšíte teď?

0: Tak, co jste to slyšeli?
1: No jo. Pojďme na to, holky a kluci. 3, 2, 1. Písnička, byla to písnička.
0: Paráda, naše karnevalové hádanky jste zase skvěle všichni uhádli. A co říkáte, kdybychom si tu parádní karnevalovou písničku doposlechli?
1: Jsem pro, a kdyby se vám chtělo, klidně si u ní zase poskakujte. Mně se třeba poskakovat chce.
0: A mě taky.
1: A já si u ní poskakovat budu.
0: A já taky.
1: Jako čarodějnice. To budeš, ukaž, jak si poskakuješ.
2: Budu si poskakovat čarodějnicky.
0: A jdeme na to.
3: Ušou nová písnička.

0: holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které to dneska s Ušounem rozjíždíme na karnevalu.
1: Tancujeme a zpíváme si, hrajeme si tu i hry, to mám teda moc rád.
0: Já taky. A vtipné je, že třeba soutěž v chůzi s miskou na hlavě vyhrála červená karkulka.
1: Jo, a míčky na koš nejlíp střílí Spider-Man.
0: Ušounku, co kdyby holky a kluci ostatní vítěze soutěží zase uhádli?
1: Jo, to by šlo. Ušounova hádanka.
0: Takže pozor, nejvíc barevných papírů pozbíral...
1: Pozor, byl to ten, kdo měl na hlavě klobouk, na kalhotách opasek a v ruce kolťák, tedy pistoli. Kdo to byl?
0: Co říkáte?
1: No?
0: Haló, co říkáte? No jasně, byl to kovboj.
1: Jo, skvěle hádáte. A kdo další vyhrával? Nejlepší taneček předvedla královna ledového království. No, tak kdo to byl?
0: Já už to slyším, všichni holky a kluci to vědí. Je to Elza.
1: Jo, paráda. Jste prostě nejlepší hadači, holky a kluci.
2: Milé masky, budeme se loučit. Užijte si poslední písničku dnešního karnevalu.
1: Jo, to je škoda, že už je poslední, ale co se dá dělat?
0: Ještě si ji užijeme.
1: Jo.

0: kluce. La, la.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Ušou novou pohádkovou školku. Jdeme zpátky do školky. Jana si ještě po cestě prospěvuje a poskakuje u toho.
2: Pojďte se poskakovat a prospěvovat se mnou.
1: No ale jakou písničku?
2: Tak už, abychom se trošku sklidnili, tak třeba Čížečku, Čížečku. Znáte ji, kamarádi?
1: No jestli ne, tak se ji s námi můžete naučit. Ta je přeci pěkná a hodí se vždycky. I když jdeme z karnevalu, i když jdeme na karneval, i když jdeme kamkoliv nebo děláme cokoliv, Čížečku, Čížečku se hodí vždycky.
2: Ráno, v poledne, i večer, i teď.
1: Jo.
2: Čížečku.

0: krásná písnička a přitom se dá dělat, jak ten mák roste, že jsme na dřepu a zvedáme ruce nahoru.
1: A nebo jak jedí
0: mák. No jasně, jak se mele, jak se láme, no všecko se to dá napodobit. No teda my jsme ale šikulové.
1: Jo, a mezi tím jsme došli až ke školce.
0: Jo, už jsme úplně u školky.
1: No a krásně jsme si to dneska užili, ale víš, co nás čeká teďka?
0: No, co?
1: Musíme ve školce uklidit.
0: Jo, já už jsem nějaký unavený po té cestě.
1: Ne.
0: Já si myslím, že si půjdu lehnout.
1: Ne.
0: Jo, já klidně budu tady i po o.
1: Ne. Musíme uklidit.
0: No, to jsem si myslel. Dobře,
1: ale kamarádi, než začneme uklízet, tak se s vámi ještě rozloučíme a musíme vás poprosit o obrázky.
0: Jo, protože nám můžete poslat mapu pokladu, kterou jste malovali za úkol.
1: A nebo třeba můžete namalovat mě jako čarodějnici a Ušouna jako piráta.
0: Jo. No a nebo nám namalujte Čížečka, ptáčka, maličkého, jak se je mák. Třeba aj tak. A nebo nám namalujte, za koho rádi chodíte na karneval vy.
1: No, a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: No a my potom někomu z vás za ten obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš pirát Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A dneska si dáme nakonec ještě jednu pěknou čarodějnickou písničku.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: Český rozhlas Radio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
1: Ahoj, Mezi námi zvířaty. Máme tu dnes skvělou návštěvu. Jediné, co nám chybí, je hlavní zvíře. Ale vzhledem k tomu, že dnes to bude o gorilce moje, tak je snad pochopitelné, že se jí v tomhle horku nechtělo cestovat tak daleko. I když nejsou gorily na vedro zvyklé a vedro uspůsobené lépe než my lidi nakonec. Těžko nám odpoví někdo líp než gorilí táta Marek Ždánský a dnes přijel i s Tomem, svým synem, čili s trochou logiky gorilím bráchou. Já vás tady strašně ráda vidím.
2: My tebe taky a zdravíme posluchače, ahoj.
1: Ahoj. Jak, no vlastně jedete skoro z letiště rovnou, protože jste právě navštívili svoji spřízněnou duši, moju, ve Španělsku. Jak se vám u něj líbilo?
3: Nádhera.
2: No, bylo to super. Bylo to super. A tentokrát nás teda překvapila. Nedělala vofuky a vlastně, jak jsme tam hned přišli, protože chodíme od návštěvníků, jako normální návštěvníci za sklem a když jsme se tam postavili, ona si třeba, ne třeba, ale hrála si tam s hlavolavem, který dostala k narozeninám, který je 20. Moje je teď 22 let. A najednou si nás všimla, tak hned přestala a šla. My jsme to nechávali jakoby na Facebooku, nebo jak aby to ty lidi viděli, tak to má obrovský ohlas.
3: Bylo až slzy.
1: Hele, vy jste za tou mojou jeli, protože ona měla narozeniny.
2: Ona má v prosinci, a v prosinci tam nejezdíme.
1: Jo, no jo, teď ona má narozeniny jako já.
2: No, my tam nejezdíme v tu dobu, protože zaprvé to tam tak nelítají ty letadla, tak jako teď je výhodný spoj, který letí nepřímo tam, kde ona je, ale do toho Bilba, do toho Španělska je lepší spoj. A samozřejmě v tom teple se tam líp si ten nádherný přírodní park, a to je jako obrovská zoologická zahrada, spíš přírodní
3: autem,
2: park.
3: Jako pěšky to byste za den.
2: Je tak obrovský, že to pěšky se tam moc nechodí. Takže je lepší určitě v tu dobu.
1: Hele, já jsem tady tak trošku to naťukla, že ty gorily jsou na vedro zvyklé a vedro uspůsobené lépe než my lidi. Je to pravda?
3: Když vypadají takhle chlupatě, tak...
2: Jako teplo. Teplo mají rádi, protože samozřejmě v Africe je teplo, no. Ale tam je samozřejmě jiný teplo. Ty gorily samozřejmě žijou v pralese, tak je tam vysoká vlhkost. A myslím si, že často vidíte, že ty gorily se v těch pavilonech potějí. A to si myslím, že to je způsobené tím, že jíme v tu chvíli opravdu vedro, jako teplo, tak jako nám, že tam chybí ta vlhkost. I když se samozřejmě už dělají moderní pavilony, kdy jsou tam zvlhkovače, nebo jim tam prší, umělej déšť takzvaně, mají třeba v Praze, tak to určitě pomáhá. Ale když tohle to není, tak určitě jim je tam vedro. No.
1: Milí junioři, tak už víte, nač se ptát a o čem si s Markem a Tomem povídat. Takže buď pište, anebo volejte na naše kontakty radiojunior@rozhlas.cz nebo 800 199 199, a já moc děkuju Markovi, protože přinesl svoji krásnou knihu Můj život s gorilami jako dárek pro jednoho z vás, kdo se nám ozve. Takže ještě jednou děkuju a bude to samozřejmě i svěnováním, že?
2: Jasně, jasně.
1: Bude to i svěnováním, no tak já taky děkuju za produkci dnes Daniele Vodráškové, za písničky Davidu Janečkovi. No a moji skvělí hosté jsou Marek a Tomáš Ždánští a hezkou hodinku s námi přeje Veronika Hajková.

0: Posloucháte Mezi námi zvířaty. Pořad o zvířatech a přírodě Rádia Junior. No a máme tu krásné hosty, kteří právě přijeli ze Španělska. Moju teda nepřivezli, ale je to Marek Ždánský a Tomáš Ždánský. A já si myslím, že když už jsme u té moji a řekli jsme si, že to je hlavní hrdinka toho našeho dnešního povídání, tak já bych začala úplně od začátku. Já totiž si pamatuju, že když jsem chodila jako dítě do zoologické zahrady, tak jsem tam v životě žádné gorilí mládě neviděla a nezaznamenala. Jak to vlastně s tou mojou? A vzpomínáte na narození moji? Nebo pamatuje ne, tak, si to?
1: No já si to pamatuju, Tomča ne, ten se narodil až 2007 a moja se narodila 13.12. roku 2004.
0: Ano.
1: Takže teď je 22 let. A vlastně je to první gorila narozená v Československu, v českých a slovenských zahradách, protože my jsme v Unii zoologických zahrad jako se Slovenskem dohromady. Asi první, historicky první gorila. Tak proto je i ta její popularita taková, protože mladší diváci asi třeba moju ani neznají, že nevědí, že jo, ty roky hrozně letějí. Už je to přes 20 let, když to vemeš, tak ono to opravdu letí. Jo, ale vlastně je to první gorila, která se kdy narodila v
0: Česku. Já si právě myslím, zahradách. Promiň, Marku, že moju znám fakt každej.
1: No tak, já zase nechám si každej. No to bude znát, aby se necítili špatně, protože se to samozřejmě může stát, ale... Je fakt, že v tu dobu ji opravdu znal každý, když běžel vlastně ty její osudy a to, jak se topila, jak se točilo projekt odhalení, tam byla hlavní hvězdou, protože to bylo vlastně, se snímalo to, jak se rodina stará o to mládě, plus jsme do toho dávali nějaký prvky zábavy pro ty gorily. A to pozorování.
0: A
1: vlastně.
0: Pamatujete teda na to, jak se vlastně přišlo na to vůbec, že maminka čeká moju? Bylo to jako, prostě to muselo být strašně jako napínavý.
1: No, to byly, nevím, jak by vlastně před původníma tam byl jiný samec, to tam byl Tadeo, přicestoval se svojí samicí vlastně z Dvora Královýho Tadeo a Kambala a z Austrálie přicestovala Shinda a Kijivu samice. No a Tadeo se k ním moc neměl, přišla povodeň za rok. Tak odjeli do Dvora Královýho, během toho se opravil pavilon, no a pak se to pak zpátky do nového pavilonu se vrátil jenom Shinda z Kijivu, no a z Anglie přicestoval Richard. Samec.
0: A to bylo
1: už, než jsme je dali dohromady, tak už přes oknem oni na sebe viděli, tak oni se na sebe těšili a tahali, už přes blíže na kontakt, když jsme je dávali, tak si tahali za prsty a tam už se těž mručeli. Tak tam jsem se vůbec tenkrát nebál s holkama, jako s kolegyněma. Když jsme ho dali k ním, tak on hned a vlastně začal pářit. No a já jsem pak jezdil do lékárny nakupovat otenský testy. Vždycky, když se vyčurala, Shinda nebo Kijivu v ložnici, protože tam je betonová podlaha, tak jsem je vždycky přehodil do vedlejší a chodil jsem a namáčel jsem a furt jsem kontroloval vždycky, ježiš, jedna čárka tohle, no a pak přišel den D, kdy se to zbarvilo dvě čárky a v tu chvíli, že je březí, no tak to pro mě bylo, já jsem myslel, že vomdlem. Tak jsme hned zase, už aby se tak jsem jim dával víc pít a my jsme si to ověřovali, no pak jsme to řekli řediteli, no zahrada to oficiálně oznámila. No a sledovali jsme, čekali jsme na porod, protože z toho jsme vypočítávali, gorily jsou přibližně 8 měsíců březí, takže jsme to vypočítávali, no a
0: nějak čekali jste jsme. Speciálně hlídali třeba?
1: No, my tak ne jako lidi. Samozřejmě si každý myslel, že jim se musí oddělit, že jim se musí dát na porodní sál. Jo, vůbec jsem to, že ty zvířata jsou zvyklí rodit v těch svojí gorily skupině, hlavně ať se tam do toho vůbec my necpeme. Jo. A Kijivu, tam máma moji, tak vlastně byla vychovaná normálně v gorily skupině, vychovávali normálně ta gorily rodina, její máma. Takže věděla, jak to funguje. Samozřejmě mohla tam být jakýkoliv riziko, ale nakonec vlastně všechno proběhlo, když to porodila. A měla to u sebe, my jsme zase báli, jestli bude mít mlíko, jestli se bude starat. Pak když jsme slyšeli, mlaska, jak saje, tak jsme říkali, na první bobek jsme čili, jak to bylo první, tak jsme ze všeho byli úplně vyřízený. Jo, a pak najednou třeba utekl, já nevím, měsíce, najednou přijdeme a Kijivu moju neměla u sebe. Tak jsme říkali, ježiš, no a ona jí nosila teta Šinda a nechtěla jí vrátit. A tak jsme se báli, jak jsme neměli ty zkušenosti, ale takhle to ty samice prostě dělají, že si půjčujou. My jsme nevěděli, jestli jí to sebrala, nebo jenže pak už ho měl dlouho, no tak Richard čel, jednu říznul Šindě, no a ta ho vrátila. A pak už jsme byli zase klidní. Ale bylo to takové, jak jsme vůbec nevěděli, i když já jsem třeba mě zahrada posílala na stáže. Já jsem byl v holandských zahradách, zoologických, ty byly o něco víc vpředu, než my s tím chovem, nebo víc jim dařilo, měli tam ty mláďata, ale nebylo to, každý to zvíře je prostě něco jiného, každý má nějakou tu svoji povahu, jako prostě lidi, takže je to prostě něco novýho.
0: Ale Tome, když ty si vlastně začal rozum brát, tak uvědomovala jsi to, že vlastně táta má ještě takovouhle jednu rodinku, takovouhle gorilí.
1: Tam chodil, ne? To si nepamatuju, jako, ale...
2: To už jsou fakt vzpomínky hodně mlčí, ale fotky přesně, jak právě koukám z té přípravny ze skla.
1: A moja kouká tak z druhé strany na něj do toho okna. To máme takhle fotku, nás někdo vyfotil zvenku jako od návštěvníků, tak to vypadá hezky, no.
2: Takže jako no, to si přímo jako z toho prostředí, ještě když táta byl ošetřoval, tak to si moc nepamatuju, ale právě to, jak jezdíme za Mojou každý,
1: takže to už ho zná.
2: Každý rok, takže...
0: Tady přišel první dotaz od Lukáše, který právě se ptá, jestli Tomáš zdědil po tátovi vztah ke gorilám. Takže ono to...
2: Spíš celkově k přírodě samotný, takhle. Přímo ke gorilám to samozřejmě taky. To jsem právě přemýšlel nad tím, že kdyby táta z nějakého důvodu prostě za tou Mojou jet nemohl a jel bych tam já sám, tak si na A4 vytisknu fotku táty, aby pak Moja přišla ke mně.
0: Jasně, takovou tu hlavu jako se na první.
1: No, oni jsou chytrý, mami to odhalila.
0: To jo.
1: Říkám, ty podvodníky jeden.
0: To by určitě odhalila. Posloucháte Mezi námi zvířaty, pořad Rádia Junior a dnes jsou mými hosty Marek Ždánský a Tomáš Ždánský.

0: Mezi námi zvířaty jsou dnes hosty Marek Ždánský a Tomáš Ždánský. Povídáme si o gorilce Moje, protože jí zrovinka minulý víkend navštívili, strávili s Mojou 3 dny. Můžete se ptát na radiojunior@rozhlas.cz nebo volat na 800 199 199. Já si myslím, že každý člověk, myslím si fakt, nebo možná každý druhý člověk, u nás má nějakou vzpomínku na Moju. Já třeba si pamatuju, že můj Tom, když mu byly asi 3 roky, tak chtěl jít strašně do zoo se podívat na hrocha. A ten hroch byl pořád pod vodou a já jsem říkala, pojď, tak se tady trošku takhle jako projdeme a pak se vrátíme. A my jsme doputovali do toho pavilonu, kde byla Moja, a my už jsme se tam odtamtud nehnuli. Ten můj kluk prostě odmít opustit malou Moju, která tam skákala blbla. My jsme opravdu celou dobu, kterou jsme měli na tu zoo, jsme prostě strávili s tímhletím malinkým opičátkem. A já na to hrozně ráda vzpomínám. Jo. A myslím, že Marek musí mít strašně moc příhod s Mojou a tom určitě taky.
1: A to byl právě ten stěžení moment, to jsou ty mláďata. No. Vlastně než se narodili u těch goril ty první mláďata, tak ty gorily prostě, vlastně jediná radost pro ně byla, že přijde ten ošetřovatel s tím jídlem. A pak najednou se to úplně jak mávnutím proutku, lusknutím prostě změnilo, že ta gorilí rodina začala žít tím, že se museli starat hlídat, kam ty mládě. Jo, protože ta rodina vlastně spolupracuje, to je jedno, že tam je jeden stříbrožmetý samec, pak je tam víc samic, oni si vypomáhají. Jo, pomáhají i ty mámě, nebo ty mláďata chodí blbnout. A samozřejmě nejlepší je, když zabřiznou 2 samice a porodí přibližně stejně.
2: Jako to teď,
1: teď třeba v pražské zoologické zahradě bych doporučil, navštivte, dokud nevyrostou. Jsou tam 2 malí mláďata, který baví jak tu gorilí rodinu, tak ty návštěvníky. A tam by teda si vydržela hrozně dlouho, protože ty opravdu dokážou, co tam předvádějí. Jsou videa, takže já to vlastně nemám čas tolik navštěvovat pražskou zahradu, ale jsou faninky, který to Lucka s Monikou, to jsou největší, kteří tam prostě dávají neustále ty videa. Já jenom zírám, co ty mláďata dokážou prostě vymyslet. A oni tam mají s těma gorilama, jsou i guérézy, jsou opice střední velikosti. A jak i blbnou prostě. Víš, jako ta fakt jako... Tam ten ošetřovatel vlastně opravdu jenom na to 3x, 4x dá to krmení a vlastně jinak tam nemusí nic hrát. A to je hlavní změna, byly ty mláďata. Takže vím, o čem mluvíš, protože nám to udělalo tenkrát obrovskou radost. A jim a samozřejmě návštěvníkům.
0: A ty jsi říkal, že vlastně tam ta rodinka se zapojila, že tetička prostě čmajzla malou Moju a ten Richard, když se mu už zdálo, že Moja dlouho nejedla,
1: no,
0: tak to šel řešit.
1: To bylo neuvěřené.
0: To je ale znamená.
1: A ten nikdo neučil. Prostě už ten instinkt z té gorilí skupiny, který vlastně přišli, tak to viděli od ostatní, že jo, když byli malí, jak se to nepamatovali, ale v průběhu toho zase se narodilo jiný samici, cimláďa tak viděla, jak se o něj stará, viděla od svýho táty, nebo on to viděl, Richard zase od svýho táty, protože byl taky samozřejmě normální gorilí rodině. Akorát pak, když dospěl, tak musel tu gorilí skupinu opustit, tak byl chvíli v Anglii v gorilí rodině z 3 samců, jako bez samic samozřejmě, protože byl takzvaně na čekačce, aby pak mohl mít svoji rodinu, když se někde uvolní místo.
2: Teď
1: my jsme scháněli.
2: Teď je vlastně to samý v dolním starém.
1: Teď je vlastně, Richard teď už nemá samice, ale je dole se svýma 2 synama v pavilonu. Tak rozhodl evropský koordinátor chovu.
0: No, ono jde o to, že vlastně, když to takhle člověk poslouchá, tak si říká, jaký pak je velký rozdíl mezi náma, naší lidskou rodinou a tou gorilí rodinou.
1: Je tam rozdíl, jeden, co já vidím, tak bychom se od nich mohli učit. K slušnosti, jak oni se k sobě slušně chovají, nejsou vůči sobě zákeřní a spíš pár povah, který oni mají, se prostě respektují. Každá má jako člověk svoji povahu, ale oni navzájem se dovedou respektovat a prostě mají respekt zvůči o samce z té osobnosti, což si myslím, ta naše společnost nějak ztrácí.
0: Tome, co je pro tebe větší zážitek? Jet se podívat do zoo, anebo jet do Afriky podívat se na gorily venku?
2: No, tak... Samozřejmě jako v té volné přírodě vidět. To, jak říkal jednou táta, ten sen každého ošetřovatele je to zvíře, o který se v té zoo stará, tak pak vidět v té volné přírodě, tak vlastně z začátku jsem taky byl takový malý ošetřovatel, když jsem jezdil za státe občas, tak pak vidět to zvíře v té volné přírodě, jak je volný. Ta svoboda i prostě v tom tropickém pralese pořádně zažít tu to prostředí, ve kterém žije, tak to je, no samozřejmě, je to, ty pocity jsou určitě jinačí, ale rozhodně v té volné přírodě vidět, že ty zvířata jsou, se mají rozhodně líp než v zoologických zahradách, když jde hlavně třeba o ty lidoopy. Obecně.
0: No, já bych řekla, že i teda o jiné druhy, ale samozřejmě teď jsem třeba četla, že mládě orlosupa, které se vylíhlo v zoologické zahradě, takže bylo puštěno do přírody.
1: A to je hlavní smysl těch zoologických zahrad a to je to nejúspěšnější. Teď vlastně se vypouštěli převaláci z toho Praha. Dvůr Králové dělá nosorožce. Já nechci zapomenout na nějaký, já nemám úplný přehled o všem, ale to je ten, proto ty zoologické zahrady vlastně jsou. A druhá věc je samozřejmě ta osvětová část, která je to hrozně důležitá. Samozřejmě ty zvířata, které jsou v té zoologické zahradě, tak se tam většinou i narodili, tak nevědí, co je ta volná příroda, jsou vlastně, dá se říct, když teď si to tak zlepšili, ty zoologické zahrady, že ty podmínky se výrazně zlepšily ve všech těch zoologických zahradách, tak určitě ty zoologické zahrady mají smysl, ale musí se opravdu dělat dobře a s přemýšlením, že důležitý je, když už to mít, tak se rozhodnou, když chci chovat určitý druh zvířete, když vemu příklad, když chci chovat gorily, tak já bych třeba doporučoval 3 výběhy. Velký, ale nebát se prostoru a velký výběh a vnitřní výběh taky dva, že to nikdo neudělá, protože samozřejmě to je najednou velký náklady a potom velký náklady na provoz a zase samozřejmě tam každá zahrada chce mít těch druhů víc, no ale už je to na úkor právě tady toho. Rozhodnout se třeba chovat slony, já bych udělal třeba zoologickou jenom na slony. Přijďte se podívat, jak to, a že by dělali výběh, že byste nedohlídla na druhý konec.
0: No jo.
1: A my jsme země, kde musí mít, bohužel, protože u nás zima a léto, tak prostě potřebujeme i vnitřní pavilony, což je obrovská nevýhoda, protože samozřejmě do toho vnitřku neuděláte tak obrovský vnitřní pavilon. A orangutan, který žije 90%, stráví dne ve korunách stromů a držet ho v pavilonu vysoké 4 metry, tak to taky jako není naprosto ideální. Ale zase, když chci chovat orangutany, tak ano, ale postavím barák prostě jak ve stromech. Hmm. A takovým způsobem to prostě bych třeba dělal zoologický já. Nechovat všechno, ale jenom něco, ty lidi se přijdou podívat. Ale přijdou se podívat zase třeba do příklad v Brně by měli tlustokožce, nádherný výběh nosorožců, slonů, hrochu a Praha by měla třeba jenom lidoopy. Ale byly by zaměřený a nešetřit prostorem.
2: Ten jenom prostor. Podotknu tlustokoště, to už je zastaralý. Teď už jsou to dokupitní celé.
1: No tak vidím, tak se to posouvá.
2: Stará škola.
0: Já si pamatuju, když jsem šimrala nosorožce ve Dvoře Králové a on se to, a já říkám, ale já ho šimrám, jak když po něm leze moucha. A ta holka říkala, ale no a tak jemnou tu kůžičku. Tak on to cítí, že takhle
1: já
0: šimrám.
1: Já člověku se zdá, že to nemůže cítit, ale je to citlivý.
0: Posloucháte Mezi námi zvířaty. Mými hosty jsou Marek Ždánský a Tomáš Ždánský. Děkuju za všechny dotazy, které zatím přišly na radiojunior@rozhlas.cz. Dáme si písničku a pak na ně odpovíme.

0: Začněte v pondělí s humorem.
1: Moderují dva herci, Petr Komínek a Karel Klement, kteří vám zaručí zábavný start dne.
0: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart s Petrem a Karlem.
1: Tam, kde sranda nikdy nespí.
2: Mezi námi zvířaty dnes hostíme Marka Ždánského, Tomáše Ždánského a rádi bychom i gorilku Moju, ale jak říkám, nepřijela, bylo jí horko. Mám pláky horko, že jo? Všem je horko. No a je tady dotaz, proč do Cabarcena neodvezli z mojiny rodiny někoho jiného, ale právě Moju, ptá se Augustinka.
3: Tak Augustinko, hrozně zajímavý dotaz a rád ti to vysvětlím. Tak Moja dospěla v gorilí rodině a buď bys musel dostat antikoncepci, protože vlastně v každé gorilí rodině jenom je stříbrobrtý samec, který vlastně šéfuje celý ty gorilí rodině a vlastně všechny samice páří a v tu chvíli by hrozilo, že by vlastně pářil vlastní táta. V přírodě jí vlastně máma, gorilí máma, vyžene z té gorilí skupiny, když dospěje a ona jde po pralese a připojí se k nějaký jiný gorilí skupině s jiným samcem. Zoologický zahrady to samozřejmě nejde, to musí prostě odhadnout ten ošetřovatel, když už vidí, že by už táta o ní zajímá, tak buď teda musí nasadit antikoncepci, což nikdy není moc dobrý, protože samozřejmě chemie do těch zvířat není ideální. Tak se to nahlásí koordinátorovi chovu, to je evropský koordinátor chovu, který ví o všech gorilách, co se chovají v Evropě, ví příbuznosti a aby nedocházelo k křížení, tak doporučil samce Nikyho v Cabarcenu ve Španělsku, že bude pro ní ideální a vlastně řekl Praze, pošlete ji do Cabarcena. A takhle k tomu vlastně došlo. A měla štěstí, protože v Cabarcenu je samec, který je hodnej, má ji hrozně rád. A ještě je to jeden z posledních samců, který jsou z volné přírody. Takže je ještě geneticky cenný.
2: Mm. A jak se vlastně z té volné přírody dostal do zoologické zahrady?
3: Já přímo jeho historii úplně jeho neznám, ale většinou se to bohužel dělalo v těch 60. 70. letech tak, že zoologické zahrady si objednávali ty gorily a většinou chodili právě, proto se to tolik nerodilo, upytlačený mláďata. Hmm. Bohužel to tenkrát takhle bylo, což samozřejmě teď už v současné době není, ale chodilo to tak. Hmm. Tak je možný, že i ten Nicky, nevím, možná, že byla nějaká výjimka, ale že mohl být upytlačený. Protože jemu už taky bude 40 let. A gorily se jinak dožívají cca kolem 50 let, aby jsme byli kompletní.
4: A to tenkrát do pražský zoo přišel ten Pong, ten gorilák, ale ten...
3: No, to je zase jiný. Ten byl přímo přes mládě, který byl upytlačený taky. No.
2: Já si pamatuju za mého dětství, že tam byl Titan.
3: Toho já už ještě nepamatuju, ale vím, Jimmy Titan, to byly, ano, to byly mláďata, všechno tyhle, Gaia, Golda, Kamba, to byly všechno, Titan, Jimmy, to byly všechno gorily, které byly upytlačeny. Vlastně jejich rodiny byly vyvražděny pytlákama a ty mláďata dovezeny do Evropy a bralo to tenkrát východní Evropa, jako Sovětský svaz, Polská lidová republika, Německá demokratická republika, my...
2: A tohle to už se teďko nesmí tady
3: dělat. Teď už to no, vůbec takže, ani to sem nedoveze.
2: A proto vlastně se musí pečlivě zvažovat, tak, kam ta
3: teď je obrovství. To a teď dochází naopak k tomu, že se daří zoologickým zahradám gorilám a dochází naopak k tomu, že začíná být kapacita zoologických zahrad těch goril plná. Do přírody ty gorily dávat nejde, jenom jeden důvod je samozřejmě, že ta zoologická je úplně co jiného než příroda a druhý důvod je, že ty pralesy se bohužel tak kácej, že sotva stačí pro ty gorily zbývající, co žijou v tom pralese. Protože kácení pralesů, prostě palmový olej, to je teď hlavní hrozba. To pytláctví ještě tam je, ale není už v takový míře. Není to úplně taková hrozba, jako to kácení. To je teď velký problém.
2: Teď je tady dotaz na Toma. Tome, kdyby jsi šel dělat ošetřovatele v zoo, tak k jakým zvířatům bys chtěl jít?
4: To je zajímavý dotaz. No, tak upřímně, asi bych šel k těm gorilám. Asi ve stopách tátu. Je to... Jako já bych chtěl být veterinářem, no, jako v budoucnosti.
3: U všech
4: jako,
3: zvířat.
4: Ano, u všech. Třeba i pro tu zoologickou zahradu, to by vlastně taky bylo jako ve stepách táty v zoologické zahradě. Ale jako ke kterému zvířeti, tak to by asi byly ty gorily, lidi obecně.
2: Tomá, ty jsi to nějak zjišťoval, jestli vlastně studium veteriny pro exotická zvířata je nějak trošku jiné, než takto běžné?
4: No, to teda upřímně netuším, ale můj cíl je dostat se na brněnskou veterinu v Brně. Teď v Praze je taky na zemědělské univerzitě v Suchdole, tak je fakulta, ale tam si myslím, tam je to trošku jinačí než u té brněnské.
3: Jediná vysoká veterinární škola je v současné době v Brně.
4: V tom Suchdole je to jenom veterinární asistent.
2: Mě tady často píše Madlenka, že by právě chtěla být veterinářkou exotických zvířat.
3: To se teprve staneš, až když budeš studovat v průběhu těch škol.
4: Praxí
3: dál.
2: Aha. Takže nakonec by to byly ty gorily. No já osobně nevím teda, k jakým zvířatům bych já jako šla. Samozřejmě ty gorily miluju taky, ale já bych si připadala... Já bych pro ně asi nebyla žádná autorita. Jak je to s tou autoritou, Marku? Ty si prostě musí to být
3: tam
2: jako...
3: Tam nejde o autoritu. Ne? Tam to je... U těch lidoopů celkově, jestli šimpanz, orangutan nebo gorila, tak ten lidoop si vybírá. To ošetřovatele. A ten ošetřovatel určitě musí mít respekt a úctu k tomu zvířeti a k tomu, jak se k němu chová, tak to zvíře potom s ním samozřejmě komunikuje. A když ta gorila nebude chtít komunikovat, no tak buď mu může plivat do obliče, házet po něm bobky. Nebo útočit prostě na něj, snažit se ho chytit. A když to nejde, no tak pak ten ošetřovatel musí pracovat k jiným zvířatům. A nebo se prostě, samozřejmě dojde taky, Richard mě jaký rozčílil. Tak jsem vzal z vodu a polil jsem ho. Tak si to jako pamatoval, ale to bylo takový, že zas on dobře věděl, že něco udělal, co neměl. Jo. Tak se to vyříkalo, to není to. Ale ze začátku, když vlastně se seznamujete, tak samozřejmě ta nedůvěra toho zvířete je velká a je to jenom, ono odhalí tu vaši povahu.
2: Takže ale respekt, může být u gorily i třeba taková 60-kilová ošetřovatelka.
3: Určitě může, je to jenom na tom zvířeti. To se nedá říct, jestli je někdo tlustej, hubenej, malej, vysoký, na tom to není. Ale jaký je pro ní, pro to daný zvíře v tu chvíli. Samozřejmě o tom třeba u těch goril hlavně rozhoduje samec.
2: Mezi námi zvířaty jsem teď dostala momentálně novou naději. Poslechneme si písničku.

0: Jsme mezi námi zvířaty, všichni jsme tady úžasná zvířata, ale povídáme si o moje, protože milujeme gorily, já teda rozhodně a moji hosti Marek Ždánský a Tomáš Ždánský samozřejmě taky. Vy jste teď teda, musím to zase říct, přijeli přímo z letiště skoro sem do Rádia Junior, byli jste moju navštívit. Jakou má teď moja rodinu, ptá se Tomáš.
1: Tak Tomáši, jak už jsem říkal, tam má tam samce Nikyho a pak jsou tam další tři samice a odrostlejší samec. A musím teda co říct, jak je tam neskutečná pohoda vládne. Už i když tam na rozdíl třeba od mojí, co znala v Praze, tak když se rozhodilo krmení všem po té velké expozici, tak tam byl hrozný stres, protože ten Richard je honil, protože všechno jídlo chtěl nasysli. A tady prostě mají i ovoce rozházený a moja chodí v klidu vedle toho stříbrožrtýho samce, bere si jabko a nikdo se po ní nebohání, nehoní a nebere to. Tak co teda to, s tím si výrazně polepšila od svého táty, tak tomu svýmu novýmu samci. Takže takový jako určitě tom pohoda klid.
0: Tome, ty jsi tam určitě hodně fotil, veď?
2: Určitě. Jako, ještě ty pocity, když vidím tátu, jak přijde do toho, když přijdeme do toho pavilonu, jak jsme říkali, z toho návštěvnického prostoru, a když pak moja toho tátu uvidí, tak ten pohled, nebo i ze začátku, když jsme tam byli poprvé, tak když ho uviděla takhle přes to sklo poprvé, tak si vylezla na to největší palandu, co tam měli, otočila se k tomu sklu zády a hodinu tam takhle seděla, vždycky se koukla do zádu, si tam ten táta pořád je a trucovala. Ale pak, když přišla k tomu sklu, tak prostě ty, jak si koukají do očí s tátou, je to prostě... Ta fotka, i přes tu fotku, to prostě nevyjádří úplně to, tu chemii, co tam i přes to sklo prostě mezi nima je. A je to krásné.
1: Tady je totiž hrozně zajímavý a hrozně to lidi mate. Já totiž nesnáším poličťování. On si každý myslí, ona se chová podobně, jako by zvíře bylo odchované uměle na flašku, jako to znamená to, že bych ji vychovával jako ošetřovatel, jako dítě, že by ji nechtěla gorilí rodina. Moja byla normálně vlastně vychovaná v rodině gorilí mámou. Já jsem ji měl jenom jednou v náručí a to bylo prostě na pár sekund, když se topila ve vodním příkopu, já jsem pro ní skákal, vytahoval jsem ji ven, musel jsem vylít mezi gorily, tam jsem ji uživil a vrátil zpátky. A to jí byly 2 roky. Že si myslím, že úplně, že by si to jako tohle pamatovala, nevím. Já si myslím, že ne, někdo tvrdí, že určitě. A to pouto, nevím, to si udělala ona, protože můj zásadní cíl byl se jít podívat na to, až ona porodí v té jiné zoologické zahradě. A uvidím, že má to mládě, stará se o něj a pro mě to bude těch 15 let, že to stálo za to. A ona tomu dala ten třešničku na dortu tím, že když mě tam viděla, tak vzala to mládě. Teď už víme, že to je Duny, teď je teda zpátky teď v Praze, ale to je jedno. A přišla přede mě před tím sklem a takhle mi ho dala, ať se na něj podívám. Tak to bylo prostě...
0: Tak to bych brečela, no. To se přiznám.
1: A tak to jsme koukali, nikdo vůbec nečekali, a teď tam prostě jezdíme, my už to samozřejmě vždycky spojíme, ale jedeme tam. A teď prostě, teď jsme tam byli a ta žádný vofuky tentokrát nedělala a teď viděla, a hned přijde se dnes si. A odejdeme a není žádný brčení. A někdo mi říká, proč jdu ze zádu? Nebo já se bavím třeba s ošetřovatelema se bavím, ale ze zádu se samozřejmě nechodí. Zaprý nevím, proč bych tam dělal. My jsme nikdy nebyli to, že bych chodil k ní. Kdybych vešel k ní dovnitř, no, tak mě zabijou. Protože oni nejsou vůbec zvyklí, že tam ty lidi mezi ně chodí a oni budou mít strach. Jo, ať si každý nemyslí, že to takhle nefunguje. A samozřejmě ze zádu, klidopům se ze zádu prostě od dob covidu skoro vůbec nechodí. Tam chodí jenom ošetřovatelé. Minimálně by tam neměli chodit návštěvy kvůli přenosu nemocí. Z hygienických důvodů. Jakákoliv rýma může být i pro tyhle zvířata prostě smrtelná.
0: Jasně.
1: Takže, a já ji ani nechci stresovat. Já se tam jedu prostě podívat. A bonus je, že ona přijde po známy.
0: Jasně.
1: A zase pak jde. Jo, a není to, že by odcházím a bouchal na sklo, to zaplať pámu vůbec není. Jo, my si řekneme ahoj a kouká, odejdeme a ona tam začne lítat, teď se tam houpala. Když se podívá
0: na radost.
1: Někde na moje stránky, tak tam jsou ty videa z toho A to není připravený o nic. Nikdo na nic nelákal, prostě ona opravdu, opravdu přijde. A takhle vznikl vlastně i dokument České televize Moja, kde to i ten kameraman řekl, to snad není možný. A to byla teda, když byla Moja měla Duny, tam jsou ty záběry, když ona to mládě vlastně přinesla, že to vlastně ten sám nevěřil.
0: No, Moja je prostě miláček. Posloucháte Mezi námi zvířaty. Mými hosty jsou Marek Ždánský a Tomáš Ždánský. Právě se vrátili z návštěvy španělského Cabarsena.

0: Mezi námi zvířaty, dnes jsme tady ve složení Marek Ždánský, Tomáš Ždánský a vaše zvířecí agentka Rádia Junior Veronika Hájková. Máme před sebou poslední část našeho povídání, takže my bychom měli, jak jsme slíbili, jednomu z vás poslat knížku Můj život s gorilami, kterou napsal gorilí táta Marek Ždánský. A protože máme 18 tady dotazů, tak já poprosím Tomáše, aby řekl nějaký číslo. 1 až 18.
1: 1 až 18. Tak 4.
0: Markovo oblíbené číslo.
2: To jsem měl ve škole, to je moje oblíbené číslo.
0: A já vám řeknu, kdo je 4. A je to Augustína, která se ptala, proč putovala do Španělska právě moja. Augustínko, prosím, i když seš, jak píšeš jenom na telefonu, pošli nám adresu, na kterou ti můžeme poslat tu tvoji výhru. Takže blahopřejeme.
2: Děkujeme a blahopřejeme a doufám, že se knížka bude líbit.
0: Jak probíhalo stěhování moje, je tady taky dotaz.
2: Tak to bylo... Já přímo u tohohle z toho nebyl. Ale vím, jak to samozřejmě probíhá, nebo jak probíhá prostě celkově stěhování gorila. Dřív se gorily uspaly, dali se do přepravní bedny, dřevěný většinou, ale pevný bedny. A tam se ta gorila probudí a vlastně buď teda letecky nebo autem se převáží do té jiné zoologické zahrady. Vždycky s ní jede ošetřovatel. Ten její. Teď se to dělá tak, že vlastně ty zvířata, ta bedna se dá k nějakým dveřím, kde se prostě trénuje, aby už se uspávat nemusela a ona na něj vlastně bude zvyklá. To se posunulo hrozně dopředu, že vlastně ten stres opadává v tom, že i se prostě naučí, že tam chodí jako na jídlo. Mm-hmm. Přijde, nechá se v klidu zavřít a tam dostane jídlo, pak se otevře a zase se vrací zpátky. A takhle to třeba trénujete půl roku, 3/4 roku a vlastně to zvíře je víc v pohodě, než když se najednou probudí v bedně. To samozřejmě pro tyhle zvířata, jako pro lidopy, to bylo vždycky stresující.
0: No,
2: a tohle, co ten stres hodně opad tady tím, tak a vlastně je, a ten ona vidí v pořád toho ošetřovatele. Během té cesty ten ošetřovatel je tam s ní. A i tam, když vlastně přijde do toho novýho, tak hned nejde k tým skupině gorilí nebo orangutaní, šimpanzí, ale musí být karanténu mít, tak tam nějaký čas stráví ten ošetřovatel, ale zase ne moc dlouho. Už tam má i toho novýho, ty dělají vlastně spolu a pak se to vlastně vymění akorát.
0: Ještě tady píše Šárka, se ptá, jestli moja bude mít ještě jedno mládě.
2: Já doufám, že se zadaří, musí se Niky snažit. Samozřejmě záleží, aby to povolil koordinátor chovu, ale věřím tomu, že ještě jedno mládě mít bude.
0: No tak můžeme říct, že s takhle optimistickým koncem se rozloučíme. Já se ještě zeptám, máme na to půl minutky, máte nějaké plány na prázdniny?
2: Plánujeme cestu.
1: Na Aljašku.
2: I s Káťou.
1: Tátův se neprostě vidět medvěda naživo někde v přírodě.
2: Já kam jedu, tak medvědě nikde nejde. Nechci jezdit třeba do Tatek, kde vidím u kontejneru. Teda já to potřebuji. Ne. Ta Aljaška něco, aby jsme změnili trošku tu Afriku, tak jsme ještě s tím mým kamarádem
1: do Severní Ameriky.
2: Vladimírem Čechem, tak pojedeme tam.
0: Takže je to vlastně, já bych řekla, trošku odezdí ke zdi. úplně na druhý konec světa.
2: A jestli ještě jenom můžu říct, že tu knížku Můj život s gorilama jsem napsal s Petrou Hátlovou, s výbornou spisovatelkou. Já abych na ní nezapomněl.
0: Jasně, Peťo, no. Já se omlouvám.
2: Ne, jenom, aby jsme byli kompletní.
0: Aby jsme byli kompletní. No. Takže moc děkujeme i za tu knížku, za návštěvu tady ve studiu. Já doufám, že se vám na Aljašce bude líbit, ale ze všeho nejvíc doufám, že pak přijedete a budete nám o tom vyprávět.
2: Budeme rádi, že nás pozveš.
0: Mějte takže děkujeme.
2: Všichni. Děkujem. Ahoj a hezký prázdniny.
0: Mými hosty dnes byly Marek Ždánský a Tomáš Ždánský. Mějte se krásně.

co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat, po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla.

0: Vezme si věci a pojď, čekám pod schodama. Vezme si věci a pojď, neřeš furt, co máma. Vezme si věci a pojď, tohle je mezi náma. Tohle je lásko jenom naše. Jako když...
1: Radio Junior.

Když seš čahoun, můžeš hrát basket, nebo se z výšky jen tak dívat na svět. S žirafama se bavit nahned, ale hudba je pro všechny. Když seš chytrej, můžeš hrát šachy, překládat do čínštiny básně pana Máchy, založit startup, vydělat těžký prachy.

disciplínách jsme za zvadné kusy, ale na triango vždycky zahraju si, protože hudba je pro všechny, a nebo na klavír, nebo na kytaru, a nebo na trubku.

0: Pozor, pozor! V hitparádě Rádia Junior jde do tuhého.
1: Nechceš, aby z ní vypadl tvůj nejoblíbenější song?
0: Tak zapoj do hlasování i svou třídu, rodinu a známé.
1: Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače.
0: Čas na to máte každý týden do středy do 8 hodin večer.
1: Nenech se přehlasovat, jdi na radiojunior.cz/hitparáda.

0: I just need something that's real.
1: Tak, šup do postýlky a spinkej.
2: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
0: Když já už jsem dneska tak unavená.
2: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
1: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
2: Jo!
1: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.
3: Changya, 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤!

0: Junior.
1: Krásné odpoledne, nádherný podvečer, holky a kluci.
2: Je úterý 23. června, přesně 17 hodin a od mikrofonu vás zdraví Jana Richterová
1: a Ondra Holan. V téhle hodině máme před sebou zprávy, reportáž o tom, jak se fouká sklo, taky vzkazovnu.
2: Taky se mrkneme na olympiádu dětí a mládeže, no ale nejdřív začneme zprávami.
0: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
1: Zoo Olomouc na Svatém Kopečku letos slaví velké chovatelské úspěchy. Mezi největší novinky patří odchov 6 mláďat geparda štíhlého a prvních 3 mláďat vzácného levharta manžuského. Návštěvníci také mohou v pavilonu opic nově obdivovat mládě lemura tmavého a varjho černobílého. Pokud se tedy o prázdninách chystáte na Moravu, nezapomeňte navštívit Zoo Olomouc.
2: Se světem samurajů, drsných japonských válečníků, kteří ovládali bojová umění, se mohou nově seznámit návštěvníci muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Na výstavu Odkaz samurajů mají možnost vidět zhruba 150 historických artefaktů. Mezi nimi se nachází i vzácný samurajský meč nevyčíslitelné hodnoty. Ve sbírkách po celém světě jsou pouze 3 podobné zbraně.
1: A něco málo o počasí, dnes je slunečno, občas pod mrakem, teploty jsou vysoké kolem 30 stupňů, zítra bude až 31 a obloha bez mráčků.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior, no a my tu pro vás máme velmi zajímavou reportáž. Mladí výtvarníci si v Kamenickém Šenově na Česko-Lipsku mohli minulý víkend vyzkoušet práci se sklem.
1: Tamní sklářská škola uspořádala třetí ročník dětského sklářského sympózia. A jak uslyšíte za chvíli, sklo může být pro nováčky v oboru docela zrádné.
2: A vy si to musíte jít dotvarovat, koukám nějak. Takže tady máme na to takové štípačky. On to docela stuha. Že to není úplně, to člověk potřebuje trošku sílu v ruce, že jo?
3: Já to mi dělám, mamka.
2: Vy tady na takovou asi MDF desku lepíte tedy nějakou mozaiku. Uh-huh. A co to bude? Já tady vidím, to jsou takové abstraktní tvary. Je to tak?
3: No, to, co teďka lepím, je čáp.
2: Čáp, jo?
3: Čáp.
2: Aha. Jo, takhle, ano, jasně. A práce se sklem, je to poprvé?
3: Poprvé.
2: Říká Ela Dobešová z Lovosic, jedna ze 14 účastnic dětského sklářského sympozia.
3: No, mi to troška na nervy, protože když to zkazíte, tak jako, to musíte zase celý předělávat.
2: Tak se to musí zase vyloupat, že jo, a udělat znova.
4: Furt něco tvoří a ruce do něčeho strká a prostě vyrábí.
2: Říká Eli maminka Petra Dobešová. Teď se ale něco stalo, Ela míří k umyvadlu.
5: To je dobrý.
2: A nebolí to, ale ne.
3: No.
2: Koukám, že vy taky máte říznutý palec už.
6: Ne, to není tady odsatě, ale
7: když jsme ukázali, co vlastně dokážou tyhle ty malé děti zvládnout za dva dny a ukázali jsme to našim středoškolákům, tak ty teda jenom zírali.
2: Říká ředitel střední umělecko-průmyslové školy sklářské Jakub Jelínek.
7: Protože jako skutečně ta laťka je úplně někde jinde a to nadšení a nasazení a ta pracovní výkonnost, která tady teda je, tak to je absolutně jako nebývalý a fenomenální. Jo.
2: Děti své návrhy zmotňují spolu s profesionálními skláři, buď tady ve škole nebo v blízkých hutích. Dochází tak k propojování generací, jak říká módní návrhářka Liběna Rochová, která je ambasadorkou sympózia.
8: Mně se líbí ten vztah, ta otevřenost těch profesionálů, ten respekt, že zhmotňují věci lajků mladých dětí, které v životě se sklem nepracovali a mají nějaké představy.
2: Hotová díla budou vystavená v Severočeském muzeu v Liberci do konce léta. Z Kamenického Šenova Jiří Jelínek, Český rozhlas.

0: Přátelé, posloucháte Klub Rádia Junior a my už před sebou máme novinku z hitparády Rádia Junior. Ondra právě teďka kontroluje, jak to vypadá na webu radiojunior.cz. Tak Ondro?
1: Tak jak se tady dívám na stav, jak zatím dopadly skladby z minulého kola, takže na prvním místě, nebo když se takhle podívám, tak zatím si vede podle vašich hlasů písnička Usínám od Davida Málka, na druhém místě písnička od Rebelek, Adama Sejdla, Johnnyho a ještě spoustu dalších autorů Tohle není love song, a na třetím místě potom spolu Karol a Kvído Superhrdina. Je tam vlastně na třetím místě víc skladeb, protože mají všichni stejný hlasy, takže pokud chcete tohleto změnit, tak můžete hlasovat na našem webu. No ale teď tady budeme mít novinku z hitparády, která zatím má 3%, ale samozřejmě to můžete změnit, od Pavla Čatka písničku s názvem Strach.
0: Ona nám taky o tom něco prozradí, Klárka Nováková, která ví o interpretech, který se právě zúčastňují hitparády Rádia Junior, skoro všechno a vždycky z nich vytáhne nějakou tu zajímavost, jak se říká, fan facts. No a teďka nám něco prozradí tady buď o Palu Čatkovi, anebo o písničce, ale ještě dodám, že hlasovat můžete až do zítřejší 20. hodiny.
2: Novinka hitparády Rádia Junior.
3: Dají se na violončelo hrát moderní písničky? A co všechno tenhle nástroj vlastně dokáže? To a mnohem víc nám v klubu Rádia Junior prozradil a i přímo zahrál písničkář, violončelista a zakladatel stylu cello folk Pavel Čadek, který patří k nejoriginálnějším jménům české hudební scény. Jeho novinky Strach a smutek vznikly v rámci kampaně Buď připraven naslouchat organizací Nevypus duši a Junák Český scout. Ta pomáhá táborovým a skautským vedoucím zvládat rozhovory s dětmi o náročnějších tématech. Pavel chodil do skauta už od 8 let a dokonce se z něj stal i instruktor čekatelských kurzů pro budoucí vedoucí. Co na kurzech přednáší? Přepadl i jeho někdy strach a smutek, když byl na skautském táboře? Poslechněte si náš rozhovor a hned to budete vědět. Těšte se i na veselé historky ze života s violončelem, které má občas vlastní hlavu i rozměry. No a teď už si užijte jeho nejnovější pecku, kterou ocení všichni, kdo míří na letní tábory. Pavel Čadek, Strach.

0: Holky a kluci, posloucháte odpolední klub Rádia Junior a my jsme tady s Ondrou Holanem a zrovna jsme si při písničce tak hezky zasněli, jaký to mělo rytmus. Ondro, teďka je docela vedro všude. Sportuješ rád?
1: Jo.
0: A i teďka v tom vedru?
1: Tak v tom vedru je to horší, ale zase třeba ve vedru se dobře plave, takže příští týden, až pojedeme na chatu, na slapy, tak
0: to už se
1: dobrý.
0: Budeš oddávat sportu. No a teďka já se přiznám, že když mi je vedro, tak úplně nejradši mám, když si jako sednu a třeba dívám se, venku je hezky, ale nejlepší je to v nějaké klimatizované místnosti, aby člověk úplně nebyl splavený, ale vůbec se mi nechce hýbat. To asi není úplně dobře, viď? To bych se vlastně nehnula celé léto.
1: A tak celé léto snad nebude takhle horko.
0: To je pravda. Já si myslím, že ve chvíli, kdy se člověk nechce hýbat, tak si může vzpomenout na Jirku Kohouta, viď?
1: No, ale znám lidi, kteří sportují třeba pořád, takže, jak říkáš, třeba takový Jirka Kohout, tak ten běhá, skáče, ať je vedro nebo zima, a vždycky je obklopený dalšími milovníky sportu. Takže teď nás například vezme v reportáži na Olympiádu dětí a mládeže v Praze.
2: Olympiáda dětí a mládeže je v plném proudu a celý týden se v Praze bude sportovat na nejrůznějších místech. Sportovní centrum Řepy hostí florbalové turnaje Olympiády dětí a mládeže. Viktor Křivonoska má na starosti florbalovou sekci. Krásný den.
3: Dobrý den.
2: Jak to funguje?
3: Přípravy začaly už před rokem, kdy vlastně jsme dostali informaci, že se rozdělujeme na kluky holky. Klučičí skupina vlastně funguje tady v Řepích a na Stodole. Holčičí skupina Jižní město a jedenáctka. Jo, takže to máme vlastně celkově 4 haly, které jsme museli nějakým způsobem připravit, vyzdobit a nachystat to pro hráče, aby měli opravdu co nejlepší zázemí, který opravdu je hodný Olympiády dětí a mládeže.
2: Kolik se zhruba účastní hráčů?
3: Za každý region je vlastně 14 hráčů plus 2 trenéři.
2: Kdy se můžeme těšit na finále?
3: Takže finálový den nás čeká ve čtvrtek, kde holčičí finále vrcholí v 11 hodin a chlapecké ve 12 hodin. Určitě bychom rádi lidi pozvali i na fanzónu, která bude zde ve sportovní hale Řepích. Startuje v úterý a bude od 9 do 17 hodin každý den, kromě čtvrtka, kde bude vlastně od 9 do 12, kde bude vlastně ten vrchol chlapeckého turnaje.
2: Lukáš Langer, hlavní trenér za Prahu. Jak vy se zatím užíváte Olympiádu dětí a mládeže tady v Řepích?
4: Tak včera proběhlo slavnostní zahájení a to si myslím, že se povedlo Českému olympijskému výboru. A zároveň pro kluky a pro děti to bylo velmi zajímavý. Ať už pan prezident, který za náma přišel, nebo Ben Christoval, který měl ten koncert, to bylo taky velmi hezký.
2: Podle čeho se vybírají hráči do jednotlivých krajů?
4: Jako hlavní trenér jsem psal různým klubům, kterými posílali hráče na jejich doporučení. A vzhledem k tomu, že mám ještě jednoho kolegu, který mi pomáhá tady, tak jsme se dohodli na určitých počet hráčů, kterých je 12 a 2 golmani. Pro některý je to vrchol, pro některý se to bohužel netýká. A to nás hrozně mrzí, no. Je jich prostě málo, no.
2: A jaká je tady atmosféra zatím?
4: Myslím si, že kluci si to užívají velmi, velmi dobře. Je sranda od začátku, od té doby, co jsme měli soustředění 2 týdny zpátky, a od té doby se nám to veze ve velmi dobré atmosféře.
2: Teď už tady mám florbalový tým za Prahu, Lukáš Paska. Jak, kluci, užíváte tenhle ten olympijský sportovní svátek?
5: Tak já, kdybych chtěl asi mluvit za tým nebo i za sebe, tak my si to velice užíváme. Slavnostní ceremoniál se mi moc líbil a obecně první zápas tady jsme vyhráli, vyvedl se přesně tak, jak jsme chtěli. Takže jako skvělý start a doufáme, že něco vyhrajeme.
2: Jaká je atmosféra v týmu?
5: Jste nejlepší, jsme tady kluci, kteří se všichni známe, máme se snad rádi všichni, jo, fandíme si, nikdo s nikým snad nemá problém, tak...
2: Všichni jste se znali už před Olympiádou dětí a mládeže?
5: Jo, tak známe se určitě ze sezony, protože všichni, jak hrajeme za různý kluby, tak se nějak potkáváme na zápasech proti sobě, ale jsme měli tréninku spoustu nebo i soustředění finální minulý týden. No.
2: Jaké jsou vaše cíle?
5: No tak určitě zlato.
6: Máme metro! Máme metro!
7: Dobrý, hoši, pojďme, jedeme.
2: Olympiáda dětí a mládeže poprvé v Praze a poprvé ve sportovním centru Řepy. Jak se povedlo dát všechno dohromady?
8: Já osobně to považuji za takový jako vrchol sezóny a tomu, čemu se tady ve sportovním centru věnujeme, to znamená podpoře mládežnického sportu, rozvoje a vzdělávání v tomhletom směru, takže já osobně jsem se na to hodně těšil a je to pro nás opravdu takový zakončení nejenom teda toho sportovního roku nebo sezóny, ale vlastně takového toho pětiletého cyklu, co tady se tomu věnujeme.
2: Olympiáda dětí a mládeže není jenom pro sportovce, ale taky pro sportovní příznivce. Tady v Řepích se čeká velká fanzóna a vyvrcholení toho florbalového turnaje. Kdy a jak to bude probíhat?
8: Společně jsme připravili už od zítřka a od středy už tady poběží fanzóna, bude tady na náměstí mezi dvěma sportovními budovami vytvořeny takové zázemí pro fanoušky, včetně takové jakési malé olympijské vesnice s tím, že návštěvníci si budou moct vyzkoušet různé sporty za drobné pomínkové předměty a ceny, využít i nějaké další akce na naše nějaké sportovní nabídky. A ve čtvrtek vlastně se sem přesune kompletně vítězné týmy ze skupin do společného velkého finále. To bude ve čtvrtek, kdy tady budou nejenom chlapecké, ale i dívčích. Takže ve čtvrtek si myslím, že to bude to velký finále obecně i sportovně. A určitě bych touhle cestou chtěl všechny pozvat, aby se přišli podívat.
9: Pro Rádio Junior ze sportovního centra Řepy Jirka Kohout.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Přátelé, posloucháte odpolední klub Rádia Junior. Dneska jsme tady s Ondrou a s Janou. To jsem já a Ondra teďka promluví.
1: No a holky a kluci, za chvilku spustíme vzkazovnu, takže pokud si chcete slyšet nějakou svoji oblíbenou písničku nebo ji někomu poslat, tak nám napište na adresu vzkazovna@rozhlas.cz a nebo nám zavolejte na číslo 800 199 199.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Holky a kluci, začíná nám vzkazovna, no a my máme prvního volajícího. Halo, halo, kdo je tam?
2: Ahoj, tady Verča.
1: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Tak jakou písničku si budeš přát a bude pro někoho?
2: Pro moji kamarádku Teu a tou levou od Sebastiana.
3: Super. A Verčo, když tě máme na telefonu, tak za 3 dny už je konec školního roku. Jsi ráda?
2: Ano. No tak napůl, protože my máme školu do 5. třídy, takže se budu muset rozloučit s kamarádkama.
3: Jaj, no tak to je trošku asi možná malinko smutné, ale zase se můžeš těšit na něco dalšího, viď?
2: Ano.
3: A řekni, na co se těšíš o prázdninách?
2: Asi na skautský letní tábor a na chalupu.
3: No tak to bude určitě prýma. A ještě mě řekni, jestli ti třeba prázdniny vždycky strašně rychle utečou, anebo jestli máš pocit, že trvají rok.
2: No, občas jako, že nějaký chvíle trvají dlouho, nějaký zase jenom jako nějaký třeba, že jsme na dovolený byli strašně krátce, přitom jsme tam byli třeba měsíc.
3: No jasně, když to člověka baví, tak to rychle uteče, viď?
2: Ano.
3: Takže ještě jednou pozdrav kámošku, jestli poslouchá, tak komu hrajeme? Tak, milá Teo, posíláme toulavou, ale posíláme ji i tobě, Verčo, a asi i všem posluchačům Rádia Junior, viď?
2: Ano.
3: Tak jo, tak Verčo, měj se krásně, děkujeme za zavolání, ahoj.
1: Čau.
2: Ahoj.

0: V tuhle chvíli chybí písnička, protože nám zatím dosud nikdo nenapsal do vzkazovny, do pošty.
1: A nebo nezavolal.
0: A nebo nezavolal. Zavolala nám Verča, ta si přála písničku Toulavá. My jsme tady s Ondrou zjistili, že ta písnička je vlastně strašně stará. Vznikla už v roce 2015, to je 11 let. Tobě je, Ondro, kolik? 14. No a některým našim posluchačům je třeba 11 let, takže jsou staří.
1: Třeba narodili, jako ta skladba.
0: Jako ta písnička. Je, a nám někdo volá. Nám někdo volá a jestli se mi povede tady takhle vzít... No a mně se ztratila myš. Normálně mně se dneska ztrácí myš, ale už jsem ji našla. Výborná věc. Takže si vezmeme rovnou do vysílání. Halo, halo, kdo pak je tam?
2: Ahoj, tady Kuba.
1: Čau.
0: Ahoj, Kubo.
1: Tak jakou písničku si budeš přát a pro koho bude?
2: Já bych si přál pro svého bráchu písničku Bongo Song od Safridova.
0: Bongo Song. Já teda nevím, jestli to tady úplně máme, Bongo Song.
1: Tak ještě, než to Jana najde, tak jako jsme se ptali u Verči, tak co plánuješ třeba na prázdniny?
2: No, tak pojedu na tábor. Chceš od Pokáči, tato?
3: Ovci na pouce, anebo s můdru, s tou pitou.
2: Nevěstnou písnička s pitou od Pokáči, tato.
0: Tak víte co, kluci, na druhé straně. Já jsem tady našla The Bongo Song, doufám, že to bude ten správný. A vy si zatím vymyslete, co chcete od Pokáče, Safri Duo, je to tak?
2: Ano, je to tak.
0: Výborně. Takže teďka bude Safri Duo a písnička The Bongo Song a až dohraje, tak se spojíme ještě jednou, Kubo, a zatím zjistí od taťky, jaká to bude písnička od Pokáče, jo?
2: Dobře.
0: Tak zatím.
1: Zatím.
2: Ahoj.

0: Tak posloucháte vzkazovnu na rádiu Junior. Kuba si přál písničku Bongo Song a já jsem nesmírně ráda, že jsem si s tou písničkou seznámila. Kubo je fakt boží.
1: Kubo je fakt boží.
0: Ale vypni si rádio, protože my se slyšíme tady do nekonečna ještě jednou, nebo buď si to stlum, nebo utíkej za dveře.
1: Tak,
0: Kubo, už jste se domluvili s taťkou, který pokáč má zaznít?
1: Písnička Koriandr šel na vandr.
0: Koriandr šel na vandr. Tak já vůbec nevím, jestli to tady budeme mít. Hledám. Tak člověče, tohle tady asi nemáme. Koriandr šel na vandr. Znáš to, Ondro?
2: Mm-mm.
0: No, vidíš to, ty nám tady, Kubo, dneska děláš jako takovou osvětu písničkovou. A co třeba, hele, my tady máme, mám doma kočku, máme tady třeba, co z tebe bude, ta je úplně boží.
3: Ovce na pohovce.
0: Ovce na pohovce. Máme. Výborně.
3: Tak jo.
0: Tak jo. Tak, super. A kam to vlastně posíláme, do jakého města?
1: Do Brna.
0: Do Brna. Tak dobře, kudrna, teda ovce letí do Brna. A my děkujeme za zvolání. Mějte se hezky. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Čau.

0: Ohlašovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Tak přátelé, a vy si můžete o své vzkazovnové písničky a vzkazovnová

0: Ve volné přírodě bychom se dopočítali pouhých zhruba 130 jedinců. Aktuálně tenhle druh chová na celém světě 91 institucí v počtu 190 jedinců. A je taky skvělé, že se koťatům Levharta Manžuského vede v Olomoucké zahradě natolik dobře, že se před pár dny vydala do venkovního výběhu. Matka levhartice je velmi starostlivá a jak říká ošetřovatel Levhartu Tomáš Podhorka, ona sama má právě tento výběh hodně ráda, je prostorný, může v něm i šplhat a současně jí skýtá dokonalý přehled o dění v okolí. Mláďata jsou zatím bázlivá, ale už se osmělují, skotačí, dovádí a lidé je při troše štěstí mohou už teď vidět v pavilonu Zoo Olomouc, která chová levharty od roku 2001 a doposud se v ní narodilo 15 mláďat. Poslední odchovaný samec odcestoval v roce 2018 do Anglie, kde už se také stal otcem.
1: Takže, milí posluchači, minulé úterý jsme vás zvali do Zoo Praha, protože tady byl tiskový mluvčí Zoo Praha Filip Mašek. No a dneska vás zveme do Zoo Olomouc na Svatém Kopečku.

0: Holky, kluci, kamarádi, my tady teďka máme jednu knižní recenzi a překvapivě to nebude Ondra Holan. Ondro, kolik už jsi udělal recenzí pro Rádio Junior? Počítáš si to?
1: Já si to nepočítám, protože jsem to měl ještě na jiném počítači a když jsem byl menší, tak jsem to takhle neukládal tak vlastně pečlivě, ale myslím si, že by jich možná bylo i 100.
0: Že jo, viď?
1: Asi jo.
0: Pěkných pár desítek to bylo. A ty jsi začal, když ti bylo 10?
1: Mhm.
0: No a za ty 4 roky si opravdu těch recenzí udělal hodně, jsou stále lepší a kvalitnější a teď už si je i stříháš sám. Ze začátku ti pomáhal někdo z rodičů?
1: Já jsem se to ze začátku vlastně naučil taky. Aha. Já už jsem to na začátku dělal, akorát asi ne tak dobře, ale stříhal jsem si to už tehda.
0: Výborně, výborně. No a myslím si, že bychom mohli třeba holkám a klukům prozradit nějaký tip, v jakém programu, jestli existuje nějaký programek zadarmo, kde se dá třeba stříhat zvuk.
1: Tak dám to v super programu Audacity, který je zadarmo a je to právě, hodí se to, když nahrávám tu recenzi a třeba jednou zopakuju to stejné slovo nebo se nějak zaseknu, tak nemusím to celý přetáčet a nahrávat znova, ale můžu to jenom vystřihnout a nemusím ztrácet čas.
0: Bezva. A máš na to speciální mikrofon nebo to točíš na mobil?
1: Mám na to speciální mikrofon, který mám hlavně na to, když se točí videa, takový ten klopovej, co můžete vidět v televizi, jak mají na triku, aby a bezdrátový, aby z něj nečouhal žádný kabel.
0: Já tě musím teda moc pochválit, protože tvoje recenze jsou opravdu kvalitní a už si, já bych řekla, že jsi právoplatný rozhlasák. Ale máme tady i další nové talenty, protože ty sice čteš hodně, ale taky nestíháš úplně pořád číst, že jo?
1: To určitě ano.
0: No. A máš teďka něco rozečteno?
1: Teď čtu Bárovku a čtu novou Bárovku od Veroniky Válkové z Číny.
0: A ta bude, recenze bude třeba někdy v létě nebo až v září?
1: Uvidíme, v létě se to budu snažit dočíst teď nebo na začátku, ale uvidíme, jak budu mít čas, ale v září určitě.
0: Moc se na to těším, to je skvělé. My si teďka pustíme možná tvého nástupce, protože nám poslal jednu recenzi Domča Kvajzar, kterému je 9 let a píše nám: Ahoj, Jani, posílám recenzi na knihu Malý princ, kterou jsem vyhrál v jedné soutěži na Rádiu Junior a protože si mi řekla, že můžu udělat recenzi, tak jsem ji udělal. Děkuji, Domča Kvajzar. Tak milý Domčo, doufám, že teďka posloucháš a moc chválím tvoji recenzi, je krátká, ale myslím si, že talent tady je.
2: Knižní agenti.
3: Ahoj, vítejte u další knižní recenze. Dnes tu mám knížku Malý princ od Antona de Saint-Exupéry. Knížka je moc hezká a je hezky psaná. Má tam hezký příběh a takové střední písmo, které se dobře čte. Na každé stránce je nějaký obrázek. Mně se na knížce třeba líbily vystouplé obrázky a pohyblivé obrázky. Potom tam jsou různé kartičky, které se mi taky líbily. Vidí je ještě taková, jakože papírek o popisu Malého prince. Tak ahoj, Domča.

0: Rekapitulace.
1: Strach je normální a nemyslíš, že vždy se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha. Tak například na temnotu mě pomáhá.
2: Strach, tak se jmenuje první novinka od Pavla Čas.

0: A ve 310. kole vítězí Rebelky, Adam Seidl, Johnny, Matyvob, Honzino a Arianka se singlem Tohle není love song. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Klub Rádia Junior.
3: Krásný podvečer, milí posluchači, pokračuje odpolední klub Rádia Junior.
4: Ahoj holky a kluci, dneska je úterý 23. června, přesně 18 hodin a od mikrofonu vás zdraví Jana Richterová
3: a Ondra Holan. V téhle hodině máme před sebou zprávy, zvídavec, vzkazovnu a četbu na pokračování.
4: No a taky se mrkneme do vesmíru, no ale nejdřív začneme zprávami.
2: Rádio Junior.
1: Minutové zprávy.
3: Zoo Olomouc na Svatém Kopečku letos slaví velké chovatelské úspěchy. Mezi největší novinky patří odchov 6 mláďat geparda štíhlého a prvních 3 mláďat vzácného levharta manžuského. Návštěvníci také mohou v pavilonu opic nově obdivovat mládě lemura tmavého a varyho černobílého. Pokud se tedy o prázdninách chystáte na Moravu, nezapomeňte navštívit Zoo Olomouc.
4: Se světem samurajů, drsných japonských válečníků, kteří ovládali bojová umění, se mohou nově seznámit návštěvníci muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Na výstavě Odkaz samurajů mají možnost vidět zhruba 150 historických artefaktů. Mezi nimi se nachází i vzácný samurajský meč nevyčíslitelné hodnoty. Ve sbírkách po celém světě jsou pouze 3 podobné zbraně.
3: A něco o počasí, dnes je slunečno až pod mrakem. Teploty jsou vysoké kolem 30. Zítra bude až 31 stupňů a obloha bez mráčků.

0: Krásné odpoledne, krásný podvečer, milí posluchači, pořád je tady pro vás Klub Rádia Junior a my tu máme další skvělou reportáž.
1: Věděli jste, že někteří vědci umí zhudebnit záznamy naměřené ve vesmíru? Zvuk se sice v kosmu nešíří, ale fyzikální data se dají na zvuk převést. Někdy je to tak snadné, jako připojit sluchátka k přijímači, jindy je potřeba víc výpočtů. Jak vzniká takzvané stelární techno, vysvětluje v rozhovoru s Martinem Srbem astronom Marek Skarka z Akademie věd.
2: Kdo jsou hvězdy, které účinkují v téhle písni?
3: Jsou to hvězdy pulzující, mění svoji jasnost. Ty bicí, to nejsou hvězdy, to tam bylo dodáno, aby tam byl nějaký podkres. Ty změny, které jsme tady mohli přeneseně slyšet, bychom očima nepostřehli. Ty změny jasnosti pronásobíme nějakým faktorem, tak to dostaneme do frekvencí, které jsme schopni slyšet ušima.
2: Lidově řečeno, to zrychlíte, tak aby to ucho zaznamenalo. Takže je to celé takové zhuštěné, stlačené.
3: Přesně tak. To bylo slunce a sluníčko na povrchu vykonává, dalo by se to připodobnit nějakému chvění. Ty frekvence, na kterých sluníčko pulzuje, jsou zhruba okolo 5 minut.
2: To slunce znělo dost jinak než ukázka na začátku.
3: To je ukázka hvězd, které jsou o něco hmotnější než je naše sluníčko. Hvězda celá nafukuje a splaskává.
2: Co třeba může být různé příčiny těch pulzací?
3: Těch efektů je několik. My když potom zkoumáme změny jasnosti, tak jsme schopni se podívat pod povrch té hvězdy.
2: Ve vědě samozřejmě pracujete s čísly. Jak vás vůbec napadlo pracovat s tím jako se zvukem?
3: Projektů, které se zabývají zeslyšitelňováním světelných změn hvězd, je celá řada. Těch možností je také několik. Nízká hladina jasnosti je nízká frekvence a když ta hvězda je nejjasnější, tak tam jsou vysoké frekvence.
2: Takže jasná, temná, jasná, temná.
3: Přesně tak. Můžeme si to pustit i v závislosti na intenzitě.
2: Tam, kde to je hlasité, tak to je jasná, temná, jasná, temná.
3: Přesně tak. A tahle ta hvězda, u které se zase skládá několik módů pulzací, tak to nedělá pořád stejně. Není to jednoduchá sinusovka, je tam těch sinusovek několik.
2: Tak čemu je podle vás dobré rozezvučet pulzování hvězd?
3: Možnost, jak přiblížit stelární astronomii a astrofyziku běžným lidem. Ty zvuky jsou zase něco zajímavějšího než nějaký graf, který nic moc neřekne, ale když člověk slyší takovéhle podivné zvuky, tak si myslím, že to zaujme. Navíc to může otevřít třeba kanál k astronomii pro nevidomé.
2: Říká Marek Skarka, výzkumník z Astronomického ústavu Akademie věd a autor stelárních sonifikací, čili zvukových ukázek hvězd. Martin Srb, Český rozhlas.

0: Holky a kluci, posloucháte Rádio Junior, 18 hodin 9 minut, no a teď je tady chvíle pro vás všechny, co jste zvídaví. Právě teď je na řadě zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Všechny zvídavky a zvídavci, pozor, je tu další díl a s ním nová zajímavost. Tentokrát se vydáme do Austrálie mezi koaly. To, že se australský vačnatec koala medvídkovitý živí skoro výhradně jen eukalyptem, nejspíš víte. Ale napadlo vás někdy, že je to celkem nebezpečný jídelníček? Listy blahovičníku, jak se taky jinak eukalyptus nazývá, obsahují množství prudce jedovatých látek. Koalové jsou vlastně jediní býložravci, kteří dokáží blahovičník strávit, aniž by riskovali život. Jak je to možné? Koala má totiž velmi složitý metabolismus, specializované střevní bakterie, které se nachází hlavně v až 200 cm dlouhém slepém střevě a játra, která si s toxickými složkami poradí. Rozloží je a koala je vyloučí z těla. Díky tomu může tyto tuhé nevýživné listy blahovičníku plné toxinů konzumovat. Proč ale vůbec něco takového podstupovat? Možná proto, že je eukalyptus v Austrálii dostupným zdrojem potravy? Roste jich tam asi přes 600 druhů. To ale není ten důvod. Koala se totiž živí jen zhruba 20 až 30 druhy. Pomocí čichu si pečlivě vybírá ty s nejmenším obsahem jedů. Dokonce i mezi listy jednoho druhu si vybírá. Mladé listy totiž toxických látek obsahují víc. Proto koala raději sáhne po starých, tuhých listech. Proč si tedy zvolil tuhle podivnou stravu? Protože šlo o volnou skulinku v ekosystému. Koalům se vlastně podařilo obsadit mezeru. Nikdo jim při výběru potravy nekonkuruje, mají pohodu. Ostatní býložravci se blahovičníkům z dobrých důvodů vyhýbají. To je tedy ta velká výhoda téhle jedovaté pochoutky. Samotný příjem energie z blahovičníkového listí je extrémně malý, proto koala energií neplýtvá a nejraději spí. Je tu ale jeden háček. Se specializovanými střevními bakteriemi se koalové nerodí. Musí je získat od matky. Mládě se narodí jako malinkatý dvougramový uzlíček. Je slepé, holé, hluché a ne zcela vyvinuté. Díky instinktům a čichu se dostane do matčina vaku, který má na rozdíl od klokanů otvor ze spoda. A tam začne sát mateřské mléko. U matky ve vaku hoduje několik měsíců. Když trochu povyroste a nestačí, aby přijímalo mateřské mléko, začne vykukovat z vaku, jehož otvor je v blízkosti matčina konečníku a jeho jídelníček se rozšíří o nevábnou přesní dávku. Samice koaly vylučuje z konečníku upravený trus, vlastně takovou kašovitou natráveninu, kterou mládě olizuje. Získává tak důležité bakterie a postupně si zvyká na vysoký obsah jedů v budoucí stravě. Teprve po několika takových svačinkách může začít konzumovat syrové listy eukalyptu. To jste rádi, že to takhle nemají zařízené i lidé. Představte si, že by mezi mateřským mlékem a normální stravou byla ještě jedna mezizastávka. Fuj. Milí zvídavci, mějte na paměti, že kdyby vás někdy rodina koalů pozvala na večeři, je třeba slušně odmítnout. Tuhle vegetariánskou hostinu byste totiž nemuseli přežít. Holky a kluci, pokud chcete o tom, co musí mládě koaly sníst, než poprvé ochutná eukalyptus, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior, no a pokud jste si například přáli písničku v první vzkazovně, ale my jsme ji nestihli vyřídit, nebo byste si nějakou písničku chtěli přát teď pro sebe nebo kohokoliv jiného, tak máte možnost, takže nám můžete psát na e-mailovou stránku vzkazovna @rozhlas.cz a nebo zavolat na číslo 800 199 199, no a my vaše vzkazy vyřídíme.
1: Pohádkové poklady.
2: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
1: Zlatovláska, Sůl nad zlato
2: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
2: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Holky a kluci, teď tady budu mít jedno vzkazovnové přání. Já chtěl bych poslat písničku Fireball od Pitbulla svému bráchovi Lukášovi, takže ho prostřednictvím písničky a éteru zdravím a posíláme písničku. Fire.

0: mama. Fireball.
1: Tak to byla jedna super písnička. Ondro, musím říct, že dneska tady máme krásnou taneční hudbu a tvůj brácha má dobrý vkus. A ty taky.
2: A ty bys teď taky možná někoho pro někoho něco přála?
1: Je to tak. Já totiž miluju písničku od Pokáče Co z tebe bude. A já bych ji poslala úplně všem, co ještě vůbec nevědí, co z nich bude. Ale protože na to je vždycky čas a člověk se může rozhodnout kdykoliv, kdekoliv na poslední chvíli. Takže přátelé, nevím, co bude z vás a vlastně ani nevím, co ze mě bude. Ondro, ty víš, co z tebe bude?
2: Asi taky úplně nemůžu to říct na 100%.
1: Víď? Hele.
2: To nemůže vědět nikdo.
1: Změna může, přesně tak, změna může nastat kdykoliv. Já jsem to myslela třeba jako, že někdo si od malička představuje, že bude třeba lékař. Někdo ví, že bude stavět mosty. Já jsem věděla, že chci zpívat. Takže zpívám. A už víš, co chceš dělat ty?
2: Tak asi mluvit, nebo...
1: Já si myslím, že to je dobrá volba. Takže pro všechny, co to nevědí, ale i pro ty, co to vědí a hlavně pro všechny, kdo poslouchají Rádia Junior, písnička od Pokáče a Co z tebe bude.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Nám ještě doznívá poslední písnička, než si dáme čerbu na pokračování, ale my vám musíme říct, že za půl hodiny nás čeká něco absolutně fantastického. Kubo, řekni, teda Kubo, to Kuba.
1: Kubu tady budeme mít za chvíli.
0: Kubu budeme mít za chvíli, ale Ondro, řekni, co jsi viděl na chodbě.
1: Na chodbě jsem viděl robota, kterého tam kluci sestavovali a moc se na to těším.
0: Ale to je...
1: Na povídání o něm. A...
0: To je robot, který je velký, asi tak jako...
1: To menší, ale...
0: No, jako třeba
1: Myslím, že o hlavu nižší, jak já třeba.
0: Jo, takže takový...
1: Nebo možná míň.
0: Osmiletý kluk by to tak mohl být.
1: Asi tak, no.
0: Ale to mně přijde neuvěřitelné, pozoruhodné. Já bych řekla wow, ale místo toho můžu říct pozoruhodné. Takže v 19.00, přesně za půl hodinky, holky a kluci, nás čekají Jakub Haláček z Unicorn Research Center a Marek Vamberský za Unicorn University a oba přivedou humanoidního robota. To znamená, že vypadá jako člověk. Ne úplně, ale vy to můžete sledovat na webových kamerách Rádia Junior. A řeknu vám, já jsem z toho vykulená a vy budete určitě taky. Takže nalaďte si web Radio Junior .cz, tam zapněte kameru a za chvilku to tady vypukne.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: No a holky a kluci, teď už je čas na čtvrtý z šesti dílů seriálu Vař, vař, vař, který napsala Antonie Rašilovová, takže přejeme pěkný poslech.
3: Nevím, co teď? Celý jsem to spálil. Ach jo.
4: Čuňo, zachovej klidnou hlavu. Mluv se mnou.
3: Ne, všechno jsem zkazil.
4: Ale neskazil, koukej. Tohle se dá ještě ukrojit a tady tohle můžeš přece dopéct. Pojď, vař, kuchaři. Vař.
3: Jo, dobře, díky, kuchaři. Ano, kuchaři, pozor, záda. Ty, tady malem spadlo, jo.
5: Vítejte zpět, otesánkové. Vás. Váš milovaný pořad je tady. Liga mistrů. Kuchařky Květuška a Růženka mě dostávají do varu. Naprosto synchronizovaně se pohybují kolem své stanice. A ta vůně, která od nich vane, je přímo božská. No a samozřejmě Flair a Jean-Claude. Jejich tempo a soustředění je přímo strhující. A pokrm, který se pod jejich rukama rýsuje, bude jistě úplná pohádka. A pak tady máme šéf kuchaře, jestli je vůbec možné ho takhle nazvat, který spálil hrnec tak, že ani nevíme, co v něm bylo. Pane Čuňo, prozradíte nám konečně, co nám spolu se svým sušéfem Zajícem uvaříte?
3: Pane moderátore, rád, ale mám plný ruce práce. Co takhle nechat se překvapit?
5: No, ale co byste nám k tomu pověděl vy, Zajíci?
6: Já momentálně drhnu tady ten dočerna spálený hrnec a snažím se napojit na vnější vlnu energie, která proudí z vesmírné vertikály přímo sem k nám dolů a...
5: Sranda? No to já rád. Já taky umím srandu. Já řeknu vtip. Čuňo, je to černé a je to na grilu. Co to je?
3: Já nevím.
5: Vaše jarní cibulka.
6: Už je dole. Hele, kamaráde, nerad bych na tebe tlačil, ale je opravdu potřeba.
5: No je opravdu potřeba, abyste s tím pohli, kluci. Jste poslední na řadě. Vaši kolegové už budou za chvilku zdobit talíře. A navíc je to nuda, pánové, tohle nikoho nezajímá. Naši diváci nechtějí vidět, jak se v kuchyni něco patlá. To můžou dělat sami doma. Chtějí show, zábavu, nebo aspoň kvalitní jídlo. Ale vy jste zatím nepředvedli vůbec nic. Pane Čuňo, musíme s vámi také ještě udělat rozhovor o tom, jak se vám vaří. Co kdybyste přenechal stanici kolegovi a šel se mnou? Pojďte.
6: To nejde. Já nedokážu nic uvařit. Nenechávej mě tady samotného, prosím.
3: OK, dobře. Ale někdo ten rozhovor dělat musí. Běž s ním ty a aspoň mě nebude rozptylovat. Musím se soustředit.
6: Ale já o jídle mluvit nedokážu.
5: Takže?
3: Prosím.
4: Pane moderátore, šéf kuchař Čuňa se musí soustředit na chystání toho nejpřekvapivějšího překvapivého překvapení, které pro vás dnes chystá. A tak rozhovor uděláme spolu. Určitě najdeme společnou řeč. Co říkáte?
7: No tak pojďte. Tak můžeme. Jo. Kamera jede. Tak, akce.
8: Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
4: V kvikáči si každý den dávám.
8: Stop, stop!
7: Pane Zajci, v tomhle pořadu nesmíte mluvit o rychlém občerstvení, pochopte. Je to pořad pro gurmány, tady musíme držet nějakou úroveň, ano? Tak znovu, ano? A akce.
8: Jaký je váš nejoblíbenější pokrm?
4: Já... Co třeba to, co vařil Čuňa minulý týden? To bylo... Ale co to bylo? Mělo to skvělou chuť. Ale jak jí popsat? Dobrá chuť. Mám rád dobré chutě. Jen nevím, jak se jmenují ta jídla.
7: Stop. Tak ale já se zlobím. Zlobím se, pane Zajíci. Ne, pojďte, zkusme ten rozhovor natočit, nebo budeme muset dojít pro vašeho kolegu.
4: Ne, to ne. Čuňa musí být v kuchyni, aby podal ten nejlepší výkon. Já to zvládnu. Nemáte tam nějakou jinou otázku?
7: Ach jo, pane bože, no dobře. Akce.
8: Pamatujete si na nějaké zajímavé jídlo, které vám utkvělo v paměti z dětství?
4: Dětství? To ano. Víte, jsem z Vietnamu. Moje maminka měla stánek na noční polévku hned ve vstupních dveřích našeho domu v Hojanu. Takže jídlo, na které si z dětství nejvíc pamatuji, je tato noční polévka. Vlastně dalo by se říct, že je to zároveň i můj nejoblíbenější pokrm.
8: Ale no tak to je přece zajímavé, dámy a pánové. Maminčina noční polévka. Můžete nám povědět recept?
4: Recept? Já, no víte, huťu, tedy noční polévka, není úplně pokaždé stejná. Moje maminka neměla moc peněz a tak jsme museli...
8: Neměla peníze! To je mi líto.
4: Ale ne, to je v pořádku. Nám nikdy nic nechybělo. Já jsem jako malý pomáhal na zahrádce pěstovat bylinky, které se k polévce podávají.
8: Už v dětství jste musel pracovat, abyste pomohl mamince, která celé noci vařila polévku v chudinské čtvrti.
4: Chudinské čtvrti? To ne, v deltě Mekongu je to jinak.
7: Stop. Nádhera. Rozhovor plný emocí a ty mi tady máme rádi. Díky.
8: Zvládnul jste to skvěle. Ale ještě než se vydáme zpátky do studia, uděláme vám pár fotek kvůli propagačním materiálům. Tak prosím, sýr. A rovnou brý.
4: Dobrý.
3: Tak, dobře. Pojď, Čuňo, pojď, máš na to. Máš na to, ale nemám nápad. Jak je tohle možný? Celý život se připravuju na tenhle okamžik. A teď jsem jak zmražený. Nedokážu přemýšlet. Nevím už ani, co je tohle. Co je tohle vůbec za zeleninu? Je to zelenina? No to snad ne. Já jsem ztratil čik. To je ta moje zatracená hysterie. Ach jo. Zajíc dělá rozhovor, vypadá to, že mu to jde. To je pravej kamarád. Nesmím ho zklamat, když už jsem ho do toho zatáhl. Musím se vyšvihnout. A nemůžu unést ten tlak. Už mě se blbě dejchá. Nemůžu nikoho zklamat.
4: Ale houby, jediné, co musíš, je zůstat sám sebou. Do vaření dáváš všechno, svoje srdce, kus sám sebe. Proto jsou tvoje chutě výjimečné.
3: Musím do toho dát kus sebe. Jasně, je to jediný způsob, jak můžu vyhrát. A ještě nikoho nenapadlo. Kus sám sebe. Tak jo. Jedna, dva, tři. Utěrku, rychle.
7: No, fotky vyšly skvěle. Já vám říkám, vy máte prostě talent.
4: Čuňo, co jsi to pro boha udělal?
9: No tak tohle jsem tady ještě nikdy neviděl.
10: Já jenom chci překvapit.
9: To snad není možný. To je váš pupek?
4: Jak jsi mohl něco takového udělat? Jsi v pořádku? Čuňo, musíš do nemocnice, zavolejte sanitku, doktora!
9: No jestli teď opustíte soutěž, budete vyřazeni.
10: Ne, udělám vepřový ňaňavý masička, rodinný recept, spirá a určitě to stíhnem, zajíci podej mi vařičku.
4: Musíš okamžitě k lékaři, můj milovaný kamaráde, co jsi to udělal, proč bys něco takovýho?
10: Kus sebe, dal jsem do toho sám sebe, jak jsi říkal, pane moderátore, nemůžete mě vyloučit. Prosím.
4: Neblázni, o tu soutěž přece vůbec nejde. Nejdůležitější je zdraví. Pojď, pojedeme k lékaři.
10: Ne, nemůžu odstoupit. Tohle je moje jediná šance.
9: Podívejte se, čas běží. Jste mi oba nějak zvláštně sympatický, když jste evidentně úplně bláznivý. Pane Čuňo, po tom, co jste tady předvedl, v soutěži zůstat nemůžete. Vy nejste v dobré kondici. Jeďte do nemocnice, nosítka jsou připravená. Sanitka je tady. Zajíc tady zůstane a jídlo dovaří zkrátka za vás.
4: Děkujeme, pane moderátore, to je štědrá nabídka, ale já vůbec neumím vařit. A navíc musím jít s Čuňou.
10: Ne, zůstaneš a uvaříš to. Zajíci, všechno je v kuchařce, co jsem dostal od svý maminky. Tady je, uvař cokoliv, zvládneš to.
4: Kuchářka pro mýho pašíka.
10: Prosím.
4: Tak... Jo, dobře, já to zvládnu, kamaráde, pro tebe všechno.
9: Jo, ok, tak to máme za sebou. Pápa, Čuníku.
4: Ahoj, Čuňo, drž se.
10: Ahoj, naschledanou. Nezapomeň, zajíci bylinky vždycky najemno. Zelí nejdřív na chvilku namoč do horký vody. Vás srdcem. Pánev nejdřív rozehřej, než tam dáš olej. Uklízej stanici v průběhu.
7: Tak. Čuňa je už v sanitce, naložený jako znojemská okurka vláku a v nemocnici se o něj postarají. Tak teď vy, milí zajíci, tady je zástěra. No stoupněte si za pult, nebojte se. Nic nemusíte vařit. Naši kuchaři něco připraví a za chvilku to sem donesou.
4: Cože? Já to nechápu.
7: No, váš kamarád se do soutěže už nevrátí. Udělám změnu pravidel. Profesionálové proti jednomu amatérskému kuchaři z chudého rodinného zázemí, který má dojemný vztah k vietnamské kuchyni. Diváci to budou milovat. No, ta zástěra vám sekne, ukažte. No, výborně. A?
4: Počkejte. Takhle jsme se nedomluvili. Já nikdy podvádět nebudu.
7: A jedem. Točíme dál. Akce!
4: Počkejte, ale já... Jo!
7: Milovaní bříška plniči, sliboval jsem vám speciál. Já své sliby plním. A vy už teď vidíte, že všechno, co se tady děje, velmi speciální je. A teď vám dám nový slib. Další díl bude ještě speciálnější, úžasnější a rozjetější. Máte se na co těšit a těším se i já, váš milovaný moderátor, vás.

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásný podvečer, holky a kluci. Všichni milí posluchači, posloucháte Klub Rádia Junior a nás čeká super hodina s hosty.
2: Těmi jsou Jakub Haláček za Unicorn Research Center a Marek Vamberský za Unicorn University. Ahoj.
3: Ahoj.
1: Ahoj. Vy tu nejste sami. Je tady ještě jeden host a my ho tady slyšíme. Asi, milí posluchači, slyšíte podivné zvuky? A jestli se díváte na webovou kameru, tak vám host právě zamával a mě to malinko děsí, jak hezky poslouchá. A to hučení, to je asi chlazení. Tak Kubo, Marku, představte nám našeho dalšího hosta.
4: Tak já asi začnu a předpokládám, že pojedeme malinko teď technicky, aby jsme si z toho odnesli, co to přesně je. Je tady s náma humanoidní robot. Je to jedna z prvních vlastně verzí, která se dá, řekněme, běžně sehnat, koupit. Kdybych to zjednodušil, tak prostě nakliknout na Alze. A je to model od společnosti Unitree G1 a je to Edu verze, což znamená, že nám to umožňuje se v tom trošku víc šťourat, malinko víc tam řešit software a vzhledem tomu, že vlastně tady na naší univerzitě děláme softwarové inženýrství, tak právě proto potřebujeme tu Edu verzi, aby potom i naši studenti si v tom mohli trošku jako rejpat a zkoušet si nějaký věci. Jinak pokud někdo nekouká na tu webovou kameru, tak určitě znají nějaká videa, kde tyhle robůci dělají různý blbosti, nějaký kung fu a skáčou a podobně, běhají a tak. Je to robot, který je velký asi nějakých 135 cm, je asi 35 kg těžký a je asi a má 34 nohu. Což říkám z toho důvodu, když by si to tady posluchači chtěli představit, tak je to nějaké přirovnatelné asi k desetiletému dítěti. Ono to desetileté dítě bude o malinko vyšší, protože tím, že tady ten hlavní mozek robota není v té hlavě, jako máme my, ale vlastně ten jakoby mozek toho robota neboli počítače v tom těle, tak ta hlavička je menší a proto je o malinko menší než ten desetiletý dítě. Ale
1: my jsme to hezky odhadli, viď, Ondro, předtím, když jsme si o tom povídali.
2: Jako to desetileté dítě,
1: ne? Ano.
4: A to, co je zajímavé a co jsem opravdu reálně měřil, protože měl jsem, nebo byl jsem s tím někde v jedné škole, kde byly zhruba stejně velké děti v nějakém tom věku kolem 10 let, tak jsme měřili velikosti bot a zkoušeli jsme obouvat do těch jejich. No a zjistili jsme, že to odpovídá, což je prostě zajímavé, že naše tělo je na, nebo máme tak velkou nohu, jak na tu výšku potřebujeme. A když chcete mít humanoidního robota, tak mu prostě neuděláte ty nohy menší nebo větší, ale uděláte mu je takový, jako potřebuje na tu vejšku a ono to odpovídá tomu, jak jsme my jako navržení, jak jsme vyrostli a jak jsme se vyvinuli. Takže to je jako velmi zajímavé, že to opravdu odpovídá velmi dobře.
1: Naše konstrukce je prostě funkční, akorát desetileté dítě nebude takhle intenzivně hučet.
5: Jak které, bych řekl. No.
2: Ty jsi tady zmínil mozek, že ho nemá vlastně v hlavě, tak co tvoří ten mozek a jak funguje?
4: No, kdybychom tady měli trošku nějaký šroubováky a tak půl hodiny času, tak bychom vypli, odstranili bychom mu ty kryty, které má na sobě a když potom z něj sundáš v podstatě to tělo, ten kryt z toho těla, tak zjistíš, že vevnitř je hezky kompaktně umístěný počítač. Největší část toho těla vlastně v tuhle chvíli zaplňuje baterie a plus dole nějaké motory a to, co je kde volné, tak je vyplněné počítačem, když to řeknu zjednodušeně. No a když to odevřeš, tak zjistíš, že tam je normálně standardní SSD disk, který známe z našich počítačů. Dá se vyndat, dá se skopírovat, co je na něm. Máš tam nějaký grafický akcelerátor právě na to, aby to spouštělo různé výpočty umělé inteligence nebo neuronových sítí. Máš tam klasicky nějaký procesor a potom tam máš chladič, protože vlastně jednak ta baterka, ono to odebírá hodně proudu, takže ta baterka při tom odběru vlastně se zahřívá. Samotný ty motory v tom pohybu se taky zahřívají, no a je to zavřený, takže to musíme zachladit a proto nám takhle hučí a my už jsme se na to nějak zvykli.
1: Jasně, no já si myslím, že si za chvilku zvyknou i naši posluchači, protože prostě nám dneska bude to vysílání trošičku hučet, ale to je daň za to, že tady máme takhle skoro, já bych řekla, že je to skoro živá bytost, ale není, jo, protože on funguje úplně úžasně, tady nám chodil po rozhlase, podal mi ruku. Co kdybychom třeba potom během písničky něco takového předvedli pro všechny, kdo se dívají na web radiojunior.cz. Holky a kluci, já tady mám dneska ne elektronickou knížku, ale normální, klasickou živou papírovou knížku. Takhle krásně šustí, jestli to bude slyšet přes hučení robota. Počkat, robot má jméno?
5: Jak jste asi poznali, tak Kuba je tady hlavně za tu technickou stránku věcí. A kdybyste náhodou doteď nerozuměli ničemu, co Kuba říkal, tak já jsem tady proto, abych občas řekl nějakou tu věc, který bude rozumět úplně každý. Takže já přispěju trošku tím, že řeknu jméno našeho robota. Jmenuje se Pepan Alumin. Pepan proto, protože si ho tak pojmenovali tady kluci, který na něm pracovali od začátku a který si pro něj došli. A Alumin proto, protože jsme nechali sledující našeho instagramového a facebookového profilu naší školy Unicorn University vybrat z návrhů, který dali sami sledující, a vyhrál to teda Sir Alumin Vévoda z Parukářky. Alumin zkráceně.
4: No a protože my, jak pracujeme s robotem a s umělou inteligencí, tak jsme takový zrychlený, a než bychom tohle vyslovili, celý to jméno, tak prostě u nás už v těch našich hlavách v dílně to zůstalo Pepanem, no. Tak je to taková jako dvojrole dneska.
5: Ano, ano, přesně tak.
1: Jasně, ahoj Pepane. To zní tak hezky a je to rychlá věc. Já tady mám knížku Sámo, zločin v temných hvozdech, a je to z cyklu Kouzelný atlas putování časem od Veroniky Válko. Takže trošku té úplně obyčejné lidské historie a dobrodružný příběh bez robotů. A získá ho jeden z vás, kluci a holky, milí posluchači. Jako vždy máme tady soutěž. Napište nám na adresu radiojunior@rozhlas.cz, jakou velikost nohy má Pepan Alumin. Jakou botičku byste mu, v jaké velikosti byste mu dali? Takže pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz. No ale tam nám klidně můžete napsat nějakou otázku, protože Jakub a Marek vám rádi odpoví. Odpověděl by i Pepan?
4: No, samozřejmě by mohl odpovídat.
1: Ale?
4: Ten reprák, který v sobě má, ze kterého by šel zvuk, tak není moc výkonný, protože primárně u takového robota neočekáváme, že to bude věc na mluvení.
1: A aspoň ukázečka by šla?
4: Můžeme tam, co tam jsme měli někde připravené, kdy tady vítal nějaké...
3: Welcome to a conference where humans discuss AI and robots. Welcome guests.
4: Takže takhle vítal nějaké účastníky konference. Samozřejmě dá se to potom udělat tak, že si s ním opravdu můžete popovídat. Na druhou stranu prostě problém je, jak to hučí, takže potřebujete vědět, a když na něj mluvíte z nějaké větší vzdálenosti, tak je problém, kam dát mikrofon, aby mu to tam nehučelo. A vlastně potom to není zas tak hezký. Každopádně to, že si můžu promluvit z věcí, to už asi jako i tady naši posluchači znají, že prostě na mobilu si tam kliknu na nějaký mikrofonek a začnu si povídat a i ten telefon na mě mluví. A úplně stejně může mluvit ten robot. A pro nás to je jako nejméně zajímavý vlastně. Byť to jako lidi zajímá nejvíc.
1: No jo, ale jsme v rádiu a tady se prostě pracuje se zvukem.
4: Rozumím.
2: No, ale vlastně po většinu času si tady toho robota ovládal ručně přes mobil a přes ovladač, ale je řízený i třeba umělou inteligencí a může něco dělat sám, aniž bys ty na něco klikal?
4: To je velmi dobrá otázka. A tam potom bychom se o tomhle mohli bavit možná zbývající hodinu. Ale by to bylo možná moc složité.
1: Možná dvě, tři.
4: A nudné. Každopádně takhle, jak to mám já tady, a pokud někam chodíme, tak to je opravdu takový, řekněme, buď to složitější autíčko na dálkové ovládání, anebo jak říká jeden můj kolega, je to takový droník. Jo? Tak pokud někdo měl v ruce někdy drona, já tady mám ten ovladač, což asi...
2: Vypadá velmi podobně.
4: Je to velmi podobný jako na jakýkoliv dron. Mám tam dvě nějaký páčky, mám tam nějaký čudliky a vlastně tím ho jsem schopný ovládat. Tohle je taková verze relativně bezpečná, protože vlastně já, když tu páčku pustím, tak on zastaví. Tam, kdyby ses na něj, Ondro, podíval, tak vidíš v té hlavě, v té dutině, tak tam je jako já, taková boule, a některé děti si myslí, že to je šém. Šém to není, je to takzvaný lidar. No a když třeba máme letadlo, tak letadlo používá radar, rádiové vlny, které se odráží od nějakých pevných povrchů, typicky spíš kovových. Tady to je lidar, od slova anglického light, neboli světlo. Takže ten problém je, že v okamžiku, kdy on se orientuje v prostoru lidarem a máš tam sklo, tak on ho nevidí. protože to sklo proběhne. Takže prostě pokud by on stál před skleněnou stěnou, tak by proběhl dál. Což je ten problém, že když jdeme do nějakého neznámého prostředí, tak nechceme ho pouštět v nějakém autonomním pohybu, aby sám někde se pohyboval, protože nechceme rozvíjet různé výlohy a dveře a podobné věci.
1: Já bych jenom podotkla, mně se tohle stalo letos na jaře taky.
5: Selhal mi lidar.
1: Já jsem to sklo, to bylo tak čisté, já jsem ho prostě neviděla. Naštěstí jsem se odrazila zpátky, nerozbilo se to.
4: Každopádně k té tvojí otázce, to, že tady stojí a vlastně, a ty jsi to zkoušel, když jsme sem šli, když do něj strčíš, tak on vlastně umí balancovat. To je nějaká umělá inteligence, zjednodušeně nebo mnohem jednodušší než to, co dneska známe, že si s tím povídáme, že ono to píše a kreslí obrázky a tak. Ale je v tom nějaká, řekněme, neuronová síť, což je taky oblast umělé inteligence a ta řídí to, aby vlastně on se neustále vyvažoval a za chůze, aby nepadal ani dopředu, ani dozadu. Jo? Pak vlastně tam můžeš klidně vložit nějaké předdefinované pohyby, že přesně napíšeme na počítači, který kloub má co udělat, o kolik se má natočit a tak dále. No a nebo potom ho můžeš takzvaně natrénovat a to musíš natrénovat právě nějakou, řekněme, umělou inteligenci. Jednodušší než tu, kterou běžně známe. No a potom může dělat i ty autonomní pohyby, může se pohybovat v prostoru, ale to je taková ta nejvyšší jakoby liga, kam se vlastně všichni, co na tom dělají, nebo kteří mají takovýhle robota, chtějí dostat. A to není úplně super bezpečný zkoušet v nějakém studiu, kde jsme životě nebyli.
1: Tak víte co, my si dáme trošičku přestávečku, ať si odpočinou uši posluchačů od toho hučení, dáme si píseň. Holky a kluci, pište nám na adresu radiojunior@rozhlas.cz, jakou velikost nohy má Pepa Alumin, čili humanoidní robot, který je právě teďka ve studiu. Našimi hosty jsou Kuba a Marek z Unicorn University a přivedli nám tenhle ten stroj. My si o něm za chviličku ještě budeme povídat. A pokud byste na ně měli nějakou otázku, tak nám klidně zavolejte. Číslo je
2: 800 199 199.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior. Našimi hosty jsou Jakub Haláček z Unicorn Research Center a Marek Vamberský z Unicorn University. A my si teďka možná zesílíme jeden úplně obyčejný telefon. Není to žádný robot, je tam Kuba, že jo? Ahoj.
1: Ahoj. Ano, ahoj.
0: Tak Kubo, máš otázky pro Kubu a Marka?
1: Tak já mám otázku, jak dlouho ten robot vydržet na baterky?
2: To je super otázka. Máme vyzkoušeno, že zvládne třeba hoďku v nějakým takovým větším pohybu, a když je to spíš takový, jako že někde jenom popojde, zamává, tak až 2 hodiny vydrží. Jo, ale tam musíme ty pohyby malinko krotit.
0: Tak a další otázka?
1: A druhá otázka je, jak moc by si s ním mohl popovídat?
2: Kdybychom to zapli a nastartovali, tak by si s ním mohl popovídat, dokud by mu samozřejmě nedošla baterka. To je první normální jako fyzikální omezení. Druhé omezení je, jak by si s ním mohl popovídat, nebo jak to funguje vlastně úplně stejně, jako když máme nějakou AI třeba na mobilu, tak s ní si taky můžu povídat, a my to máme udělané tak, že potom tam je na pozadí nějaký jazykový model, vlastně na robotovi je mikrofon, je tam reprák, takže ty něco řekneš, robot to pošle někam takzvaně do cloudu a vrátí se vlastně odpověď a on to pustí z repráku a tímto způsobem si s ním můžeš povídat. My jsme dokonce tohle teď měli nedávno udělané na jedné konferenci a měli jsme to připravené na angličtinu a najednou tam na něj začal někdo mluvit arabsky. To jsme trošku se vyděsili, jak to dopadne. Robot odpovídal perfektní arabštinou a protože je to slušně vychovaný robot, Alumin Pepan, tak na konci říkal, a teď ještě shrneme pro ostatní, aby rozuměli, co jsme si tady povídali, a ještě přetlumučil nějaký souhrn ostatním účastníkům. Takže dokonce takhle on je schopný mluvit ve více jazycích a v podstatě jakkoliv potřebuješ.
1: Jo.
0: Tak Kubo, chtěl by se s takovým robotem setkat?
1: Asi by to bylo hodně zajímavý, ale skoro, že by třeba takhle nejel, kdyby si ho vzal třeba, nevím, někam do deštního praleta, kde není internet.
0: A zásuvka.
2: Tam by to nebylo úplně jak věci.
0: Takže vlastně je napojený jako na internet, jako na AI, která je někde...
2: Něco běží uvnitř, vlastně na tom počítači uvnitř toho robota. A to mluvení, my vlastně na to používáme nějaký takzvaný jazykový model, což už je začíná být poměrně známé téma. Dokonce ten jazykový model, což plánujeme teď vlastně spustit, že ten jazykový model nejenom bude vlastně psát text, který on přeříká, ale chtěli bychom, aby ten jazykový model vybral nějaký pokyn, takže já, když bych mu řekl, Pepane, zamávej, tak on by ten jazykový model pochopil, co chci, a spustil by v něm nějaký příkaz třeba právě zamávat. A já bych mu řekl, a teď tou druhou rukou. A on by vybral ten druhý příkaz.
0: Zatím mává díky pohybu s joystickem.
2: Zatím, anebo spuštěno z počítače, když je připojen na kabel, ale spustit tady to, aby jako jedna AI kontrolovala robota, ve kterým je AI, tak i nám to je trošku jako divný, takže se na to teprve připravujeme, aby všechno bylo hlavně bezpečné, protože to je důležité, aby tyhle věci fungovaly s náma bezpečně.
0: Kubo, stačí takhle odpovědi?
1: Jo, jo, sedí. A ještě bych chtěl zeptat, jak dlouho třeba takového robota trvá nabít, když se vybije?
2: Myslím, že to je zhruba stejně dlouho, jako se to vybije, že kolem té hoďky a půl, akorát, a to bacha, kdyby si to chtěl koupit, a je k tomu nabíječka průmyslová. A ona je dělaná na, že to zapojíš do nějaký fabrice, takže hrozně ráda vyhazuje pojistky. A mám oskoušené, že na hotelovém pokoji při zapojení nabíječky jsi schopnej vyhodit i celý patro.
1: Jejda.
0: Tak to zatím ještě domů nebude. Kubo, moc krát děkujeme za telefon. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
3: Ahoj, Kubo.
2: Ahoj, Kubo.
0: Tak, super otázky. Máš, Ondro, ty nějaké?
4: Možná teď, jak jste říkali, že je vlastně možné si ho koupit, tak kolik stál tenhle robot vlastně?
2: Ty Unitree roboti, tak není to nic stejného, to opravdu můžete jít na ten, já už jsem ho tady zmiňoval, jeden ten krám, tam si můžete prostě ho najít, nebo si to prostě dát do nějakého vyhledávače internetového, že ho chcete koupit, a najdete ty cenovky. Ty roboti, my tady máme třeba takhle, jak je teď postavený, tak má nějaké ruce, jenom gumové, takže není schopen manipulace, a ten základní model od té společnosti stojí něco kolem 470 tisíc, ale musíte být zatím firma, abyste si to mohli koupit. a až po ty postupně s různýma jednoduchýma rukama, vícero způsobů, tady si viděl sám, jak on se hezky hejbe v tom pase, tak to je zase jako o generaci vyšší, až ten nejdražší vlastně stojí něco kolem přes 1 000 000 korun.
0: Holky a kluci, jestli se chcete zapojit do soutěže o krásnou knížku Veroniky Válkové Sámo zločin v temných hvozdech, cyklu Bářin kouzelný atlas putování časem, tak nám napište na adresu radiojunior@rozhlas.cz a může to být klidně odhad, my uznáme asi všechno. Jenom nám napište, jakou velikost nohy má robot Pepan Alumin. Teď jsem se tak zamyslela, jakže se to jmenuje Pepan Alumin. No a možná poslouchá někoho Pepan víc a někoho méně? Nebo prostě kdo má v ruce to dálkové ovládání, tak ten je král.
3: Ten je král, no. A nebo když je to na tom VR setu, tak ten, kdo má brýle, tak králuje.
2: To je mnohem zajímavější, než to, že mluví. Když si nasadíte takový ten headset, ty brýle, a vlastně vidíte před sebou toho robota, že obře některé ty lepší brýle mají to, že vidíte skrz. A teď máte ty svoje ruce a pohybujete rukama a on dělá to samý. A to třeba z toho já, když jsem to vyzkoušel poprvé, tak jsem byl úplně vystřelený, jaký to je, jako já něco dělám a ten robot to dělá
0: avatara.
2: To samý. Přesně jako avatar, jo.
3: Ono je dokonce jeden film, který se jmenuje Železná pěst a ten je o tom, že se tam dělají robotí zápasy, za který fajtujou vlastně ty bývalí boxeři. A napodobují ty pohyby, takže nevím, jestli to není až pro starší diváky, ale rozhodně doporučuji se na to kouknout, protože něco takového si myslím, že nás brzy čeká.
2: Já jsem ten film taky viděl a mně se jako líbil. Možná dvakrát jsem ho viděl.
0: A já mám pocit, že jsme se teďka ocitli ve sci-fi knížce, viď, Ondro? Trošku jako jo?
3: To je náhoda.
0: To je určitě náhoda, ano. Jak se vlastně takovýhle robot účastní výuky. K čemu je to dobré mít takhle ve škole robota?
3: No, já bych řekl, že je to dobrý hlavně proto, že ty roboti jsou budoucnost. Ať už to může být v pohostinství, v gastronomii. Já jsem shodou okolností byl včera na robotickém meetupu, kde nám představovali firmy to, jak může být ten robot využit. A bylo to například v hotelu, kde... Kubo, si v pořádku... Já se omlouvám posluchačům, kteří nekoukají, tak Kuba tady studuje mikrofon.
2: Jo, ono to je hezky zavěšený, tak jsem zkoumal, jak je to udělám, pardon.
3: Omlouvám se, vracím se.
0: Kuba byl všetečný.
3: Ano, chytám nit a vracím se k hotelu, kde robot byl naprogramovaný tak, že znal všechny patra toho hotelu a když přišel host, který byl ztracený, tak ho dokázal vzít, toho hosta, a najít přesně ten pokoj, kam potřebuje, tím, že věděl přesně, do jakého patra jít a k jakým dveřím. A takových využití bude v budoucnosti spousta. Bude to v průmyslu, například ve skladech, kde roboti budou chodit pro správní balíčky, aby vám je poslali do vašeho boxu, kde si ho budete moct vyzvednout a tak dále.
0: Bude to domácí robot, jako byl R2D2?
3: Taky. A právě proto my jsme ho koupili na naší školu, aby jsme byli schopní toho robota programovat a aby jsme byli schopní dělat a ovládat ten systém, který bychom ideálně chtěli sami vytvářet. Tam mě Kubu asi doplň.
2: Já jenom velmi rychle. Ještě, když jsme se o tom bavili, tak mě napadl i vlastně asistenční robot do budoucna. Určitě to nebude takovýhle zatím, že tady to je nějaká, řekněme, první generace, ale až budeme mít třeba generaci 4, 5, 6, tak třeba lidi, kteří mají nějaký problém, třeba když nevidí nebo mají nějaký problém pohybového aparátu, tak si umím představit, že dneska máte vodícího psa, ale on si nepřečte zvonek. On třeba nemůže odevřít kouly na dveřích, jo, takovou tu otáčecí a spoustu takových jemných motorických činností nezvládne, když to takovýhle humanoidní robot by to mohl zvládnout a to je třeba to, co by se nám líbilo, že to může pomáhat opravdu jako lidem, kteří tu pomoc potřebují a k tomu to může taky sloužit.
4: A používají už se ti roboti někde dnes? Protože já jsem viděl, že nějaký roboti už jsou třeba na letištích a tam právě pomáhají lidem, ale jestli třeba už v těch skladech nebo nějaké manuální práce?
2: Podle toho, kde. Tady v Evropě vlastně my s tím jako řekněme začínáme a i proto je to pro nás zajímavé, že vlastně my nejdřív potřebujeme sami prozkoumat, jak tahle věc funguje, pak bychom to chtěli teda tím pádem přenést na ty studenty, až my budeme to umět, tak jim to začít předávat, aby jsme tuhle dovednost tady měli, aby tady jsme to byli schopni obsluhovat a vyrábět. Kdyby si jel dneska třeba do té Číny, kde ta různý drony a robotika se dělá ve velkým, tak tam už opravdu se testuje to, že ti robot podá kafe nebo nějakým způsobem tě obslouží nebo něco odnese. Jsme na začátcích, nebo v začátcích, stejně tak jako první auta, si nikdo, když je viděl, jak to vypadalo, jak to jezdilo a tak dále, si neuměl představit to, že to bude mít každý doma a bude s tím denně jezdit. Stejně tak jako první počítač potřeboval celou jednu budovu a stálo to prostě víc jak 10 Ferrari, aby si to mohl pořídit. A dneska máme každý svůj počítač v kapse v mobilu. Tak ta budoucnost asi taková bude, že to bude nějaká součást našeho světa kolem nás a budeme s tím nějakým způsobem takzvaně koexistovat. Ale dneska v Evropě, tady v našem nejbližším jakoby okolí, nevíme o tom, že by humanoidní roboti byly zcela běžnou součástí nějaké třeba právě factory, teď mi to vypadlo, nějaké
0: továrny
2: třeba.
3: Mimochodem, jak jsi říkal o těch vodících psech, tak jsou i robotičtí psy, kteří se dělají, který na Slovensku mají taky takového jednoho vodícího psa, který vlastně umí to samé, co jsem říkal, u toho robota v hotelu. Že tě umí dovíst vlastně i bez obojku vejtahem, tě doveze do správný zasedačky a tam na tebe počká, aby tě pak odvedl se zpátky.
0: Tak víte co, já teďka zase připomenu holkám a klukům, pište nám na adresu Radio Junior zavináč rozhlas.cz, jakou velikost nohy má humanoidní robot Pepan Alumin. A pokud to třeba nevíte, že byste poslouchali úplně na začátku Klub Rádia Junior, tak to odhadněte. My jenom prozradíme, že to odpovídá velikosti 10letého dítěte i celý ten robot přibližně. Plus minus noha.
3: Já možná můžu prozradit, že má 135 cm a 35 kg, takže jestli mezi vámi je někdo přesně takovej, tak zkuste dát svoji velikost nohy a třeba to tipnete správně.
0: A jestli se to ještě neudělali, najděte si web radiojunior.cz, zapněte si kameru, protože humanoidní robot Pepan Alumin právě teďka stojí s námi ve studiu a mává, ne, tleská a to hučení, to není nekvalitní zvuk Českého rozhlasu, ale to je chlazení Pepana Alumina, které potřebuje každý počítač a tohle je vlastně taky počítač, je to tak?
2: Počítač s rukama, s nohama.
0: Tak, mými hosty, našimi hosty jsou dneska Jakub Haláček a Marek Bamberský, kteří přišli s humanoidním robotem Pepanem.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Juniorno a našimi hosty jsou Jakub Haláček za Unicorn Research Center a Marek Vamberský za Unicorn University, no ale také humanoidní robot Pepan Alumin.
1: Tak a já se dívám tady do našich odpovědí, připomínám, pište nám na adresu radiojunior@rozhlas.cz, jakou velikost nohy má Pepan Alumin. A jeden z vás získá úžasnou knížku Veroniky Válkové z cyklu Bářní kouzelný atlas, ale uměl by třeba robot napsat knihu? Kdyby se mu to zadalo?
2: No, asi jako... Kdyby jsme měli třeba velkou klávesnici, protože tady zrovna u tady toho jakoby robota, ta motorika, byť tady máme takovou nějakou ručičku, tak ta jemná motorika by třeba psal na klávesnici, to jako není ono, ale kdyby prostě do toho bouchal celou tou rukou, měl hodně velkou klávesnici, tak za nějaký měsíce a roky asi by něco napsal, jo.
1: Třeba stejně jako umělá inteligence, prostě mohla by to být fantasmagorie a taky nemusela, ale počkat, já jsem ti teďka požádala o ruku a ty jsi mi podal ruku. Jestli se díváte na webové kamery anebo pro všechny diváky našeho videa, tohle je ruka, která ale fakt vypadá naprosto úžasně. Proč ji tady máte sebou?
2: Jo, to jsem vzal kvůli tomu, aby bylo vidět, že samozřejmě někdo má třeba nebo mohl vidět takovýhleho robota s takzvaným gripem, jo, že to jsou jenom takový kleštičky, což na většinu úkonů stačí, ale pokud my budeme chtít mít nějakou jako jemnější motoriku, tak už na to je potřeba vlastně takováhle ruka, která má vlastně prsty a palec. Palec víme, že úchopová schopnost je opravdu velmi důležitá a celý náš svět, kliky, různý bedny, tašky, tak potřebujeme mít tenhle ten úchop. A zároveň v té ruce jsou senzory, které snímají tlak. Takže pokud by on, a to je náš budoucí cíl, uvidí vajíčko, tak ví, jak silně ho může stisknout, aby ho nerozbil. Pokud by viděl třeba hrníček, tak ví, že ho může klidně stisknout víc, aby ho pevně držel. Takže proto jsme vzali na ukázku takovou ruku, která se na ní dá přidělat a potom můžeme trénovat vlastně s robotem i jemnou motoriku, ale lehký to není.
1: Takže místo té jeho ruky by se dala namontovat tahle.
2: Mhm, přesně tak.
3: Je vlastně vtipný, že já nejsem vývojář, já dělám marketingový ředitele na naší vysoké škole a když mi kluci vlastně vysvětlovali, k čemu ta ruka je, tak opravdu tenhle příklad toho vajíčka řekli jako to důležitý, že jednou bude opravdu umět vzít to vajíčko a nerozbije ho. Já jsem si říkal, tyjo, tak my jsme si koupili teda robota za docela dost peněz, aby uměl vzít vajíčko a nerozbít ho. A včera jsem byl na tom meetupu a opravdu několik těch firem, to tam mají opravdu jako cíl, ke kterému je hrozně těžký dojít, že teď jsou ve fázi, že dokážou uchopit vlastně třeba plechovku s Coca-Colou, s nějakým nápojem, s limonádou. A je to těžký, protože vy jako člověk, když se ta plechovka orosí, tak vy prostě jenom přidáte sílu a tím vám neproklouzne. Ale
2: my cítíme v té ruce, že je to vlhký a automaticky ten mozek vlastně sepne, ale to on nemá v sobě.
3: Přesně tak, takže všechny tyhle věci vy musíte zohlednit, když programujete to, aby ten robot byl schopný vzít do ruky plechovku limonády.
0: No a jak se teda obecně učí všechny ty věci toho robota, nebo programují, nebo vlastně takhle?
2: Řekl jsi to vlastně velmi dobře. Některé ty věci se budou vlastně natvrdo, řekněme, předprogramovat, takže my řekneme, že když chceme, aby udělal kliky, tak víme, že je nějaký poměr pohybů v zápěstí, v loktu a v ramenním kloubu, v nějakém úhlu a tak dále, udělá klik a klikuje. To, co chceš ale ho vlastně učit, to jsou takové ty ladné, elegantní pohyby a jedna z těch variant, jak se to dá dělat a už jsme tady totiž, nebo tak to řeknu, protože jsme to tady nějak nastínili, tak třeba je, že ty si můžeš vzít ten VR set a děláš nějaký pohyb, jo, ten a kontroluje, že ten robot to dělá taky a takzvaně potřebuješ udělat tréninkový set, takže takovýhle pohybů uděláš třeba stejných, identických 50, 60, 150, 200, a potom pustíš takzvaný trénink neuronové sítě a natrénuješ do něj vlastně ten pohyb. Dá se to dělat i jako jiným způsobem, ale tohle se ukazuje na spoustu úkonů poměrně jako rychlá a elegantní cesta.
0: To mě ještě možná taky zajímalo, tady padlo několikrát slovo neuronová síť, tak co to je, když by někdo nevěděl?
2: Neuronová síť je odvozená, nebo mluví se o tom, nebo v mozku máme neurony, tak když začali vlastně stavět takovýhle, řekněme, nějaký počítačový jako programy, teď to říkám velmi nepřesně, ale kvůli posluchačům, tak je to soustava nějakých buněk, které mezi sebou posílají čísla, stejně jako v mozku máme neurony a mezi nima běhají signály. A když máš hodně velkou neuronovou síť, tak toho si schopnej hodně naučit. A když ji uděláš úplně super obří a dáš jí přečíst všechny texty na světě, tak ona začne rozumět světu a máme z toho takzvaný ten jazykový model, který pohání tu umělou inteligenci, kterou dneska známe. Nám stačí mnohem menší, abychom ho naučili třeba nějaký daný pohyb, protože to je vlastně jednodušší, než porozumět třeba textu.
1: Mhm. Může robot Pepan někoho neposlechnout? A to je otázka, kterou nechceš, viď?
2: No, je vidět, že tam má, jsem tam nějaké šrámy, to si udělám sám, protože i přesto, že se snažíme o maximální bezpečnost a máme na to simulátor, takže než to jde do Pepana nebo do robota, tak nejdřív si to vyzkoušíme v počítači a když to vypadá, že ten pohyb je v pořádku, tak teprve to pustíme tam. Ale sem tam se chybička vloudí a najednou začne neřízeně motat rukama, nebo jsme něco zkusili spustit a místo toho, aby udělal dva kroky, tak se nám rozeběh 6 metrů daleko, kde už byla zeď, tak mu tam jedl lovili a chytali. A když ho chytáte a zvedáte, tak on kolem sebe kope a není to moc příjemný. Už nás taky pokopal. Takže ano, může neposlechnout. A to je přesně o tom, že to, co děláme, že my chceme vyrobit software do něj, tak, abychom měli právě tady ty všechny bezpečnostní jako, nebo nějaký brzdy a bezpečnostní záruky, že to nebude dělat to, co to nemá dělat, protože do té doby to nechceme pouštět vlastně k těm studentům, aby to neudělalo přesně něco, co nemá.
1: Umělá inteligence, to je něco, s čím začínají lidé pracovat teďka v posledních letech. Někdo se toho ještě trošku bojí, ale jsou lidé i děti, kteří se s tím povídají a radí se a umělá inteligence jim něco vymýšlí, třeba i za ně píše úkoly a podobně. Ondro, používáš taky umělou inteligenci?
0: Jo, může to ulehčit práci samozřejmě.
1: Jasně, no jo. A teďka se Kuba tady zakřenil. No právě. A když takovýhle robot bude používat ten způsob, a já to teďka řeknu, jako přemýšlení, jako ta počítačová umělá inteligence, tak řekne, hele, pojď, nepůjdem do školy, třeba v budoucnosti, já si to teďka představuju, to je takový sci-fi příběh, mohlo by se to stát, nebo by tam pořád měla být nějaká lidská kontrola?
2: Ono v principu by to mohl jako vymyslet už dneska, jo? Že by tak jako jste si s ním chvilku povídala, půjdem, nepůjdem, a on by řekl, nepůjdem. Obvykle tyhle ty typy umělé inteligence, které tady používáme nebo známe, tak jsou nějak nastavené a záleží, jestli je nastavíme tak, že mají spíš být jako hodné nebo spíš být trošku zlé. Samozřejmě ty společnosti se snaží, aby byly pokud možno hodné. Oni jsou někdy tak hodné, že vám se snaží poradit, i když to není pravda, jenom aby vás uspokojili, že máte radost, že něco vám napsali, i když to nemusí být pravda. Takže to je nastavení potom těch modelů. Ano, asi tohle by se dalo. Vy, nebo cítím z té otázky malinko takové nastavení, jestli by to mohlo mít nějaké vlastně něco, co nazýváme u lidí vědomí. Byť i jako my sami nevíme, co to přesně je. A že by se to mohlo rozhodovat samo bez lidské kontroly. To se v posledních jako měsících řeší, kdy je ta míra vlastně, co ještě povolíme, protože nejnovější takzvané modely umělé inteligence už jsou poměrně výkonné a dokážou vlastně uvnitř někde vymyslet, že ano, uživatel po něco chce, tak já udělám tohleto, byť to asi je zakázaný, ale když to udělám, tak splním to, co po mě chtěl a najednou zjistíte, že vám tam dělá věci, které by neměla. Takže tato lidská kontrola je velmi důležitá a já osobně si myslím, že bude podstatné a důležité, aby jsme tyhle věci, ať je to ať robot nebo umělá inteligence, měli pod kontrolou.
1: A Eliška se ještě ptá, mohla bych ho použít jako Google vyhledávač?
2: Mohla, ale to bych Elišce doporučil, ať si to použije na mobilu. Je to mnohem jednodušší.
1: Spíš, jestli ta možnost existuje.
2: Ano.
1: Ahoj, Pepane, prosím tě, najdi mi
2: samozřejmě
1: autobus z Prahy do Kolína.
2: A on by, Pepan by to udělal stejně tak jako jiná umělá inteligence, že by si našel jízdní řády a odpověděl by, co našel.
1: A víte co, my si teďka dáme písničku, kterou sice nevyhledal Pepa, ale našla jsem ji já, protože když jste se tady bavili o tom neklidu a tak ten Pepan tak pěkně stojí, je trpělivý. Tak holky a kluci, my budeme trpěliví ještě 5 minut, můžete nám zavolat nějakou otázku nebo napsat na adresu radiojunior@rozhlas.cz a nebo nám pište abyste mohli získat knížku, abyste dostali tu šanci, jakou velikost nohy má Pepan. A dál Pepan...
3: Alumin.
1: Alumin.
3: Od slova aluminium neboli hliník.
1: Hliník. Našimi hosty jsou Jakub Haláček a Marek Pamberský.

0: kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Našimi hosty jsou Jakub Haláček z Unicorn Research Center a Marek Pamberský za Unicorn University a je tady s nimi taky humanoidní robot Pepan Alumin. No a já jsem si tak říkala, Ondro, chtěl bys třeba někdy pracovat s roboty?
1: Tak určitě by mě to zajímalo a možná i víc posluchačů, tak co by měli třeba studovat nebo co by měli dělat, aby právě mohli pracovat s roboty?
2: Určitě to můžeme vzít nejdřív trošku ze široka. Určitě v dnešní době a možná víc než kdy jindy je potřeba se učit, protože ty nástroje, které máme, tak jsou poměrně dost výkonný a abychom my jako vlastně lidi s něma uměli fungovat, tak potřebujeme toho vědět vlastně nakonec asi víc než dřív. Dřív jsi vybral nějaký obor a když jsi v něm byl dobrý, tak prostě jako ti to stačilo. Dneska, když si vybereš nějaký obor, tak v podstatě velká část těchto z těch věcí umělých inteligencí ho umí taky. Jo? A ty tam musíš přinést něco navíc. Takže to vzdělání a já vždycky rád říkám jako zvědavost. Jo? Zvědavost, jak ty věci fungují a to je něco, co prostě musíte mít v sobě. No a potom, když si vezmeme umělou inteligenci a robotiku, tak ať je to od toho, že opravdu vymýšlet a stavět ty těla, řekněme, tak to jsou prostě engineering, ať to je strojařina, ať to je elektro a tak dále. Je tam celá řada senzorů, což jsou zase nějaké jakoby věci, které jako kamery, konstrukce, ten lidar, což je zase jiný vědní obor. Celý se to musí prostě někde nadizajnovat, nakreslit v počítači, nějaký designéři, lidi, kteří umí, rozumí tomu, jak fungují lidská těla, jsou potřeba, aby jsme to tam uměli přenášet, aby rozuměli tomu, jak má být, nebo když ta ruka bude jinak těžká, jakou bude mít dynamiku. Máš tam vevnitř počítač, potřebuješ to naprogramovat, potřebuješ to spravovat, potřebuješ tam dát baterii, což je chemie. A potom potřebuješ fungovat s tou umělou inteligencí a musíš ji umět nějak vychovávat a nějakým způsobem učit a musíš taky třeba umět zadat ten úkol. A budou tady profese, nebo už dneska se o tom mluví, že třeba nějaká etika, co přesně má a nemá dělat. Odkud kam ho můžeme pustit, aby fungoval autonomně. Takže v podstatě, pokud by někdo chtěl pracovat s takovouhle věcí, tak si myslím, že velká část těch, řekněme, oborů, kterým se můžeme věnovat, bude potřeba a může se uplatnit. Neříkám, že úplně všechny, ale většina.
0: Máme poslední minuty, ale přesto odpovíme Barborce. Barborka se ptá, jestli by její mamince, zřejmě se maminka ptala, mohl ten robot pomoci na zahrádce.
3: Plašit vrabce.
0: Ne, třeba vytrhávat plevel, to bych si taky jako nechala líbit.
2: No a to je přesně zajímavý, že přesně tyhle činnosti, když si je nakonec jako rozebereme, co všechno je potřeba, vlastně vy musíte poznat, co je plevel, to je první problém. Vy musíte být nějaký poloze, musíte na to vidět, musíte mít velmi jemnou motoriku, zároveň se do vás nesmí dostat ta hlína, protože třeba takovýhle robot do něj, když nasypu hlínu, tak začne vrzat, že jo? Což my jako lidi máme trošku lepší, že do nás se ta hlína jen tak nenasype. Takže třeba jako trhání plevele je zrovna velmi jako komplikovaná věc, kterou to bude dělat až naposledy. A ano, my jsme si představovali, že si postavíme roboty, aby za nás dělali takovouhle přesně práci, která se nám nechce. A zatímco, aby vám udělal umělá inteligence, lomeno nějaký robot rozpis služeb a nějakou, řekněme, manažerskou činnost, přečet si, co mu kdo jako tady udělal a rozdal úkoly, tak tohle to vlastně dneska ty věci umí docela jako jednoduše, ale tyhle ty jemné motorické

0: se jmenuje O sobotí.
1: Tím Kuba. Začínáme. Jo, tak a to má kolečka, je to takový jako bobík malinký a naučí to jezdit po čáře a on tam má barevný senzor a když najde nějakou barvičku, co má udělat. A vlastně je to takový jako první baby robůtek, který ho si můžou ošát.
2: Takže na příměstském táboře vaší univerzity se tohle to třeba dá naučit.
3: Přesně tak. Takže jsou to ty první krůčky k tomu pak umět programovat takovýhle velkýho robota.
2: Takže ještě jednou připomeneme ten web.
3: Ano, Unicorn University, unicornuniversity.net.
1: A opravdu stačí, aby jenom byli zvídaví a chtěli prostě trošku toho přemýšlet a nic víc nepotřebují. Ten ozubůtek je úplně nejlepší vstup do světa robotiky.
3: A pak se můžou dělat závody.
2: Jo, se zázraky. My teďka už tak nic nepotřebujeme, jenom číslo od 1 do 18.
3: 12.
2: Takže to vezmu, kdo získal dnešní odměnu. A je to Teodorka Charvátová, 11 let, z Prahy 5 nám napsala, že robot má velikost 34.
1: A má to správně?
2: Má to správně.
3: A Teodorka je moc hezké jméno.
2: Teodorka je krásné jméno a Pepan Alumin taky krásné jméno. No a já ještě zopakuju jména všech, kteří jsou dneska ve studiu. Takže je tady Ondra Holan. Ahoj Ondro.
4: Ahoj.
2: Právě nám zatleskal Pepan Alumin. Ahoj Pepane.
5: Ahoj.
2: A pak jsou tady Jakub Haláček za Unicorn Research Center. Ahoj.
1: Ahoj.
2: A Marek Vamberský za Unicorn University. Ahoj.
1: Ahoj.
2: A teď už se s vámi loučí i Jana Richterová. Doufám, že se vám to dneska líbilo a dobrou noc.
3: Krásný zbytek večera.
1: Děkujeme za pozvání.
6: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Už tu na vás čekám s další pohádkou na dobrou noc ze seriálu Pejskové. Ta dnešní se jmenuje Kterak se z pejsků stali děti a z dětí pejskové. Hned 6 žáků základní školy v jednom nejmenovaném městě se rozhodne vyměnit si to se svými čtyřnohými kamarády a těší se, jak si budou celý den hrát nebo spát, ládovat se pamlsky a nechat se drbat za ušima. Bude ten psí život opravdu takhle růžový? To se dozvíte už za chvilku.

Dobrý večer, děti. Lukáš Matoušek rozuměl psí řeči. Starý kaštan mu poté, co pozbíral igelitové pytlíky z jeho koruny, za odměnu slíbil tři přání. První Lukášovo přání bylo rozumět tomu, co si mezi sebou povídají pejskové. Jenomže, když slyšel, jak si stěžují na své pánečky a zlobí se na psí život, tak z toho byl nešťastný a svěřil se kamarádům. Klárku Zemánkovou hned napadlo, že bude nejlepší, když si to děti z pejsky vymění. Jasný, vyměníme si to, to bude skvělý život, vykřikl Vojta Smrček, vycenil bílé zuby a z legra se vrčel. A Vašek Síkora se k němu hned přidal. A potom prohlásil. Jsem zvědavej, jak se jim bude líbit každý večer si čistit tesáky. Sejdeme se u prolézaček, vezmeme tam naše hafany a Lukáš jim to přeloží, křičeli děti jedno přes druhé. Schůze proběhla hladce. Všichni pejskové s Lukášovým návrhem souhlasili. Děti si potom navlékly obojky, pejsci si natáhli džíny, tepláky a manchesterové kalhoty a fenečky, sukínky a šatečky. Ivanka Juřičková se nacpala do overálku chrtice Sany a rázem vypadala jako námořník. Sany byla štíhlá psí slečna, takže se Ivance v těsném oblečku špatně dýchalo a jen tak ho dopnula. Doufám, že nepraskne zip, špitla. Janička Mátlová si pochvalovala, že bude mít po té přeměně krásné kudrnaté culíky a ochotně půjčovala své bílé pudlici Týně růžovou sukínku. Jezevčík Mates měl moc dlouhé nohavice a tak mu je Vašek na třikrát ohrnul. Vojta z legrace cenil zuby a jeho srn

0: naší ratlice Aluša si pochvalovala pohodlné červené tepláky. Byl na ně pohled, že by to rozesmálo i člověka, který byl víc než 2 roky smutný. Lukáš si stoupl pod starý kaštan a řekl: chtěli bychom si to vyměnit s našimi pejsky. Pomož nám s tím, prosím. Strom zašveholil větvemi, jako by se zasmál, a zašeptal: jsi si tím jistý? Lukáš přikývl a šibalsky mrkl na kaštan pravým okem. Druhé přání bylo rázem splněno. Pejsci se napřímili, připoutali děti na vodítka, nasadili jim náhubky, aby neplatili pokutu, a zaveleli: k noze a domů! Lukáš si doma sedl k misce a maminka mu nasypala psí granule. Podrbala ho za ušima a povídá: no tak, je skorinko. A skutečná korinka si sedla za stůl a pustila se do vonavých palačinek s jahodovým džemem. Mlaskala přitom až hrůza a tatínek ji napomenul: Lukáši, je slušně, nepředváděj se, nebo ti jednu vlepím. Korinka, která teď byla Lukáš, přestala mlaskat a jedním hltem vypila sklenici plnotučného mléka s medem. No vidíš, Lukášku, že to jde, zaradovala se maminka. Mléko je zdravé, konečně si přišel k rozumu. Lukáš, který teď byl Korinka, smutně křoupal suché granule. Vůbec mu nechutnali. A tak začal žebrat u stolu a tatínek křikl: Korino, nežebrej, ale hni! Maminka byla mírnější. Korinko, popros! A Lukáš, který teď byl pes, vyskočil a ve vzduchu zatřepal packama, jakože prosí, a dostal kousek šťavnaté palačinky. Potom se zvedli od stolu, odešli do vedlejší místnosti a zavřeli za sebou dveře. Z obývacího pokoje se ozýval smích, protože všichni sledovali zábavný televizní seriál, zatímco Lukáš smutně usínal v pelechu v předsíni. Uklidňovala ho jedině myšlenka, že zítra nejde do školy, protože je pes a může celý den bezstarostně okounět doma. Dokonce mu nikdo nemusí psát omluvenku. Tu noc pejskové poprvé hajali ve vonavých postýlkách, zatímco všechny děti, které si to s nimi vyměnili, spaly v peleších. Až na Ivánku. Ta měla velký problém. Pruhovaný obleček jí totiž popraskal ve švech. Maminka spráskla ruce a dostala malem hysterický záchvat. Ten overálek mě stál 350 korun. Ty jsi stloustla, Sany? To je pro pejska nebezpečné. Nedá se nic dělat. Musíš zhubnout. Nedostaneš nažrat a bude. A tak Ivánka usínala hladová a snila o lívancích se šlehačkou. Ráno šli pejskové vyvenčit děti do parku a všichni si pochvalovali, jaký krásný život jim začal. Děti smutně okouněly s náhubky a obojky u prolézaček a raději mlčeli, aby nemuseli přiznat, že být psem zase taková legrace není. Jediný Vašek měl dobrou náladu, protože ve škole dostával samé 4 a 5. Uvidíme, až se náš Mates vrátí ze školy, pak si povíme, kdo je na tom líp. A vesele dodal: a když mi sundaj náhubek, klidně kousnu učitelku. Nikdo mi nic neřekne, protože jsem pes. Ve škole bylo pozdvižení. Celý učitelský sbor se sešel ve zborovně, kde překřikoval jeden druhého tak urputně, až z toho pana ředitele rozbolela hlava a musel si vzít šumivý acylpirín. Několik dětí v lavicích štěká, nešťastně líčila paní učitelka Polášková. Pane řediteli, ozval se rozlíceně pan učitel Kroupa, musel jsem udělit 6 třídních důtek a 14 pětek. A Ivanka Juřičková, takové slušné děvče, vyběhla v hodině dějepisu ze třídy a honila kočku. Plačtivě si stěžovala paní učitelka Coufalová. Ředitel rozhodl, že se do školy okamžitě zavolají rodiče neposedných žáků.
1: Však oni těm rošťákům doma pěkně vyčiní. Kde nestačí domluva?

0: Nastupuje rákoska! Pejskové, kteří teď měli podobu dětí, se vraceli domů celý splihlí. Čekalo je totiž domácí vězení, zákaz televize a museli jít spát bez večeře. Tentokrát šli pejsky venčit rodičové. Netušili, že mají na vodítku vlastní děti. Byli tak zabraní dohovoru o tom, co se to s jejich potomky děje, že si vůbec nevšimli, jak se Mates a Aluša, tedy Vašek a Vojta, před ostatními vytahují. Jaká je to lážo, plážo, pohodička, válet se celý den v pelechu. Vojta se chlubil, jaké má jako bez výhody, ale jen do té doby, než na něj zavolali Alušo k noze! Najednou posmutněl a začal pobrekávat, že se mu domů nechce, že ho tlačí obojek a že si chce hrát, jako když byl kluk. Taky přiznal, jak ho štve, že si nemůže stavět městečko z lega, hrát s rodiči Pexeso, svobodně se proběhnout po parku a koupit si v cukrárně zmrzlinu. V parku zazněly další povely. Azore, foj!
1: Korinko, dones!
0: Mates, lehni, Sany, sedni,
1: Týno, ke mně.
0: Zkrátka a dobře, už druhý večer se všechny děti, které teď byly pejskové, vraceli domů hrozitánsky nešťastné. Jak tohle půjde dál, to si řekneme zítra. Dobrou noc.
2: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
3: Rádio Junior, velká pohádka.
4: Když furianský pan táta odmítne dát Matějovi svoji dceru Majdalenku a vyžene ho, nezbude hochovi, než aby se vydal do světa. Podle pohádky Jana Drdy o Matějovi a Madlence pro rozhlas napsal František Pavlíček, režie Karel Weinlich. Účinkují David Schneider, Silva Sekvencová, Rudolf Hrušínský starší a další. Vyrobeno v roce 1980.

0: Dobré jitro! Dobré jitro, teta!
1: Dobrý, jasný, jako malovaný. Jak pak se vyspala Richtářovic Majdalenka?
0: Děkuju za optání.
1: Neměla bych vlastně říct Matějová?
0: Pravda, že Matějová, tetičko.
2: To jsem přece byla od prvního dne, co k nám přišel za pasáčka. Ach, ty můj Matýsku, Matějko rozmilej. Když pomyslím, jak jsi mě učíval, co vyspěvují ptáci. Kde kvetou nejonačejší kytky? Kde jsou domovem čmeláci?
3: A ty jsi mi za to nosívala v dolky nebo povidlové koláče?
2: Jako tenkrát, když se spustil do toho krahulíka.
3: Co přepad naši holubičku tamhle na mezi?
2: Smím se na ní podívat?
3: Radši ne. Má v hnízdě mláďata.
2: Přinesla jsem ti buchtu. Makovou.
4: Jako mandle. Jako marcipánek.
2: Z dálky to vypadalo, jako byste si spolu povídali, ty a holubička.
4: Taky že jo.
2: Co pak holubice mluví lidskou řečí?
3: Věř mi nebo nevěř, Majdalenko. Poděkovala a ještě mi poradila, abych sněl tamhle ty jahody.
2: A co se stane, až je sníš?
3: Porozumím, co si povídají ptáci v povětří i na zemi.
2: A ty to kouzlo vyzkoušíš?
3: Víš co? Zkusíme je oba. Ty jsi mi dala buchtu a já se s tebou rozdělím o jahody. Tuhle já a teď zas ty.
2: Ta je sladká, vonavá.
3: A třetí slupnem spolu.
2: Jako bys mi dával loupičku.
5: No počkej, pohůnku, to bude nejprask.
2: Táta.
3: Je zle.
5: Já ti proženu faldy. Máš se starat o dobytek. A ne hubičkovat moji dceru.
3: Utíkej, Majdalenko.
2: Ale co ty, Matěj?
3: Musím do té bouřky.
2: Kdybych se přimluvil.
3: Dostaneme oba. Radši běž domů.
5: Tak přidej do kroku, Matěji, a pojď si provej platu.
3: Jen co, zavedu kravky k napajedlu.
5: Sem povídám, ničemníku. Darebo, revelante.
6: Kikriki, kikriki, tohle jsou jen marné křiky. Neměl bys Matěje hanět, jednou se mu budeš klanět. Kikriki, kikriki.
2: Ten ti to vytmavil, panečku.
5: Čemu se směješ, uvoz dřenče?
3: Já, pan táto, ani jsem nepíp.
2: To já, tatínku.
5: A co je tu k smíchu?
2: Kohout zpíval, že se Matějovi jednou pokloní.
5: Až naprší a uschne. Jak pak, že mu vůbec rozumíš?
6: Tohle jsou jen marné křiky. Přestaň pouštět hromy kladby. Jednou budeš strojit svatby. Kikriki!
5: Co to vykřikuje, jako krháč bláznivej?
2: Že jednou Matěj bude můj ženich.
5: Useknu mu hlavu kosou, krákorovi, prosto řekýmu. A tebe, kluku, vyženu za vrata.
3: Snad se tolik nestalo, hospodáři.
5: Stalo, nestalo? Pakuj se. Už tě nechci mít na očích.
2: Kvůli hubičce, tatínku. Já mu jí dala sama.
5: Ještě se s tím chlup.
2: Když ho ráda vidím.
5: Už ani slovo. Nebo napráskám i tobě. Támhle jsou vrátka, Matěj. Neopovažuj se do nich ještě někdy vkročit. Leda bys byl kníže pán.
2: Matějku můj milej. Co si počnem?
3: Nezbývá nám, než si podat ruku na rozloučení.
2: A co já si počnu bez tebe?
3: Mně nebude líp, Majdalenko.
2: Co když na mě zapomeneš?
3: Ani kdybych vandroval kraj světa.
2: Kam se poděješ?
3: Musím za hory. Tady mě nikdo do služby nevezme. Kvůli tvýmu tátovi se neopováží.
2: Srdce mě bolí, když si pomyslím na ten dlouhej, trudnej čas.
3: Přečkáš ho. Jestli mě máš ráda.
2: Nade všecko, Matějíčku, radosti má jediná.
3: Tak tu na mě věrně čekej.
2: Kdy se vrátíš?
3: To neví ani váš kokrháč.
2: Vzpomínej na mě ve dne v noci. Tak jako já.
1: Neplač, holka, však on se ve světě nestratí. Není tříska, aby ho odnesla voda, ani peříčko, aby ho sebral vítr.
2: ale sám přes hory, teta. Vlci jsou tam a roubíři.
1: Povídám ti, přestaň. Jemu neulevíš a sama si darmo oči vypláčeš.
2: Kdybych mu mohla pomoct.
1: Věrná láska je nejlepší pomocníček a znalý průvodce po klikatých cestách.
2: Nezlobte se, teta, ale já si doma ani nemůžu poplakat.
1: Tak pojď ke mně do komůrky, tam si beze všeho můžeš spustit stavidla.
2: Jen aby teta nepadl mezi loupežníky.

0: Tak, to bysme měli, chaso. Z Berana zbyly jen kostičky, pivní soudek duní jako buben. Je čas jít na kutě. Co stráže?
1: Vartujou, jak jste poručil, hejtmane.
0: Tak hajdy do pelechu, ať jste ráno jako rybičky.
1: Ano, ano.
0: Počkat. Ouha. Co pak to tamhle praska, jako by se houštinou valil medvěd?
1: Kuzma, pane hejtman, stál na vartě až dole na rozcestí.
0: Koho mi sem vedeš, starej, na samou noc?
2: Pat mi do ruky pod lesem na rozcestí. Povídal cosi, že ho vyhnali ze služby.
0: Počkat, vyspovídám si ho sám.
2: Jo.
0: Pojď blížko ohni, mládenečku.
3: Dobrý večír.
0: Napodobně. A teď pěkně vyklop, co si zač.
3: Matěj, Pohůnek. Jenže co mě rychtář vyhnal, nikdo si mě netroufá vzít, aby si ho nepohněval. Tak jsem si řekl, že zkusím štěstí v městě za horama.
0: Ach, co takhle u mne? To bys nevzal práci?
3: Podle toho, jakou, pane hejtman?
0: Podívejme se na čiperu. Ty víš, kdo jsem?
3: Nejspíš loupežnický hejtman Madlafous.
0: Žádnej Madlafous? Tak mi říkají leda buraní a svíčkový báby. Maul Faldus. A jak pak si to poznal?
3: To zas není tak těžká hádanka, pane hejtman. Když člověk vidí tuhle tu chasu, vaši zlatou šavli, skříň zlaťáků na pařezu.
0: Ty bystrá hlava, líbíš se mi, Matěj. Můžeš tu zůstat.
3: Starat se vám o koně. Umím i boty spravit a taky trochu vařit.
0: A co takhle loupežnický řemeslo? V tom se nevyznáš.
3: Jak těživ jsem to neskoušel.
0: No, přiučíš se. Nevypadáš, že jsi z hloupětína.
3: Radši bych se přidržel svýho kopita.
1: Pane hejtman! Pane hejtman! Hula! Hula!
0: Co mi tady hulákáš?
1: Hula! Huláni! Teda jeden. Zatím. Na koni!
0: Co myslíš, Kuzmo? Kdo by to mohl být?
2: Nejspíš zvěd před královským furverkem s dukátama, jestli je bezpečná cesta.
0: No tak sláva, však jsme se na ně nečekali.
1: Teďka budeme mít žně?
2: Jenom jestli nás ten hulán nezmrčí a nedá jim vědět.
0: To by byla chyba, chaso. Musíme na něj vyzrát. Kuzmo, co mi radíš?
2: Těžko hádat, kde čert vejce snese.
1: Pusťte mě na něj, pane hejtman, já s ním udělám takovej alarm.
0: S bobrem na zajíce, trdlo. Ty spustíš hurá, on vezme do zaječích. Vůz s penězma se otočí zpátky a máme po koláči. Kdepak? Na takovou práci se musí radši s chytrou fintou, než s nabitou flintou. Dukát tomu, kdo vymyslí, jak vyzrát na hulánskýho zvěda. Kuzmo.
2: Mě zrovna nic nenapadá.
1: Šabli do zubů!
0: Buď ticho, trumbero.
3: Opravdický dukát, pane hejtman?
0: Tady je, Matěj. Jen si ho zasloužit.
3: Nevím. Vlastně... Jen mě tak napadlo.
0: No.
3: Co kdyby se všichni dobře poschovávali v křoví?
0: No.
3: Vy byste mi půjčil šavličku?
0: Hm?
3: Pochvu té šavle bych pohodil tamhle do zátočiny.
0: No, proč pak?
3: Hulán si ji všimne, ale nechá ji ležet. Jenže kus dál uvidí na mechu šavli. Skočí z koně šavlička jako nová, vzpomene si na pochvu. Jenže má se pro těch pár kroků štrachat do sedla?
0: Už mi svítá, už ti kluku vidím do karet.
2: No ne.
0: Uváže on koníčka ke stromu a tradá pěšourem pro pochvu.
3: Doslova tak, pane hejtman. A vy mu zatím koníčka potichu odvedete? A támhle ti dva hodí hulánovi zezadu plachtu přes hlavu?
0: A je náš! A my se můžeme chystat na furverk. Ty jsi hlavička, Matěj. Čepici máš podšitou liščí kůží. Dukát je tvůj.
1: Dukát je jeho.
2: A jo.
3: Děkuju. A můžu si jít po svých.
0: Ani krok, ani krok. To pusť na dobro z hlavy. Zapletl ses do mých plánů, tak to musíš zůstat sám.
3: To vám teda Pěkně děkuju, pan táto.
0: A teď honem do Křoví Holomci. Do Křoví. Nikdo ani mouk. Připravte se k dílu. Ty, Matěj, zanes támhle šabličku. Kuzma položí pochvu, co je ten zakrslej smrček. Jo. Koukej, koukej, ať je hezky vidět. Všichni ostatní si přihotoví bambitky, bambitky. A kudly. A jak se objeví furtwerk, zahrajte jim skočnou.
3: Že jsem tak smělej, hejtmane. Nač pak bambitky a nože?
0: Rozsekáme je, než vzdechnou amen.
3: To se mi nezamlouvá.
0: No a co teda? Mám s nima vést diskurs, aby nám tu fůru zlata nechali po dobrým?
3: Vždycky se dá vymyslet nějaká klička. Ale šavlování, to není pro mě.
0: Jestli si to troufáš splichtit bez velikých křiků, dávám ti svou tlupu na komando. Chaso?
1: Ano.
0: Od této chvíle posloucháte tuhle Matěje. Já zůstanu tady na tom chlumku a vy se sem vrátíte hned, jak bude po práci. To jsem zvědavej. Dnes kvůli žádostivej, ba přímo žhavej. Nevede si hloupě čertu v chlapík. No ne, ty se vyznáš v tlačenici, člověče. Na mou věru ví, kam zasejt lebedu a jak podojit bejčka. Jej, ty bys snad vytřel zrak samotnému Malfoldusovi. Och, ty umíš vzít vlka proti srsti. Sláva ti, synku, sláva, tomuhle říkám, čistá práce. Tak co, Kuzmo, co je s hulánama?
2: Užili zaječí rady.
0: A královský furtwerk?
2: Je tamhle na kraji paseky.
0: Počítám, že vrchovatej.
2: Byl, než nás ten šival vyved.
0: Matěj, co pak stropil?
2: Pěknou věc, neřád. Kdyby bylo po mým, pověsil bych ho tamhle na jedli.
0: Napřed bych rád věděl, co má za vroubek.
2: Ten nám, pane, vyfouk hoblík. No nejlíp bude, když se pochlubí sám.
0: Ať hned přijde.
2: Tak pojď. Moc spacírovat nemůže, svázali jsme mu nohy, aby nevzal do zaječích. Poponeste ho blíž.
0: Matěj, co pak to slyším? Prý ses vybarvil jako kraslice. Co pak si proved?
3: Ale nestojí to za řeč.
0: Kuzmo, připomeň mu to.
2: Když jsme se zmocnili vozu s dukátama a jedeme ke skrýši, slyším sem tam cink, cink a zase cink. Nedá mi to, ohlídnu se a Ježkovi zraky. Matěj sedí na fůrverku, co chvíli nadzvedne prkno a trousí na cestu dukáty.
0: Naše dukáty?
2: No právě.
3: Jak pak vaše? Ukradený.
0: Matěj, pomáč ses na rozumu. Co tě to napadlo rozhazovat zlaťáky do mechu podle cesty?
3: Myslel jsem, ať kápne taky něco chudákům. Babkám, až půjdou na klestí. Houbařům a drvoštěpům.
0: Člověče, já neloupím proto, abych to pak rozdal žebrotě.
3: Ale neubilo by vás, kdybyste sem tam pustil chlup. Tak jsem to udělal za vás.
0: Jenže bez mýho dovolení. Tím pádem tě musím přísně potrestat. Co pak mi radíte, chaso?
2: Pověsit.
0: Tak. Jak pak by se ti líbil límeček z konopí, Matěj?
3: Jako psovi hůl.
0: Aha. A co by teda bylo spíš podle tvýho gusta?
3: Do kapsy dukát, raneček na záda a raz dva rovnou za nosem do nejbližšího města.
0: Tak abys neřekl, že jsem neuznalej, já ti tvý přání vyplním. Do každý kapsy ti dám po dukátu, i raneček dostaneš. Jenže, aby ses nemusel trmácet pěšky, zavezeme tě rovnou až k zámecký bráně. Tam tě položíme svázanýho jako snop a oni už podle dukátu poznají, co jsi zač.
3: Koukám, že pan hejtman ví, kudy do komory.
0: Hlavní věc, Matěj, že jsi spokojený.
3: A dobře mi tak. Měl jsem vědět, že kdo si začne s čertem, skončí v ohni.
0: Správně. Chaso, k dílu. A jak jsem řekl, do každý kapsy dukát, ranec přes rameno, a hajdy s ním k zámecký bráně. To bude pan král koukat na převzácnýho hosta.

0: být on? Nevidím na něm nic vzácného. Co si zač, chasníčku?
1: Neprodleně vysvětlím, královská milosti. Jmenuje se Matěj a je nejspíš z Madlafousovy loupežné roty.
0: Takový pěkný mládeneček, že mu není hamba.
1: Rabiát. Je to, když královská milost dovolí. Přepad váš mincovní povoz.
0: A to se podívejme na pohled nevinátko, že by takový randabas...
2: Žádnýmu z vašich hulánů přitom neskřivili ani vlásek, pane králi.
0: Že ani vlásek? No tak uznejme tu šlechetnost, pane komoří.
1: Jenže dukáty jsou v pekle.
0: Aj, to je arci chyba. Přímo kardinální, no, co si s ním tedy počneme?
1: Radím vzít ho zkrátka. Pověsit pro výstrahu Madlafousovi a všem jeho habánu.
0: Krátké pořízení na mou věru. Jenže tobě, mládenečku, se to, myslím, dvakrát nezamlouvá, co?
2: Hádejte, pane králi. To zajista se nezmýlíte.
0: No tak co s tebou? No, když máš tak ošklivý vroubek, ale...
2: Já se s loupežníkama nezaplet z lehkomyslnosti, pane králi. Ale z nouze.
1: Plané výmluvy. Radši ho ani neposlouchejte, milosti. Pravím, pověsit a basta fidli.
0: Nevím, jestli netrestáme nepravého, nevím.
1: Já bych taky radši viděl na provázku Madlafousem. Jenže tomu se nikdy nedostaneme na kobylku.
0: A ty, Matěji, pověz, nač pak zrovna myslíš, ale pravdu?
2: Co bych zapíral? Líto je mi mojí mladé hlavy.
0: Já to taky nedělám rád.
2: Tak mi odpusťte a já vám to nějak vynahradím.
1: Rád bych věděl, jak.
0: To je arci otázka přímo zatrachtilá. Jak napravit tu prohnanou loupež? Leda by nám k tomu povozu z dukáty pomohl nějak zpátky.
1: A zítra vám ho Madlafous uloupí zas.
0: Na mou milou. Jsme v koncích, zrozumím.
2: Já bych myslel, napadlo mě, jestli dovolíte.
0: Já ven s tím.
2: Dejte mi radši šavličku než šibeničku a já bych vás třeba zbavil všech loupežníků.
0: No to je nápad, přímo kapitální. Jenže... jak bys to chtěl zaonačit?
1: Neposlouchejte ho, milosti. Takhle se chvástat, že vás zbaví loupežníků, s pány obršty a generály, už takový čas strojíme plány, lámeme si hlavy a on si, buran, jen tak, jako by nic prohodí, zbavit loupežníků. Už za to nehorázné vychloubání zaslouží potrestat na hrdle.
0: Ale nevyskakujte hned, pane komoří. Mladá hlava je troufalejší a ty... Matěji, pověz, jak bys to chtěl nastrojit.
2: Dejte mi škadronu a uvidíte.
0: Aha. A mám nebo nemám?
1: Já bych mu dal 25 na hřbet.
0: Ale kdyby nám opravdu dokázal ulevit od té loupežnické sloty.
1: Jak vaše milost stráčí? Dejte mu tedy škadron hulán.
0: S tou toho moc nenadělá. Koně jsou jako lund, vojáci otrhaní jako dranti.
1: S tím, ať si láme hlavu on, když ji nosí tak vysoko.
0: No tak poslouchej, Matěji. Moje královská milost se zrovna teď ustanovila, že tě udělá velitelem hulánské škadrony a to za tím účelem, abys mi pomohl od hejtmana Madlafouse a jeho loupežnické roty. Když to dokážeš, dostaneš milost, hojnost od všeho a třeba i povýšení na knížete. A když pohoříš, půjdeš na šibenici.
2: Můžeme si na to plácnout, pane králi. A teď už bych šel za svýma hulánama.
0: Pan komoří tě k ním zavede.
3: Uláni, stůjte jako svíčky. Jsem tu jménem jeho královské milosti a tohle je váš nový, nejvyšší.
2: Dejte si pohov, chlapci. Já jsem ze stejného pytle jako vy a nepotrpím si na jenerálské mravy. Radši mi povězte, jak vám kterýmu říkali doma. Ku příkladu tobě, desátníku.
4: Poslušně hlásím, pane obršt, já jsem Jira.
2: Já zase Matěj. A toho obršta si strč za klobouk. A dejte všichni hlavy dohromady, jak se dostat na kůži lišáku Madlafousovi.
3: Od nich se tak dočkáš rady. Madlafouse musíte vzít šturmem, jak vám velí hulánská čest.
2: To se lehko řekne, pane komoří. Jenže jak šturmovat v divočině mezi skalama, kde hejtman zná každý strom a každý kámen. Víte co? Já se za ním do těch kopců pustím sám. A vy se zatím poschováváte na kraji lesa v houští a počkáte na můj rozkaz.
4: Jestli smím něco říct, to pískáš vysoko, Matěj. Strkáš hlavu do vlčího pelechu. Radši pojedeme s tebou.
2: Iba ne, Jiro. Bylo by vás škoda, chlapci.
3: Jaká pak škoda? Jsou to vojáci.
2: A já si zas myslím, že je škoda každýho mladýho života.

0: To, že řekl Majdalenko.
1: No, tohle, teta. Škoda každýho mladýho život. Tak mi to sivá holubička vyprávěl. Hulánu mu bylo líto, ale na mě nepomyslel.
0: Takhle to nesmíš brát, Majdalenko.
1: A jak teda? On si odejde do světa, jako by se nad ním země slehl. Na chvilku se neukáže, zkázání nepošle, nakonec se mu třeba ani nezasteskne.
0: Nekřivdi, holka, je mu hůř než tobě.
1: Můžu snad já za to, že padl do drápu Madla Fousovi? Proč na něj šel sám?
0: Měla bys ho politovat a ne horlit.
1: Kdybych měla jenom lítost, bylo by mi hej. Jenže já nevycházím ze strachu, co s ním bude. Od té minuty, co vím, že ho Madla Fous drží v zajetí, nezamouřím oko, jak je noc dlouhá. Už mě napadlo, že bych se měla vypravit za ním do hor.
0: Ani ho nenajdeš. Zabloudila bys.
1: Holuby doupňáci by mi poradili cestu. Jenže si netroufám začít o tom před tátou.
0: Tiše. Na sínce vrzly vrátka.
1: To je on. Před ním teta ani slovo.
2: Co pak to tu máme za vizitu?
0: Jaká pak vizita, rychtáři? Přišla jsem, že Majdalence pomůžu s předením.
2: Radši jí pomozte vyšívat kordulku.
1: Nepotřebuju vyšívanou.
2: Já myslel novou. Svatební. A co koukáš, jako by si zahlídla strašidlo?
1: Ač by mi byl svatební čepeček, když si mě vyhnal ženicha?
2: Mám pro tebe onačejšího.
1: Já jinýho nechci.
2: A já zas nechci nic slyšet. Synek nejbohatšího sedláka ze vsi přijde si o tebe říct.
1: Ať si radši sedí doma.
2: Povídal jsem žádný řeči. On mi vzkázal a já ho pozval.
1: Táto, přece bys mě nenutil.
2: Žádný smlouvání. Jednou jsem řekl, že bude svatba.
1: Ale slavit jí budeš bez nevěsty. Já dala slovo Matějovi.
2: Kam jdeš?
1: Za ním.
2: Hned se vrať.
1: Až budu vědět, co a jak je s ním.
2: Madleno, domů. Palice dubová. A vy, tetka, taky stojíte jako pařez a slovíčkem jí nedomluvíte.
0: Těžké domlouvání, rychtáři. Majdalenka není kam vítr, tam plášť.
2: Majdo, vrať se. Nebo u všech rohatejch.
1: Nevrátím, i kdyby si s námi sezal celý peklo. Musím za Matějem. Usoužila bych se. Ach, ty moje trápení, sladký Matýsku, nebojej. Ještě, že jsi neslyšel, jak jsem tě prvé houpovala. To mě lítost uštkla do jazyku. A taky úzkost, jak ti je. Ale už jdu za tebou, srdce moje. A nepřestanu tě hledat, kdybych měla tyhle kopce a lesy a skály třikrát zvandrovat křížem krážem. Pěkně, holubičko, ale pomaloučku, nemám křídla jako ty. Musím se protrat hložím. Co to tamhle probleskuje v přítmí? Jaké divné stíny se to tam míhají mezi stromy. Koho to tam přivázali k jedli? Matějíčku! Ach, ty moje nebožátko! Zvázali tě jako žitnej snop.
3: Zvázali. A brzy začnou s cepem. Kde se tu bereš, Majdalenko?
1: Nepřišel jsi za mnou, musím já za tebou.
3: Vybrala jsi pěkný místečko na schůzku. To ti musím říct.
1: Máš na klánku a ještě plašíš v rány.
3: Tak už se, moje milá, nezlob. Nebylo mě do zpěvu. Ale když jsi tu se mnou, hned je líp. A to jsi mi ještě ani nedala hubičku na uvítanou.
1: Já tě přišla vysvobodit z léčky a ne se s tebou hubičkovat.
3: Už jsem jako pěna. Už tě poslouchám.
1: To ne, Matějko. Já budu poslouchat tebe. Musíš mi říct, co mám udělat.
3: Tři věci, Majdalenko. Na kraji lesa najdeš mý hulány. Ať koníčkům obalí kopyta mechem a opatrně obklíčí tuhle skrýž. Ale ještě než odejdeš, vem z kapsy mýho kabátu hrst chmele a mařinky. Šikovně se přikradeš k loupežnickému ohni a nasypeš to uspávací kořeničko do kotle, co si v něm ti holomci ohřívají pivo.
1: A to je všechno.
3: Počkej, nepospíchej tolik. Řekl jsem tři věci a tohle byly zatím dvě. do třetice a ze všeho nejdřív mě musíš rozvázat ruce.
1: Ach, Matěji, tohle snad nedokážu. Ty uzly jsou jako kámen.
3: Musíš, moje Dalenko. Představ si přitom, jak tě potom stisknu.
1: Tak se nehýbej. Jsi jako živé stříbro. Podívej, jeden povolil.
3: To se mi ulevilo.
1: A druhý.
3: Jako by mi pod kůží rejdili mravenci.
1: Třetí, zaplať pambu.
3: Ty moje nejmilejší.
1: Hned mě pusť. Máš rozum. Kdyby se loupežníci náhodou ohlídli.
3: Však právě. Přivábím je sem. Ty zatím okořeníš pivo a pak hurá pro škadronu. Běž. Hejtmane! Pil bych. Chce se mi spát. A proč mě moříš hladem?
4: No. Nesmíš na mě tak hurtovat, obršte. A nebo ti můžu říkat Matěj, jako dřív?
3: Tituluj si mě podle libosti, Madlafouse. A taky bys mě mohl podat aspoň kousek slaniny, když vy všichni takhle hodujete.
4: Dostaneš, co hrdlo ráčí, až povíš rozumný slovo. Pojď blíž, Kuzmo, a ukaž Matějovi, jak si na něj brousíš šavli. A ty, mladej, přines mi od ohně konev piva. Zavdejte si, chaso, však je kotel vrchovatej.
5: Tady je malva z hejtmane.
4: Na zdraví.
5: Ať slouží.
4: Jak pak to teda bude, Matěj? Když jsem tě lapil, něco jsem ti nadhodil.
3: A víte, že už se nepamatuju.
4: Aby se zdal se mnou do holportu. Já se svojí tlupou a ty se škadronou bysme dokázali velký věci.
3: To, jako myslíte, že bych se s celou škadronou dal k vám?
4: Potaj. Sem tam bys mi prozradil, odkud panu králi povezou zlatky. No a...
3: Aha. Zkrátka a dobře bych krále šidil.
4: No, on by proto na buben nepřišel. A ty bys si pomohl.
3: No to jo.
4: Vždyť se na sebe podívej. Obršt a čáku máš oblejskanou. Lokty se ti derou z kabátu. A já mám tamhle skrýš plnou zlata. Tobě kručí v žaludku a já mám v jeskyni 3 vyuzený bagouny. Kola síra. 4 šunky. Na 2 žebřiňáky bys to nepobral. Dolej mě korbel, mladý.
5: Ano, Edmane.
4: A pijte, chaso. Pivíčka je požehnaň. Na zdraví, Kuzmo. Už je šavle, jak se patří, ostrá?
6: Jako břitva, hejtmane.
4: Na tebe jí brousí, Matěj. Víš to?
3: Já mám kůži tuhou jako úhoř.
4: Nešprýmuj a pověz, jak ses rozmyslel.
3: Napřed bych rád slyšel, kdo ti dal vědět, že jsem se vydal za váma do hor.
4: Ale to je v zámku jeden takový chytrák, co nám občas za pár tolarů utrousí nějakou novinu.
3: Který pak to je, že jsem tak zvědavej?
4: To je tajemství, Holenku.
3: Možná, že bych uhád. Není to ten chytrák, pan Komoří?
4: Matěj, lavička, kdyby jsme se my dva dali dohromady oběma, by nám narostlo zlatý peří. Neříkej, že nemáš chuť si plácnout.
3: To mám, hejtmane. Ale z každé strany jednou do tvýho klobouku.
4: V tom pádu ti setnu hlavu jako krocanu. Pojď sem, Kuzmo. A ukaž mu šavličku. Vstávej, staříku. Jak pak, že jsi usnul jako dudek? A co vy, chaso? Ještě jsem nedal
7: troubit večerku. Matěj, poslední slovo. Co máš za lubem?
3: Tak poslouchej. Tebe strčím s celou bandou za mříže a co jste nakradli, vrátím potrefeným.
7: Povídali, že mu... Kuzmo?
6: To je...
4: Jako krocanovi. Zatrápený pivo.
7: Dobrou noc.
3: Chlapci huláni! Jste tady?
5: Čekáme už hodnou chvíli.
3: Svažte je. Naložte na žebřiňák ke skrýši postav stráže, Jiro. A hlavně mi hejtmana vartujte jako oko v hlavě.
5: Bude, jak si řekl Matěj.
3: Majdalenko, tak už se neschovávej. Dobře si to provedla. Hned bych ti dal hubičku, chceš?
1: Dost času, až budeme sami cestou.
3: Ty myslíš, že se rovnou vrátím k vám?
1: Jak jinak, Matějčku?
3: Ale to já nemůžu.
1: A proč?
3: Co pak to jde odběhnout od nedokončeného díla? Pan král mi svěřil tuhle eskadronu.
1: Jira mu ji přivede zpátky.
3: Jenže já mám v zámku ještě jinou práci.
1: Tak ty se teda se mnou nevrátíš, paličáku!
3: Až za nějaký čas.
1: A kdy pak to bude?
3: Až si budu moct o tebe říct beze strachu, že mě pan táta Richtář vyžene.
1: Až já se do té doby ustejskám?
3: Majdalenko, dej si říct.
1: A že si pro tebe oči vypláču?
3: Napřed musím jedno a potom druhý.
1: Furiante, paličáku, jdi si s pánem Bohem.
3: Když myslíš, tak jo.
1: Matěj. Matějko. Nezlob se, já to tak nemyslela. To jenom, že se o tebe bojím. A ze samého stejskání už nevím. Matýsku. Matějčku. No jo. Pěkně si to vyvedla, Majdo. Vždyť on měl přece pravdu. Odpust mi to, Matějko můj. A šťastně se vrátí.

0: Loupežníci sedí v chládku, pane králi. Zlato leží v klenotnici. A teď ještě co zkomořím? Co myslíte, milosti?
1: Vyprášil bych mu Šizuňkovi. Strč ho mezi raubíře, když jim dělal kmotra.
0: Tak jsem to udělal správně.
1: Co pak?
0: Už tam je? A teď bych prosil, abyste poručil dát každému hulánovi popečeným jelitu.
1: A tím vyvalí sud s vínem a ať pro ně napečou buchty s tvarohem. A tebe, Matěji, ustanovím komořím a generálem. Ode dneška si kníže Matius.
0: Když já bych se radši vrátil k sedlačině, pane králi. A už mám taky čas na ženění.
1: A věčná škoda, že nemám dceru.
0: Musel bych jí dát košem, pane král. Já už mám jinou, u nás na vsi. A moc rád bych za ní, kdybyste dovolil.
1: Nedovoluju, poroučím. A sám tě na tu cestu vymostruju. Šaty se zlatým premováním, pod červené sedlo ohnivého koníčka, vpředu dva trubače.
0: Já bych radši sám, bez trubačů.
1: Aha. A na veselku mě nepozveš?
0: Až s jakou mě přivítá její táta. Já bych vám potom vzkázal.

0: Majdalenko, jestli pak víš, kdo se objevil v celý svý kráse, hned z rána zaťukal u mě na okno.
1: Snad ne Matěj teta.
0: Tiše, tiše. Zůstal u mě v pastoušce a prý, abych ho tvýmu tátovi šla omeldovat.
2: Co si tam šuškáte, vy dvě?
3: Viděla jsem Matěje, Richtáři.
2: Tak mu kalupem běžte říct, ať vandruje dál. Tady mu rozmarína nerozkvete.
3: Jenže on vám vzkazuje, kdy prý může přijít na námluvy.
2: Co to povídáte, ženská, to, že si troufá na námluvy? Však já ho vyprovodím, kde mám bič? Kde je pořádná sukovice?
1: Snad bys mu mohl podat aspoň kousek chleba, táto, když jde kolem.
2: Pustím na něj psi. Na mou věru. Opovážil se až k vratům. Nedělej tartas a táhni orum dál, pacholku.
4: Otevřete ušlýmu vandrovníkovi, pan táto.
2: Tohle je Richta, pane špitál pro vandráky.
4: Ani Matějovi byste neotevřel?
2: Tomu bych rovnou přerazil hřbet.
4: Ale mě otevřeš jménem krále.
5: To nebude, Matěj. Tenhle je zvyklý komandovat.
2: A kdože je to? Prosím pěkně, za vratama.
4: Kníže Matius.
5: Pro pana, kdo pak by se nadal?
2: Už běžím, pane Matius.
5: Majdalenko, holem ubrus na stůl, koláče, pivo ze sklípku. Podívej. Celej v aksamitu, klobouk s chocholem, to je persona. Poníženě vítám knížecí milosti, veliká čest pro naše stavení.
6: To je tvoje dcera, Richtáři?
5: Ano, Majdalenka, prosím, uklon se pořádně, ty drdlo.
6: Tak Matějovi ji nedáš?
5: Radši ji hodím do rybníka.
6: A co kdybych si o ní řekl já?
5: S největší radostí, milost pane.
6: Jenom jestli by ona chtěla mě.
5: Poručíme jí, jaký pak stráchy.
6: Radši se zeptám sám. Majdalenko, šla jsem. Zrovna si hledám nevěstu a ty jsi mi padla do oka. Co mi na to povíš?
1: Co vám povím? Neraďte se zlobit, pane kníže, ale já si myslím na jinýho.
6: Pořád ještě čekáš na Matěje?
1: Dala jsem mu slovo. A to platí.
5: Kníže, te urazíš. Všechny nás přivedeš do neštěstí. Měj rozum, huso.
7: Kikiriki!
5: Ještě ty se do toho pleť, kokrháči.
6: Jen ho nechte. Ať zaspívá, co má na srdci.
7: Kikiriki, kikiriki! Tohle jsou jen marné křiky. Co ses pro něj naplakala a teď si ho nepoznala, ani kníže, ani svatej. Navrátil se ti tvůj Matěj.
6: A už je to venku, Majdalenko.
1: Matějičku, Matěj, jak pak jsem tě měla poznat, když jsi jako princ?
5: Pro pána, onže je, vy jste, já jsem z toho dočista Janek. Co já si teď počnu?
8: Budete strojit svatbu, Richtáři. Jak se říká, odříkanýho chleba největší krajíc. A Richtářovic Majdalenka bude doopravdy Matějová.
6: Však se snad to, moje milá, něco načekala.
1: To víš, člověk vydrží čekat až do skonání, když má rád. Tak je to. Matýsku můj ze všech jedinej. A teď už mi dej hubičku.
7: Kikriki, kikriki, teď už žádný marný křiky. Ani vády, ani zlost. Budem žít jen pro radost.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zaspal si večerní pohádku?
2: Utekla ti víkendová hra?
1: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
2: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
1: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
2: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
1: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Baví vás reality show o vaření? V tom případě vás následující premiérový příběh naprosto nadchne. Seriál Vař, vař, vař nás zavede do prostředí kuchařské reality show, v níž můžete všechno vyhrát, ale také ztratit. Spolu s bláznivým moderátorem se dostaneme jak před oslňující světla reflektorů, tak do zákulisí, kde se odehrávají nekalé televizní praktiky. Seriál Vař, vař napsala Antonie Rašilová. Účinkují Jiří Macháček, Saša Rašilov a Vojtěch Hrabák. Režie Bela Šenková, dramaturgie Lenka Beverková, zvuk Tomáš Pernický a Jonáš Rosůlek. Zvukový design Miro Tóth. Vyrobeno v roce 2024.
2: Nevím, celý jsem to spálil. Ach jo.
3: Čuňo, zachovej klidnou hlavu. Mluv se mnou.
2: Ne, všechno jsem zkazil.
3: Ale neskazil, koukej. Tohle se dá ještě ukrojit a tady tohle můžeš přece dopéct. Pojď, vař, kuchaři, vař, vař, vař.
2: Jo, dobře, díky kuchaři. Ano, kuchaři, no pozor, záda, záda. Ty, tady malem spadlo, nejo.
4: Vítejte zpět, otesánkové. Vás, vás, vás! Váš milovaný pořad je tady. Liga mistrů. Kuchařky Květuška a Růženka mě dostávají do varu. Naprosto synchronizovaně se pohybují kolem své stanice. A ta vůně, která od nich vane, je přímo božská. No a samozřejmě Flair a Jean-Claude. Jejich tempo a soustředění je přímo strhující. A pokrm, který se pod jejich rukama rýsuje, bude jistě úplná pohádka. A pak tady máme šéf kuchaře, jestli je vůbec možné ho takhle nazvat, který spálil hrnec tak, že ani nevíme, co v něm bylo. Pane Čuňo, prozradíte nám konečně, co nám spolu se svým sušéfem Zajícem uvaříte?
2: Pane moderátore, rád, ale mám plný ruce práce. Co takhle nechat se překvapit?
4: No, a co byste nám k tomu pověděl vy, Zajíci?
3: Já momentálně drhnu tady ten dočerna spálený hrnec a snažím se napojit na vnější vlnu energie, která proudí z vesmírné vertikály přímo sem k nám dolů a...
4: Sranda? No to já rád. Já taky umím srandu. Já řeknu vtip. Čuňo, je to černé a je to na grilu. Co to je?
2: Já nevím.
4: Vaše jarní cibulka.
3: Už je dole. Hele, kamaráde, nerad bych na tebe tlačil, ale je opravdu potřeba.
4: No je opravdu potřeba, abyste s tím pohli, kluci. Jste poslední na řadě. Vaši kolegové už budou za chvilku zdobit talíře. A navíc je to nuda, pánové, tohle nikoho nezajímá. Naši diváci nechtějí vidět, jak se v kuchyni něco patlá. To můžou dělat sami doma. Chtějí show, zábavu, nebo aspoň kvalitní jídlo. Ale vy jste zatím nepředvedli vůbec nic. Pane Čuno, musíme s vámi také ještě udělat rozhovor o tom, jak se vám vaří. Co kdybyste přenechal stanici kolegovi a šel se mnou? Pojďte.
3: To nejde. Já nedokážu nic uvařit. Nenechávej mě tady samotného, prosím.
2: OK, dobře. Ale někdo ten rozhovor dělat musí. Běž s ním ty a aspoň mě nebude rozptylovat. Musím se soustředit.
3: Ale já o jídle mluvit nedokážu.
4: Takže?
2: Prosím.
3: Pane moderátore, šéf kuchař Čuňa se musí soustředit na chystání toho nejpřekvapivějšího překvapivého překvapení, které pro vás dnes chystá. A tak rozhovor uděláme spolu. Určitě najdeme společnou řeč. Co říkáte?
4: No tak pojďte. Tak můžeme. Jo. Kamera jede. Tak, akce.
5: Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
3: V Kvikáči si každý den dávám.
5: Stop!
4: Pane Zajíci, v tomhle pořadu nesmíte mluvit o rychlém občerstvení, pochopte. Je to pořad pro gurmány, tady musíme držet nějakou úroveň, ano? Tak znovu, ano? A akce.
5: Jaký je váš nejoblíbenější pokrm?
3: Co třeba to, co vařil Čuňa minulý týden? To bylo... Ale co to bylo? Mělo to skvělou chuť. Ale jak jí popsat? Dobrá chuť. Mám rád dobré chutě. Jen nevím, jak se jmenují ta jídla.
6: Stop. Tak ale já se zlobím. Zlobím se, pane zajíci. Ne, pojďte, zkusme ten rozhovor natočit, nebo budeme muset dojít pro vašeho kolegu.
3: Ne, to ne. Čuňa musí být v kuchyni, aby podal ten nejlepší výkon. Já to zvládnu. Nemáte tam nějakou jinou otázku?
6: Ach jo, pane bože, no dobře. Akce.
5: Pamatujete si na nějaké zajímavé jídlo, které vám utkvělo v paměti z dětství?
3: Dětství? To ano. Víte, jsem z Vietnamu. Moje maminka měla stánek na noční polévku hned ve vstupních dveřích našeho domu v Hojanu. Takže jídlo, na které si z dětství nejvíc pamatuji, je tato noční polévka. Vlastně dalo by se říct, že je to zároveň i můj nejoblíbenější pokrm.
4: Ale no tak to je přece zajímavé, dámy a pánové. Maminčina noční polévka. Můžete nám povědět recept?
3: Recept? Já... No, víte... Huťu. Tedy noční polévka. Není úplně pokaždé stejná. Moje maminka neměla moc peněz a tak jsme museli...
4: Neměla peníze! To je mi líto.
3: Ale ne, to je v pořádku. Nám nikdy nic nechybělo. Já jsem jako malý pomáhal na zahrádce pěstovat bylinky, které se k polévce podávají.
4: Už v dětství jste musel pracovat, abyste pomohl mamince, která celé noci vařila polévku v chudinské čtvrti.
3: Chudinské čtvrti? To ne, v deltě Mekongu je to jinak.
6: Stop. Nádhera. Rozhovor plný emocí a ty mi tady máme rádi. Díky.
7: Zvládnul jste to skvěle. Ale ještě než se vydáme zpátky do studia, uděláme vám pár fotek kvůli propagačním materiálům. Tak prosím. Sýr. A rovnou brý.
3: Dobrý.
2: Tak, dobře. Pojď, Čuňo, pojď. Máš na to, ale nemám nápad. Jak je tohle možný? Celý život se připravuju na tenhle okamžik a teď jsem jak zmražený. Nedokážu přemýšlet. Nevím už ani, co je tohle. Co je tohle vůbec za zeleninu? Je to zelenina? No to snad ne. Já jsem ztratil čik. To je ta moje zatracená hysterie. Ach jo, zajíc dělá rozhovor, vypadá to, že mu to jde. To je pravej kamarád. Nesmím ho zklamat, když už jsem ho do toho zatáhl. Musím se vyšvihnout. A nemůžu unést ten tlak. Už mě se blbě dejchá. Nemůžu nikoho zklamat.
3: Ale houby, jediné, co musíš, je zůstat sám sebou. Do vaření dáváš všechno, svoje srdce, kus sám sebe. Proto jsou tvoje chutě výjimečné.
2: Musím do toho dát kus sebe. Jasně, je to jediný způsob, jak můžu vyhrát. A ještě nikoho nenapadlo kus sám sebe. Tak jo. Jedna, dva, tři. Utěku, rychle.
7: No, fotky vyšly skvěle. Já vám říkám, vy máte prostě talent.
3: Čuňo, co jsi to pro boha udělal?
4: No tak tohle jsem tady ještě nikdy neviděl.
2: Já jenom je chci překvapit.
4: To snad není možný. To je váš pupek?
3: Jak jsi mohl něco takového udělat? Jsi v pořádku? Čuňo, musíš do nemocnice, zavolejte sanitku, doktora!
4: No jestli teď opustíte soutěž, budete vyřazeni.
2: Ne, udělám vepřový ňaňavý masička, rodinný recept, spiré a určitě to stíhnem, zajíci, podej mi vařičku.
3: Musíš okamžitě k lékaři, můj milovaný kamaráde, co jsi to udělal, proč bys něco takovýho?
2: Kus
8: sebe. Dal jsem do toho sám sebe. Jak jsi říkal, pane moderátore, nemůžete mě vyloučit. Prosím.
3: Neblázni, o tu soutěž přece vůbec nejde. Nejdůležitější je zdraví. Pojď, pojedeme k lékaři.
8: Ne, nemůžu odstoupit. Tohle je moje jediná šance.
6: Podívejte se, čas běží. Jste mi oba nějak zvláštně sympatický, když jste evidentně úplně blázniví. Pane Čuňo, po tom, co jste tady předvedl, v soutěži zůstat nemůžete. Vy nejste v dobré kondici. Jeďte do nemocnice, nosítka jsou připravená. Sanitka je tady. Zajíc tady zůstane a jídlo dovaří zkrátka za vás.
3: Děkujeme, pane moderátore, to je štědrá nabídka, ale já vůbec neumím vařit. A navíc musím jít s Čuňou.
8: Ne, zůstaneš a uvaříš to. Zajíci, všechno je v kuchařce, co jsem dostal od svý maminky. Tady je, uvař cokoliv, zvládneš to.
3: Kuchářka pro mýho pašíka.
8: Prosím.
3: Tak... Jo, dobře, já to zvládnu, kamaráde, pro tebe všechno.
6: Jo, ok, tak to máme za sebou. Pá, pá, Čuníku.
3: Ahoj, Čuňo, drž se.
8: Ahoj, naschledanou. Nezapomeň, zajíci bylinky vždycky najemno. Zelí nejdřív na chvilku namoč do horký vody. Vás srdcem. Pánev nejdřív rozehřej, než tam dáš olej. Uklízej stanici v průběhu.
6: Tak. Čuňa je už v sanitce, naložený jako znojemská okurka vláku a v nemocnici se o něj postarají. Tak teď vy, milí zajíci, tady je zástěra. No stoupněte si za pult, nebojte se. Nic nemusíte vařit. Naši kuchaři něco připraví a za chvilku to sem donesou.
3: Cože? Já to nechápu.
6: No, váš kamarád se do soutěže už nevrátí. Udělám změnu pravidel. Profesionálové proti jednomu amatérskému kuchaři z chudého rodinného zázemí, který má dojemný vztah k vietnamské kuchyni. Diváci to budou milovat. No, ta zástěra vám sekne, ukažte. No, výborně. A?
3: Počkejte. Takhle jsme se nedomluvili. Já nikdy podvádět nebudu.
6: A jedeme. Točíme dál. Akce!
3: Počkejte, ale já... Jo!
6: Milovaní bříška plniči, sliboval jsem vám speciál. Já své sliby plním. A vy už teď vidíte, že všechno, co se tady děje, velmi speciální je. A teď vám dám nový slib. Další díl bude ještě speciálnější, úžasnější a rozjetější. Máte se na co těšit a těším se i já, váš milovaný moderátor, vás.

0: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Říkali, že jsem rachotina, co má to nejlepší už za sebou. Ještě se uvidí, srdce jak kovadlina, na sebe.

měl jsem i Peugeota, žádná velká rechota. Potom Volvo, žádný stres, stejně tak i Mercedes. Audi chvíli odolalo a pak nevím, co se stalo. Využívám šířku trati, předjíždí mi Maserati. Jak když se nic neděje, předjel jsem i Bentley. A nakonec mi marná sláva, jenom Porsche odolává. Co jen může ze všech sil,

s těma by měl se sebe fotit a poradit jim, jak mají žít. A začni, kámo, s meditací. Ne, ale v Česku jsou etací, co meditujou klidně tu.

dej se na pouť, fakt je skvělá. Do Santiago de Compostela, pokora, kámo, pokora, je jen v Himalajích, na horách.

chuť na kokos. Schválně hádej, proč má slon vepředu dva dlouhý kole. Aby když vrazí do stromu, se nepraštil do hlavy.

řeknu rád. Na svatém Vítu tam to krásně žije a z týpky z celé naší galaxie převlečen za chrličtu spát. Převlečen za chrličtu spát. Převlečen za chrličtu spát.